choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

poznávám zvuk chůze, co se draží.

Má mě se ztratilo, stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem, má vnuk křídly a uletím všem.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vás.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi. Vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najděte na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Hmm. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ano. Ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
1: No,
2: já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No, no, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těchto otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ale. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to opravdu.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokola, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka teda zeptám, kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Já budu šťastná.
1: Ty budou békat. Zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
1: Podívej, já si to taky.
2: To ne.
3: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: doma.
1: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
0: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
1: Důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
1: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofóra. To bylo někdy v 60. letech. To se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
1: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
1: Že jo, já to úplně
3: byla vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
1: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
1: no,
3: jako
1: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
1: Jo,
4: hal.
1: Takhle.
4: To je rafinované.
1: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákrut a někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
1: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
1: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: A tak nevíš, to až v jednu, tak
1: nevíš,
3: ne,
1: kdy stávala dívka do školy.
4: Když do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
1: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Bylo, tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
1: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
0: A cože?
1: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
1: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
1: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu, z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dáli Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
0: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili, a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Výtěžek z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN.

0: Děkuji.
1: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě daprádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
2: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
3: Dobrý večer, já jsem teda Honza.
2: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
3: No, Honza.
2: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
4: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo a mi řeknou, no to se dalo čekat.
2: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. Máme tu čest, já jsem Michal, kdo vy?
4: Tereza.
5: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Okay. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
4: Byl to křest.
2: Byl to křest? No byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit 100. narozeniny. Honza se hlásí?
3: 95.
2: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
4: Jelikož nevím, tak mezi 90.
2: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného, slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme a je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3. A ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
3: Já bych řekl ta sázka.
2: Vy myslíte sázka s kamarády?
6: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
2: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
4: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
6: O samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
2: No je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
6: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
2: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
3: Já už se teda bojím.
2: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
3: Řekl bych fagot.
2: Fagot, B.
6: Hergot, fagot.
2: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
4: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
2: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
0: Prosím tě, nebyly to úplně bicí, nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
2: no,
0: to
2: nestyď se za to, byly to bicí.
0: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
2: Takže bicí.
0: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
2: Ano,
0: za A,
2: no,
0: za
2: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou, ale s tím fagotem.
0: Ale ten jsem teda
2: fakt...
0: taky ale hrála.
2: Jo? Svěřili ti ho.
0: Ale hergot na fagot, ne.
2: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
3: No,
2: on zase hlásí, tak
3: můžu.
2: Honzo?
3: Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
2: Počkejte, to nás zajímá.
3: Pil.
2: Jo, pil.
3: Pil.
2: Tak to není tak hrozný.
3: Proto bych dal Bčko, opatrně.
2: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
4: Je to takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
2: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
7: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostřížku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
2: Tak tolik, paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasný, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAB rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
1: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
0: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně. Děkuji.
1: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
0: Děkuji za pozvání.
6: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve Šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem ho ve slevě v Brně. Naschledanou.
1: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžem poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na přímo Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
1: Děkuji.
2: Chtěl se znajít, co zeptat ještě.
1: Ne, chtěl jsem dát verš.
2: Jo, jedej.
1: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý.
2: Tak.
1: Naše rodinka společná, zábava výtečná.
2: To jsi napsal sám?
1: Mm-hmm.
2: Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
3: Všichni známe

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co dělá?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr. Hodně cestování, ale sama hezká, příjemná práce, sama hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva. Měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji. A víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, je to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kuk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, tam bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může být? Jo? Výborně. Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu.
3: Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle.
2: To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými českými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo, oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona potaj jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasiny
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech v obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívej.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, to, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká S.A. Miroslav Donutil anebo Jiřina Bohdalová jako učitelka Lidlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lidlešku, to je nejúžasnější, dej Anešku Lidlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lidlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ale Aneška Lidlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, tak, no jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, Bohdal,
0: to bys nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda. Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
4: Dobrý den, milí pánové.
5: Dobrý den.
4: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Yeah.
5: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme. Ano.
3: Mějte se.
4: Rádo se stalo.
5: Mějte se krásně, díky.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré, hezké páteční odpoledne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
3: Dobrý den.
6: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
5: Děkuji, děkuji.
6: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům povedl.
5: Je.
6: Tím pádem je zdravím.
5: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
3: Já bych si ledva zapsal hlas.
6: Děkuju. A mějte se hezky, hezký víkend. Přeju vám od oběma a dála bych tu Lidlovou.
5: Ano, ano, no jistě, no samozřejmě.
3: Děkujeme.
5: Ano, děkujeme a děkuju za ta slova.
3: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
5: Zdravíme.
7: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevíkal, šlo by slovo lidva nahradit sotva, no, nebo jenom?
5: Ano, já myslím, že obojím.
3: Sotva
5: obojím,
3: určitě.
5: Přesně, sotva určitě.
3: Takže ledva jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
7: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
3: No že jo, Jiřina má protekci.
5: No
3: dobře.
5: Jistě, ano, ano.
3: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
5: Učitelka Lidlová.
3: Naslyšenou.
5: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Aneška Lidlová. Kolik je to teďka už, jako
3: počkej,
5: kdo vítězí?
3: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
5: Ne, to jsem, ale amatérský.
3: Aha, tak dobrý den.
8: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
5: No. Dobrý den.
8: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? Mm-hmm. No a když tak, jestli můžu poprosit, ať pan Cibulka zaspomíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
5: Určitě, to si píšu.
3: Děkujeme.
5: A sotva bude troška času, tak můžu.
3: A nechceš rovnou?
5: Rovnou?
3: No, rovnou.
5: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Jo, ale Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým. Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně. Byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku. A někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým. A ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry. Všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
3: Děkujeme
5: taková,
3: pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
5: Ano, počítej správně.
3: Je to Jiřina.
5: Je to Jiřina.
3: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
9: No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
10: To je celý.
9: Ano.
10: Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
9: Ano, jako rukou.
10: Rukou. Takhle, jo?
9: Jmenuji se Aneška.
10: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor, kamera.
11: Jede.
10: Klapka.
12: Učitelka poprvé.
9: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice.
10: Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
9: Nebo jako se žáky, že?
10: No, spíš s diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
11: Jede.
10: Klapka.
12: Učitelka po druhé.
9: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
10: Co se děje? Co je, Pepo?
11: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
10: No tak přepudrovat, jo, a honem.
13: Už já zasnu, jo.
10: Nezasnu, jedeme dál. No, nos je dobrý, Pepo.
11: Jo, dobrý.
10: Tak pozor. Kamera
11: jede.
10: Klapka.
12: Učitelka po třetí.
9: Jmenuji se Lídleška Aneška. Aneška Lídlová učí.
10: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
13: Ale že jo, to zasvíme.
10: Nezasvínej, vy tě jdeme každej.
14: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače.
5: No, humor to není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako plácá a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být. Jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím. Mm-hmm.
3: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním stolku.
1: Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých, vždycky kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona
1: vydržet.
2: Vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby
1: za zákulisí. Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný. Ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě. Já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
1: Tak, no, Pepo.
3: Tak jednička.

0: No, jistě
1: jsi měl červené šaty?
0: Já jsem, jo, červený šaty jo. A Kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
2: A neodcházejte od rozděleného díla.
0: Ano.
1: Takže Jiřina.
0: Děkujem, mějte se krásně.
2: Krásný víkend.
0: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
0: Ano.
1: O Drážďanech to bude, ale jen o nich.
0: Dojedem Lídlešku, děkuji.
3: Kamera jede! Klapka.
4: Učitelka po čtvrté.
5: Jmenuji se Aneška Lídlová, již 14 let.
3: Já jsem vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
6: Kamera jede.
3: Klapka.
4: Učitelka po páté.
5: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži.
3: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
6: Mně dochází materiál.
3: Se vejde ti to cancourek, prosím tě.
6: Ten
3: maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si tady čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
5: Ale on se tak jmenuje.
3: No, on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
6: Kamera jede.
3: Klapka.
4: Učitelka po šesté.
5: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďanech. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
3: Stop.
6: Pro mě dobrý.
3: Berem.
7: Humoriáda.
8: Život je šatna v kabaretu,

0: Rodičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, Šesmervědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím. Já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýso spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z to spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus Cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující, takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědu s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšela asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat.
1: Vidíš, jinak, no. Zkus nebudu se na to zeptat ptát.
2: A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového cibulku neviděl. Takže já jsem byl první cibulka, kterýho tato paní cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundavat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fojte s ním. Jo, no, teď Michal David. Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis. Dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil. Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se dívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám, takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tedy brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky, takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky, vidím, že jeho zábava pokračuje, Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit.
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lidé si dnes nenakoupí ve větších obchodech a supermarketech. Na den české státnosti platí zákaz prodeje. Jindřichohradečtí skauti dnes pořádají svatováclavskou drakiádu. V hokejové extralize vyhrály České Budějovice nad Litvínovem 5-4. Bude slunečno, namíříme až 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otvírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
2: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
1: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Lidé po celém Česku si budou připomínat patrona země svatého Václava. Ve Staré Boleslavi, kde nechal knížete v roce 935 zavraždit jeho bratr Boleslav, bude od 10 hodin mše pod širým nebem. Sloužit ji bude arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. Mariánské náměstí a okolní ulice budou od 6 hodin pro dopravu uzavřené, říká mluvčí středočeských policistů Michála Richterová.
3: Z důvodu konání kulturní akce Národní svatováclavská pouť v Brandýse nad Labem bude od ranních 6 hodin do večerních 10 hodin úplná uzavírka silnice druhé třídy číslo 610 v úseku od křižovatky s ulicí Na Prádle po křižovatku s ulicí Okružní.
1: Svatováclavskou drakiádu dnes připravili pro veřejnost skauti ze střediska Zlatá růže Jindřichův Hradec. Program odstartuje ve 13 hodin vedle obchodního centra u cyklostezky na Otín. Organizátorka Adéla Potužníková doplnila, že od lesa budou připravená stanoviště, kde se děti můžou stát krotiteli draků. Připravené jsou dvě soutěže o nejvyšší vzlet s drakem a o nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka. V postaveném hangáru bude stánek s občerstvením.
0: Sport.
1: Klub Banes Motor České Budějovice v 5. kole hokejové extraligy zvítězil nad Litvínovem 5-4. Hosté v Budvar aréně vedli. K obratu přispěl nahrávkou Ordošovi útočník Štěpán Hoch.
4: Jsem rád, že se to takhle povedlo, no a byl to asi začátek toho obratu, takže jsem jako dvojnásobně rád za to. To byla spíš nahrávka než vstřílená nahrávka. Přesilovek jsme hráli hodně, je to vlastně 5-3, tam škoda, že jsme toho nevyužili. Musím říct, že jsme to zvládli skvěle dát góly 5-5 a pak nám na konci pomohla jedna přesilovka, takže jsme rádi, že jsme to otočili.
0: Počasí.
1: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojediněle mlhy, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách nejvýše k 22. Vítr bude mírný východní až jihovýchodní a biozátěž na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pět hodin k tomu 4 a 15 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 28. září. Dobré ráno a pěkný sváteční den přeje ze studia Luboš Voráček.

Karel Zich dospíval 7,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je 28. září, do konce roku zbývá 94 dní. Dnes je státní svátek, den české státnosti. A svátek dnes mají Václavové a Václavy. Václav je staré jméno slovanského původu a znamená více slavný, a nebo také slavnější, pračesky Věceslav. Jméno se tedy vyvinulo z původního Věceslav, stejně jako jméno Věnceslav, a ženská podoba je pak Václava. Takže Václavům a Václavám k svátku všechno nejlepší. V roce 935, tedy dnes je to 1091 let, co byl ve Staré Boleslavi zavražen kníže Václav svým bratrem Boleslavem I. a jeho společníky. V roce 995 byli v Libici vyvražděni slavníkovci, přežil pouze Vojtěch a Soběslav. V roce 1479 Vladislava Jagellonského uznala za českého krále také katolická šlechta. V roce 1929 u příležitosti tisícého výročí smrti Václava, svatého Václava, byla otevřena katedrála svatého Víta na Pražském hradě. A v ten samý den, v roce 1929, v ten samý rok také, byly poprvé vystaveny pro veřejnost korunovační klenoty. V roce 1941 Reinhard Heydrich vyhlásil stanné právo a rozpoutal vlnu represí. A ještě vzpomeňme rok 2012. Před 14 lety byl v Chrastavě na prezidenta Václava Klause spáchán atentát. Stalo se tak plastovou airsoftovou pistolí, tedy hračkou. 28. září roku 935 zemřel český kníže svatý Václav. V roce 1330 zemřel Eliška Přemyslovna, česká královna. A v roce 1941 byl v 56 letech popraven rodák z Tábora Hugo Vojta, generál, spoluzakladatel a první zemský velitel obrany národa. Hugo Vojta byl též vojenským velitelem Sokola. 28. září roku 1836 se v Mnichu u Kardašovy Řečice narodil novinář Václav Nedoma. 92. narozeniny by dnes měla Bridget Bardotová, francouzská herečka, která zemřela ani ne před rokem. 28. prosince roku 2025 bylo jí 91 let. 82. narozeniny dnes má Miloš Zeman, politika, bývalý prezident České republiky. 78. narozeniny má Lilka Ročáková, zpěvačka pop music a také operní pěvkyně, sopranistka. A 57. narozeniny má dnes Ondřej Kepka, herec, režisér, scenárista a fotograf. Honzík z Arabily. Vám všem, kteří také dnes máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt před čtvrt na šest pro vás máme informace o počasí. V noci bylo převážně jasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 9 až 6 stupni Celsia, v údolí při uklidnění větru byly až 3 stupně, ojediněle přízemní mrazíky a na horách 7 až 4 stupně a v horských kotlinách bylo kolem nuly. Přes den bude tepleji, čekáme nadále jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ráno ještě ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 20 až 23 a na horách 19 až 22. stupňů Celsia. Vád by měl mírný východní až jihovýchodní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, na Šumavě pak vítr slabý. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Středoškolákům z celé republiky chtějí otevřít dveře do vesmíru brněnští astronomové. A právě o tom budeme mluvit za chvíli, ale ještě předtím tady má pro nás Lucie Vondráčková vzkaz v láhvi.

0: Kdo dnes sedí v české středoškolské lavici, může jednou hledat obyvatele planety anebo případně zkoumat, jak ve vesmíru vzniká zlato. Nová iniciativa Generace vesmír chce studentům ukázat, že k podobnému výzkumu vede řada cest. Od astronomie přes programování až po konstrukci přístrojů. Brněnští vědci a hvězdárna a planetárium Brno tak chtějí mladé lidi propojit se světem mezinárodní astronomie.
1: Staň se součástí projektu Generace vesmír.
2: Posun s námi hranice poznání.
3: Generace vesmír je nový projekt, který si klade za cíl přivést středoškoláky k vesmírnému výzkumu.
4: Podle Jana Herciga z projektu Zvaž vědu vzniká řada projektů, do kterých se za několik let budou moct zapojit právě dnešní středoškoláci.
3: Třeba právě díky Evropské jižní observatoři. V níž už je Česko celých 20 let členem.
4: Ta nabízí jeden z největších evropských astronomických projektů, doplňuje Tereza Jeřábková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
5: Evropská jižní observatoř je nadnárodní organizace, která sdružuje evropské státy, aby mohly postavit dalekohledy tak velké, které by jeden stát postavit nezvládnul.
4: Česko má díky ní přístup k její špičkové infrastruktuře. Podle Jeřábkové, ale tuto možnost zatím nevyužíváme naplno.
5: My tam máme možnost stavět instrumenty, mít tam inženýry, podílet se na tom, mít velké vědecké projekty. A ten plný potenciál u nás stále chybí.
4: Právě to chce Generace vesmír změnit. Evropská jižní observatoř teď v Chile staví extrémně velký dalekohled, který bude mimo jiné hledat známky života na planetách podobných Zemi. Na jeho vývoji se má podílet i Česko.
5: Pro nás je nejvíc relevantní instrument ANDES, protože tam očekáváme českou účast. Nějaká jeho část, doufáme, se bude stavět v České republice.
4: První vědecká pozorování jsou plánovaná na konec roku 2030. Právě tehdy už mohou dnešní středoškoláci začínat svou vědeckou kariéru. A podobné příležitosti vznikají i přímo v Brně, říká astrofyzik Robert Werner z Masarykovy univerzity.
6: CUVIC je česká národná ambiciózna misia. Je to vesmírný dalekohľad, bude slúžiť v podstate všetkým oblastiam astronómie od explozívnych javov až po galaxie a výskum supermasívnych čiernych dier v stredoch galaxií.
4: K vesmírnym projektom nevedou podľa ambasadorky Hany Partelové jen astronomické obory. Generace vesmír proto chce oslovit i budoucí programátory, elektrotechniky, strojaře, optiky nebo datové analytiky.
7: Chceme jim ukázat, že i na střední škole už se můžou zapojovat do světového výzkumu.
4: První velká akce se uskuteční 8. února na brněnské hvězdárně a podle organizátorů mladým lidem ukáže, jak se ze střední školy dostat na místa, které mohou formovat světovou vědu. Z Brna, Marek Hensel, Český rozhlas.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Cliffa Richarda teď vystřídá Lenka Rybáčková, která připravila zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Svatováclavské slavnosti dnes večer v Českém Krumlově zakončí mše. Poslední den nabídne hlavně program Mimo náměstí, kde pokračuje svatováclavský jarmark. Zájemci se můžou vydat na komentovanou prohlídku kolektoru pod historickým centrem nebo k Dobrkovické jeskyni. Kostelem svatého Víta a kaplí svatého Václava provede ředitel Českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu Petr Pavelec. Sváteční den doplní ranní ceremoniál Schwarzenberské granátnické gardy. Stát se podle ministryně financí nevyhne zvýšení některých daní, ale na Schillerová z hnutí ANO to řekla v České televizi. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má přitom ve svém programovém prohlášení, že daně zvyšovat nechce. Senát se dnes u příležitosti české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byli například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Zajímavosti o ptácích se děti dozví na kosí stezce Večkyně na Prachaticku. 700 metrů dlouhý okruh pro rodiny s dětmi vede od obecního úřadu do místního lesa. Kulturní a okrašlovací spolek Čkyně po cestě rozmístil úkoly a ptačí budky. Ty připravili sami děti na výtvarném setkání v místní synagoze. Kosí stezku otevřel spolek za přítomnosti Aleše Vondrky z Národního parku Šumava. Tomáš Mikiska vyhrál na domácím letním šampionátu v biatlonu po sprintu i stíhací závod. Vítězství z loňska zopakovala ve sprintu i Lucie Charvátová. Do stíhačky ale kvůli nachlazení nenastoupila. Titul v Letohradě získala Tereza Voborníková. Obloha bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojediněle mlhy. Teploty vystoupí až na 23 stupňů, na horách nejvýše k 22. Vítr bude mírný východní až jihovýchodní a biozátěž na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna České

0: Opravená báň se vrátila na věž kostela svatého Jilí u Rybníka Svět na Třeboňsku. Nenápadný kostelík v Domanině v minulosti sloužil také jako pohřebiště Schwarzenbergů. Tesaři na jeho báni pracovali několik měsíců a nově ji také pokryli měděným plechem. Ještě před jejím usazením spustili řemeslníci z hora do věže také dva opravené zvony.
1: No tak je to unikát, který vidí člověk asi jednou za život. Si to nemůžeme nechat utéct, takovouhle podívanou.
2: Na ten okamžik, až se báň kostela vznese do vzduchu a vrátí se zpátky na věž kostelní, se přišli podívat.
3: Bicek?
4: Já se jmenuji Ježek Honza. Jsem se chtěl vzít vnuka mojeho. Ten to oplakal, že musí do školy. Je to nádherná práce. A každý kluk by se si rád podíval.
2: S nezávislou starostkou Jaroslavou Žemličkovou, která kandiduje v letošních komunálních volbách, stojíme před kostelem svatého Jilí v místní části Vrchy. Jeřáb se chystá každou chvíli tu báň nasadit.
5: Tesaři na tom usilovně několik měsíců pracovali, proběhly dokončovací práce na ní a plus teda oplechování mědí. A teď už čeká jenom na ten jeřáb, aby se nám zpátky vrátila na náš kostelíček.
2: Báň ukrývá v sobě také malé tajemství. Je to časová schránka.
5: Jsou tam dokumenty vztahující se přímo k Domanínu a k letošnímu roku 2026 a je to vlastně takový vzkaz z tohoto roku od nás budoucím generacím. Byl hodně zajímavý.

0: zajímavé to psát, přemýšlet o tom. Jsou tam i nějaké fotografie do Manína, té rekonstrukce, i těch zvonů, jak vypadaly před opravou. Dále tam vložili texty a upomínkové předměty místní spolky, hasiči, myslivci, spolek do manínských maminek.
1: Hřbitovní kostel svatého Jilí má i zajímavou historii. Popisuje historička Jiřina Psíková.
2: Donedávna se mělo za to, že ten kostel je teprve z počátku 16. století. Nejstarší písemná zmínka je z roku 1515. Ale v letošním roce dělali archeologové z Jindřichohradeckého muzea archeologický průzkum a došli až k základu kostelíka a zjistili, že je z poloviny 13. století.
1: A kostelík sloužil původně také jako pohřebiště rodu Schwarzenbergů.
2: Pro tu nejstarší dobu si vybrali pro pohřby svých zemřelých kryptu v kostele svatého Jilí. V roce 1870 začali stavět hrobku nedaleko tohoto kostela a potom všechny své předky přesunuli do nově vystavené hrobky a jsou tam dosud.
1: Jako první půjdou dovnitř kostela zpátky zvony, popisuje zvonař Michal Votruba.
3: Potom už bychom tam zvony nedali vrchem a pro nás je to taková unikátní možnost ty zvony dávat de facto jako komínem ze zhora do věže, to se nestává každý den a pro nás je to vlastně premiéra.
1: Zvonář nejdřív připevní lany, menší z obou zvonů. Pak do zvonu třikrát udeří, srdce zvonu si bere do ruky a odchází s ním na věž, kde ho teprve umístí zpět. Náklady na rekonstrukci jsou víc než 8 milionů korun. Víc než polovinu pokryje dotace evropských fondů. Z Domanína na Třeboňsku Eva Marvanová.

0: počasí.
1: 2 minuty před 6:15 přichází informace o počasí. V noci bylo převážně jasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 9 až 4 stupni Celsia, v horských kotlinách mohlo být kolem nuly. Dnes nás čeká nadále jasná nebo skoro jasná obloha, ráno ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách pak 19 až 22 stupňů Celsia. Vát by měl mírný východní až jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, na Šumavě bude vítr slabý. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra, v úterý, nás čeká babí léto. Bude jasno nebo skoro jasno, ráno jen výjimečně s mlhami, nejnižší noční teploty 11 až 7, v údolí při uklidnění větru může být až 5 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 20 až 24 stupňů Celsia. Zítra by měl vát mírný jihovýchodní až východní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Ale to bude až zítra, teď se vrátíme k tomu dnešnímu dni. Konec konců teprve začíná a je to den sváteční. Vzhůru už je Josef, který píše ze Zduchovic, že mají zataženo 16 stupňů a klidno. A pěkný den přeje všem právě ze Zduchovic Josef. Tak Josefe děkujeme a také přejeme hezký sváteční den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6:45 pro vás máme pár tipů, kam zajít. I dnešek nabízí výlet do historie, hudbu, létající draky a také vůni kávy. Na Dějkovsko na Táborsku dnes zve na svatováclavskou potulku. 9-kilometrová trasa vede méně známými a obnovenými cestami přírodním parkem Jistebnická vrchovina. Organizátoři na několika místech rozmístili v krajinné obrazy, sochy, účastníky čeká také hudba, zvuky a básně. Mapu si zájemci vyzvednou u bývalého kina v Nadějkově. V 18 hodin pak potulku zakončí setkání s básníkem, hudebníkem a poutníkem Luďkem Čertíkem v čajovně na Stezce. V Českých Budějovicích začne v 9 hodin před radniční věží už 15. ročník anabáze Josefa Švejka. Putování legendárního hrdiny budeme během dne pokračovat přes Vodňany, Protivín, Písek, Putim, Ražice, Sudoměř a Štěkeň až na Rumpál ve Strakonicích. A právě tam kolem 15:30 odpoledne anabáze skončí. Zároveň tím také začne letošní měsíc věží a rozhleden. Na své si dnes přijdou také milovníci kávy. V Budějovicích startuje kávová stezka, která je součástí Budějovického kávového týdne. V turistickém informačním centru si můžete vyzvednout kartu a vyjít po zapojených kavárnách. Za nasbíraných 10 razítek vás čeká odměna. Samotný Budějovický kávový týden pak nabídne od pondělí workshopy, přednášky a také ochutnávky výběrové kávy a vyvrcholí v pátek a sobotu na výstavišti Budějovickým Coffee Festem. V Jindřichově Hradci budou dnes létat draci. U obchodního centra u cyklostezky na Otín začne ve 13 hodin skautská drakiáda svatého Václava. Děti a také dospělí si vyrobí vlastního draka. Poměří jeho výšku, také krásu a projdete si také cestu věnovanou životu svatého Václava. Drakiáda bude až do 17 hodin. Svatováclavský víkend patří také Českému Krumlovu. Historické centrum dnes ožije svatováclavskými slavnostmi a také folklorním festivalem. Čeká vás hudba, tanec, jarmark, jídlo a pití, vystoupení folklorních souborů a také setkání Václavů a Václavek. V 17 hodin pak na náměstí Svornosti uvedou nové granátníky do služby. V Táboře bude až do 14 hodin na Žižkovo náměstí patřit benefičnímu koncertu, který otevírá dveře. Zahrají Music Stars, Zuš se Zimovou Ústí, Jojo, Sirka a také Los Losos. V 17 hodin pak Michal Prokop a Framus 5. Dobrovolné vstupné podpoří táborskou rolničku, která pečuje o děti a také o dospělé s mentálním i kombinovaným postižením. V Černém Dubu u Homolí začne ve 13:30 Václavské setkání u kaple a zvoničky svatého Václava. Sousedský program potrvá přibližně hodinu. Ideální zastavení pro ty, kdo mají rádi menší slavnosti, kde se lidé potkávají hlavně spolu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Papež v Métách zakončí návštěvu Francie, promluví o jednotě Evropy. Policie v souvislosti s houbařskou sezónou upozorňuje na riziko zabloudění v lesích. České tenistky po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Ve finále Billie Jean King Cupu porazili Ukrajinu. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Papež Lev XIV. Dnes ve francouzských Métách promluví o míru a jednotě evropských národů. Prezident Emmanuel Macron do východofrancouzského města pozval i evropské lídry. Papež tak ukončí čtyřdenní návštěvu Francie, kam se vydal jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech.
4: Papež do města Méty přiletí z Lourdes na jihu Francie, kde sloužil mši pro 200 tisíc věřících. Papež před lourdskou svatyní řekl, že církev musí najít odvahu a zacelit hluboké rány, které způsobila jiným. Prohlásil to předtím, než se sešel se 7 oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Papežovu návštěvu Francie provází obrovský zájem věřících. Jenom jeho mše na pařížském náměstí Svornosti a bulváru Champs-Élysées přilákala skoro 1 000 000 věřících. Kromě toho papež navštívil taky centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v Elizejském paláci varoval před neuvážlivým používáním umělé inteligence. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Policisté v souvislosti s podzimní houbařskou sezónou upozorňují na riziko zabloudění v lesích. Každoročně řeší desítky případů zbloudilých lidí, hlavně z řad seniorů. Připomínají proto základní pravidla pro bezpečný pobyt v přírodě. Pokračuje mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.
5: V první řadě je důležité mít s sebou nabitý mobilní telefon, dále informovat své blízké, do jaké lokality se osoba chystá a kdy plánuje návrat domů. A v neposlední řadě je také důležité mít na sobě nejlépe nějaké výrazné barevné oblečení doplněné reflexními prvky, což usnadní osobu nalézt co nejrychleji.
2: Čtvrtý ročník Budějovického kávového týdne nabídne ode dneška ochutnávky, přednášky či workshopy. Budějovická kávová stezka motivuje k objevování kaváren po městě. Za nazbíraná razítka do účastnické karty lidé získají odměnu. Informoval o tom Vojen Smíšek z turistické oblasti Budějovicko. Budějický Coffee Fest na českobudějovickém výstavišti přinese pak od pátku do soboty festival výběrové kávy s baristy. Seznam zapojených kaváren spolu s dalšími informacemi o programu je dostupný na webu budějce.cz/káva.
3: Sport.
2: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvouhry ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
6: Rozhodně mezi to patří něco jako Grand Slam olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysněla. Vždycky říkám, že Fedka bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
2: Češky v samostatné historii triumfovaly v týmové soutěži po 7. Naposledy slavili titul před 8 lety ve Fed Cupu.
3: Počasí.
2: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojediněle mlhy. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách nejvýše k 22. Vítr bude mírný východní až jihovýchodní a biozátěž na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je 6 hodin a k tomu 4 a 3 čtvrtě minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v pondělí 28. září. Tak hezké sváteční ráno přeje ze studia Luboš Voráček. Za chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých my řidiči často chybujeme. Ale ze všeho nejdřív necháme zaspívat Petra Reska.

0: Pojďme si teď po ránu osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem ještě bezpečno. I celý tento týden také vám každý den budeme nabízet jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes budeme mluvit o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za tím autem, které jede před námi. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 6:45, tak pro vás máme informace o počasí. V noci bylo jasno, nejnižší teploty noční se pohybovaly mezi 9 až 4 stupni Celsia a v horských kotlinách mohlo být i kolem nuly. Přes den čekáme nadále jasnou oblohu nebo skoro jasnou oblohu, ráno ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty přes den 20 až 23 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vád by měl mírný východní až jihovýchodní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který na Šumavě potom jenom vítr slabý. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No, podíváme se ještě na SMSky, na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, a potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné té SMSky jsou 3 koruny. Ta zpráva musí být napsaná bez diakritiky, tedy bez záčku a bez čárek, aby nám to sem do studia přišlo. A přišla nám SMSka z Trhových Svinů, kde je ještě tma, 3 stupně. Pěkný den všem, do studia přeji zdraví Boža. Božo, děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme. A pak přišla také SMSka od Vimperka, ve které se píše krásné pondělní ránko od Vimperka, 8 stupňů jasno. Pohodový sváteční den se sluníčkem, hlavně hodně zdravíčka, všem přejí Fandové a Ferdoušek nebo Ferdoušek. Tak děkujeme i za tuto SMSku, k Vimperku také zdravíme a přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Pět minut po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 28. září. A protože je pondělí, tak po 13. hodině dnes pro vás odvysíláme pořad Osobnosti Česka, ve kterém moderátor Oskar Hess vždycky zpovídá o osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude známý chirurg Tomáš Šebek. Tady je malá ochutnávka.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak.
0: Připomínám tedy, že pořad Osobnosti Česka odvysíláme dnes po 13. hodině a hostem Oskara Hesse bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Reči a povery teď vystřídá Lenka Rybáčková, která připravila zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzinu a nafty. Od 1. října se marže obchodníků bude zastropována na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzinu a nafty. Kabinet zároveň rozhodl o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. Případů limeské boreliózy letos v jižních Čechách přibylo. Hygienici jich od začátku roku potvrdili 843, meziročně o 113 víc. Klíšťové encefalitidy je naopak méně než loni. Nejvíc případů boreliózy evidují hygienici na Českobudějovicku a Jindřichohradecku. Na chytu si ho vyhlídce v parku pod sochou mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci začala oprava. Vyjde na necelý 1 milion 300 tisíc korun. Polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Mluvčí radnice Karolína Bartošková doplnila, že budou upravené zpevněné plochy, vyhlídka bude doplněna novým mobiliářem. Vzniknou také nové trvalkové záhony. Lidé si tu můžou vychutnat výhled na město, zámek i řeku. Hotovo by mělo být do poloviny listopadu. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byli například váleční reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Mistrem světa v silničním závodě se stal v Montrealu americký cyklista Brandon McNulty. Pro Spojené státy vybojoval první medaili po 33 letech. Český reprezentant Matias Vacek odstoupil po pádu, při kterém si zlomil nos. Závod nedokončili ani zbylí dva Češi Jakub Otruba a Pavel Novák. Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojedinělé mlhy. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách nejvýše k 22. Vítr bude mírný, východní až jihovýchodní a biozátěž na 1. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30 a k tomu ještě 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, tak pěkné pondělní ráno. Přesně před 100 lety 28. září roku 1926 byl v Českých Budějovicích slavnostně odhalen pomník biskupa Jana Valeriána Jirsíka. Jeho příběh si dnes připomeneme také v našem vysílání a jeho česká vlastivěda nás za Jirsíkem zavede za chvilku ještě jinam. Konkrétně do Střížova, kam přijel už v roce 1854 na vizitaci

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Výhled z obce Střížov obdivoval i českobudějovický biskup Jirsík. Vysvětlíme v jeho české vlastivědě. Obec Střížov s cibulovitou bání kostelíka jako kdyby vévodila celému doudlebskému kraji, jak je ostatně napsáno v jedné publikaci o Střížově. Kronika střížovské farnosti navíc zachycuje řadu zajímavých událostí z 19. století. Mimo jiné i návštěvu českobudějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka v roce 1854. V červnu toho roku se zde konala generální a školní vizitace spojená s udělováním svátosti běžmování. Biskup přijel po cestě od Doudleb a byl přivítán na návsi u kovárny. Čekali na něj členové komařického cechu řemeslníků, školní děti, hudba a velký zástup lidu. Jirsík se ubytoval na faře, kde přenocoval do druhého dne. Večer si ještě šel prohlédnout i nový hřbitov a líbila se mu rozlehlost hřbitova i výhled do okolní krajiny. Méně příjemné bylo setkání s představiteli, tedy starosty přifařených obcí. Urputně žádali, aby ve Střížově bylo zřízeno místo stálého kaplana, který by pomáhal faráři. Ovšem na jeho existenci odmítali finančně přispívat, takže místo prostě nebylo možné zřídit. Tehdejší farář do kroniky doslova napsal, cituji, a všecko napomínání, vyučování, horlení ze strany pana biskupa nic neúčinkovalo. Ano, i uprostřed vyšetřování beze všech úctivých poručení představený Straškovský vyprovázený sa od některých z přítomných se spokoje odebral, což obzvlášť urážce sloužilo. Ale ani to patrně neskazilo biskupovi náladu. Po obědě, při němž bylo dovoleno podat na stůl pouze dva chody, věnoval Jirsík faráři 10 zlatých ve stříbře k podělení místních chudých.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě půl minuty, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem i dnes ve svátek, kde dnes, stejně jako včera, slouží meteorolog Tadeáš Gregor. Tak přeji dobré ráno, pane Gregore.
2: Dobré ráno.
1: Jak aktuálně vypadá situace?
2: Aktuálně máme v jižních Čechách jasnou oblohu, ale ojediněle se vyskytují mlhy, a to zejména kolem Vltavy, v Českobudějovické pánvi a pak také kolem Lipna na Šumavě. Teploty jsou na kopcích mezi 7 a 10 stupni, v údolích pak mezi 2 a 5 stupni. Na Šumavě jsou ty rozdíly v teplotách ještě větší. V Českých Budějovicích máme jasnou oblohu 5 stupňů, vane slabý jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1025 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 10,5 stupně a slabý jižní vítr 2 metry za sekundu. Například stanice Kvilda Perla hlásí aktuálně minus 5 stupňů Celsia.
1: Dnes je svátek, převážná většina našich posluchačů má dnes volno, tak jaký bude ten dnešní den, jaké bude počasí na to?
2: Bude jasný nebo skoro jasný, ráno ještě ojediněle ty mlhy a teploty nám vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách na 19 až 22. Bude vát mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, na Šumavě bude vítr slabý. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Jaké jsou teplotní rekordy k 28. září?
2: Ta maximální hodnota je 27,8 stupně z roku 1961 a ta minimální minus 1,9 desetin z roku 1939. Průměrná teplota pro dnešní den 11,9 stupně. Slunce dnes vyjde v 6 hodin a 57 minut a zapadne pak v 18 hodin a 47 minut.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: Noc bude většinou jasná, k ránu se jen vzácně vytvoří mlhy, zejména v údolích na Šumavě a v Pošumaví. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů v údolích, ale budou zejména v Pošumaví kolem 5 stupňů. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, na Šumavě zůstane vítr slabý. No a zítra přes den pak jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích na Šumavě a v Pošumoví jen vzácně s mlhami a teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů, na horách na 19 až 22 a bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, na Šumavě bude ráno a večer vítr slabý.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to, pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Hlavu vzhůru, takový je název nejnovější publikace známého a uznávaného kouče a mentora Jana Milfajta. Spolu s lektorkou Kateřinou Krůtovou se tentokrát úzce zaměřili na mentální odolnost dětí. Aktuální doba jim totiž podle odborníků přináší větší tlak než kdy dříve. Jak zvládat stres, tlak a strach z neúspěchu? Nejen o tom jsme si přímo s Janem Milfajtem povídali během letošního léta v našem vysílání. Reprízu rozhovoru vám nabídneme v pondělí 20. září po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Za chvilku se společně vypravíme na hokej. V hokejové extralize České Budějovice totiž vyhráli nad Litvínovem 5-4. Domácí rozhodli z přesilovky v 60. minutě. Tak podrobnosti po písnice od kapely PH.

0: Až v přesilovce v poslední minutě rozhodli hokejisté klubu Banes Motor České Budějovice v extraligovém utkání pátého kola o výhře nad Litvínovem 5-4. Trefil se dánský útočník Nikulasen.
1: Nikulasen nejprve v 53. minutě vyrovnal na 4-4 a půl minuty před koncem v početní převaze rozhodl. Zatímco přebíral cenu pro nejlepšího hráče utkání, litvínovský trenér Robert Reichl se zlobil na častá vyloučení. Na všechna, nejvíc na to poslední.
2: Další zbytečný faul, který tam byl, a mě jenom mrzí, že ty fauly byly všechno v útočním a ve středním pásmu. Prohráli jsme si to vyloučeníma. 9 je moc na extraligový zápas a to rozhodlo o zápasu.
1: Využitá přesilovka ukončila 9gólové extraligové představení. Jeden gól si do statistik připsal obránce Motoru Jan Štencel.
3: První gól jsem daroval soupeři, takže jsem rád, že jsem to trošku očinil. Hra z naší strany byla úplně ideální, ale domácí zápasy musíme zvládat za každou cenu. Přesilovka 5-3, ta byla z naší strany hrozná. Se říká, že tým, který dá 5-3, nemůže vyhrát, takže zaplať pán se to nepotvrdilo. No je začátek sezóny, pořád ještě to ladíme a ty zápasy, prostě ty přesilovky budou rozhodovat.
1: Rozhodli nejen přesilovky, ale i velmi chytrá nahrávka na Jana Ordoše. Jejím autorem byl Štěpán Hoch.
4: Jsem rád, že se to takhle povedlo, no a byl to asi začátek toho obratu, takže jsem jako dvojnásobně rád za to.
1: Rád i nerad byl litvínovský Viktor Šámal. Odjížděl domů bez bodu, ale s prvním extraligovým gólem v životě.
5: Jo, tak je to super, ale pořád prostě ten výkon, škoda, že jsme to neodvezli domů, ty 3 body jsou hrozně důležitý, ale mně přišlo, že jsme ten zápas odehráli dobře, akorát prostě naše hloupost, že jsme se nechali vyloučit.
1: Uvedl litvínovský Šámal z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Český rozhlas.

až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší finajmout dál.

kotem, ať se na huconský šíke najmout dám. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově dnes zakončí komentovaná prohlídka kostela. Rusko zintenzivnilo útoky proudovými drony na Ukrajinu. Boží muka u lázní obnovila vráž na Písecku. Bude slunečno, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Svatováclavské slavnosti dnes v Českém Krumlově zakončí mše. Poslední den nabídne hlavně program mimo náměstí, kde pokračuje svatováclavský jarmark. Zájemci se můžou vydat na komentovanou prohlídku kolektoru pod historickým centrem nebo k Dobrkovické jeskyni. Tam si během dne lovců mamutů vyzkouší, jaké dovednosti potřebovali lidé v pravěku. Zájemcům se otevřou i další místa ve městě, potvrzuje mluvčí Českého Krumlova Petra Nestávalová.
2: Kostelem svatého Víta a kaplí svatého Václava provede ředitel Českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu Petr Pavelec. Sváteční den doplní ranní ceremoniál Schwarzenberské granátnické gardy, matiné pěveckého sboru Belária, zasazení lípy slovinsko-českého přátelství v Jelení zahradě a večerní svatováclavská mše.
0: Rusko zvyšuje počty proudových dronů, které vysílá na Ukrajinu. Z téměř 300 dronů různých typů, které od sobotního večera útočily na Ukrajinu, jich víc než polovina měla proudový pohon, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
3: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala o 147 sestřelených dronech z téměř 300. Nedaří se jí včas zlikvidovat nebo odklonit vysokorychlostní drony. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že tyto drony včera v Kyjevě zasáhly dvě školky, dvě školy, obyčejný bytový dům, autoservis, několik skladů a komunikační objekty. V kyjevské oblasti večer při těchto útocích zahynuli dva lidé a tři byli zranění. Oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Obnovu božích muk u panenky Marie nedaleko lázní dokončila vráž na Písecku. Za práce obec zaplatila 50 tisíc korun. Podrobnosti má nezávislý starosta Vladimír Huptych.
4: Pomyli jsme tu fasádu vysokotlakým čističem, firma opravila tu malbu a normálně se udělá zase nový nátěr fasádní barvou a doplníme zpátky ty věci, co tam byly. Vyčistí se trošku okolí, okolo panenky Marie a bude všechno. Sport.
0: Ve třetím kole basketbalové ligy vyhráli písečtí Sršni zápas z Plzní 88-81. Ve středu se Jihočeši utkají na domácí palubovce s prozatímním lídrem tabulky Pardubicemi. Zápas začne v 18 hodin. Atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Mezi muži triumfoval Damián Vích.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1025 hektopaskalů. Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Naměříme nejvýše 20 až 23 stupňů, na horách do 22. Vítr bude mírný, jihovýchodní až východní do 6 metrů za sekundu. Na Šumavě slabý a biozátěž na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nejsou hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Podzimem přichází čas vůně bramborové natě a také pouštění draků. Tak v případě brambor je to horší, ale draků bude dost. Ti papíroví ve všech možných tvarech a barvách dnes zaplní nebe nad Jindřichohradským nebo nad Jindřichovým hradcem. Podrobnosti k této drakiádě přidá náš ranní host krátce po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 7. hodině, a to v pondělí 28. září. Dobré ráno a pěkný sváteční den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Hana Zagorová dospívává 7 minut po 7 hodině v pondělí 28. září na svatého Václava. Dnes je státní svátek, den české státnosti. Možná ten volný den, který nám tedy přibyl k víkendu, využijete k práci na zahradě. A možná budete sklízet i něco ze své letošní úrody. O sklizni dýní je rozhlasový sloupek Mirky Nezvalové.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Dýně Hokkaido jsem přestala pěstovat už před 2 roky. Slimáci mi vždycky skonzumovali už jejich květy a tak jsem to vzdala. Letos jsem si tedy v zahradnictví nakoupila jenom sazenice cuket, které se mi naopak daří pěstovat skvěle. Jaké ale bylo moje překvapení, když se nám na zahradě mezi rašícími cuketami objevily i zárodky Hokkaida. Nebudu vás napínat. Letos se mi díky špatné cedulce v obchodě urodila skoro 20 krásných oranžových dýní, které v našem rodinném jídelníčku najdou skvělé uplatnění. Takové dýňové risotto, pyré nebo polévka jsou fakt alespoň pro nás gastronomické zážitky. Tímto bych chtěla poděkovat všem slimákům, kteří se kvůli horkému létu skrývali kdesi v hlubinách země a neskonzumovali mi tak hned na začátku všechny dýňové květy, ale také neznámým nakupujícím, kteří nevracejí sazenice v zahradnictví zpět na svá místa. Díky vám se můžeme radovat z nádherné oranžové úrody. Možná byl letos, co se dýní týče, výjimečný rok. Svěřila se mi kamarádka, že jim najednou na záhonu rostly dýně, které tam vůbec nesázela. A nebylo jich vůbec málo. Hokkaido mezi nimi nebylo ani jedno, ale jinak nádhera. Prostě semínka, vyhozená už před léty do kompostu, si znovu našla cestu na záhonek. Jestli o nás obou náhodou neplatí známé rčení, čím hloupější sedlák, tím větší brambory. Protože dýně máme letos obě dvě opravdu luxusní.

0: počasí.
1: 2 minuty před 7:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno se ojediněle ještě vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vád by měl mírný jihovýchodní až východní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, na Šumavě pak vítr slabý. Rozptylové podmínky ty budou ráno mírně nepříznivé, během dne pak ale dobré a biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, na zprávy, které nám posíláte, abychom se dozvěděli, jaké je u vás počasí. Ty zprávy píšete ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu vaši SMSku a všechno to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Ta SMSka musí být bez diakritiky, tedy bez háčků a bez čárek. Přišla nám SMSka také z Prachatic, tam je klidné ráno, 8 stupňů. Pěkný sváteční den přeje Helča všem i do redakce, tak Helče děkujeme, do Prachatic zdravíme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a 7 stupňů, hezký den přeje Marie, Marie děkujeme. Ve Velešině je jasno, 5 stupňů, dobré ráno všem přeje Andulka, Andulko i vám děkujeme za zprávu. Píše také pan Folta, že v Písku je 10 stupňů. Děkujeme za tu zprávu. V Brloze je jasno, slabě fouká a jsou 4 stupně. A zdraví a hezký sváteční den přeje Marie. Marie, děkujeme. Pak píše, taky to mám zprávu z Tábora, to začíná. Sváteční den začíná jasnou oblohou a teplotou 5 stupňů Celsia. Krásný den z Tábora všem přeje děda Pája. Pavle, děkujeme i vám za zprávu. A ještě to mám také SMSku ze Strakonic, kde je jasno 3 stupně. Všem stále zdraví a pohodu přeje Jindra. Jindřichu, děkujeme. I do Strakonic. Přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: No, protože je dnes pondělí, tak za chvilku si představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o jihočeských zvonech. A tentokrát zavítáme do věže kostela svatého Víta v Českém Krumlově. Ale ještě předtím bude zpívat Olga Lounová.

0: Svět.
1: Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do Českého Krumlova. V osmiboké věži kostela svatého Víta bylo původně 7 zvonů. V současnosti má hlavní krumlovský kostel zvony 4. My si teď poslechneme, jak zní společně vyzvánění dvou největších zvonů, Ave Maria a svatý.

Takhle zní dva největší svatovické zvony. Starší z nich nese jméno Ave Maria. Má hlavní tón G1, průměr 114 cm a váží přibližně 910 kg. Ve druhé polovině 15. století ho ulil neznámý jihočeský nebo rakouský zvonař. Na zvonu je latinský nápis se jmény Ježíše, Marie, českých svědců a tří biblických králů. Právě tato jména měla podle tradice podtrhnout ochranou funkci zvonu před zlými silami a špatným povětřím. Druhý velký zvon, svatý Josef, zní v hlavním tónu B1, má průměr 92 cm a váží přibližně 450 kg. V rakouském Linci ho roku 1680 ulil zvonařský mistr Melchior Schurer. Tento zvon původně visel v českokrumlovském minorickém klášteře. Za druhé světové války byl rekvírován a odvezen do Rakouska. Po válce se ale v roce 1950 do Českého Krumlova vrátil a protože byl mezitím minorický klášter zrušen, našel své nové místo právě ve věži kostela svatého Víta. Posloucháme-li souzvuk obou těchto velkých zvonů, zřetelně slyšíme jejich velmi nevyrovnané zvukové obrazy. Tento nesoulad je zvýrazněn i tím, že svatý Josef sem byl přenesen z jiné lokality. Přesto je tento souzvuk podle kampanologa Radka Lungy už více než 70 let pro Český Krumlov charakteristický. K těmto dvěma zvonům patří ještě další historické hlasy. Zvon hodinka z počátku 15. století a také Sanktusový zvon svatý Václav z roku 1900, kdy ho v Českých Budějovicích ulil Rudolf Perner starší jako kopii staršího zvonu z roku 1682, který praskl. Na závěr si ještě poslechneme unikátní historickou nahrávku souzvuku pěti předválečných zvonů, jak je roku 1936 nebo 1937 zaznamenal Československý rozhlas Radiožurnál.

Z této pětice se dodnes dochovaly jen dva staré zvony, Ave Maria a Hodinka. Zvony Kristus Král, svatá Terezie a svatý Vít ulité Rudolfem Pernerem mladším v Suchém Vrbném u Českých Budějovic roku 1932 padly na jaře 1942 za oběť německé válečné rekvizici. Tento unikátní zvukový snímek z archivu Českého rozhlasu v Praze je jediným svědectvím, jak českokrumlovské zvony zněly ve společném souzvuku před válkou. Více si o svatovíckých zvonech řekneme tento týden, kdy budou v našem vysílání ohlašovat poledne. Z Českého Krumlova Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Jsou tu zprávy a Lenka Rybáčková.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Velké obchody a supermarkety v Česku zůstanou dnes zavřené. Den české státnosti totiž patří mezi svátky, kdy prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních nesmí otevřít. Výjimku mají například lékárny nebo obchody na čerpacích stanicích, letištích a nádražích. Velké obchody zůstanou zavřené i o příštím státním svátku 28. října. Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do středy 30. září. Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Tisíce exponátů z jihočeských muzeí a galerií zpřístupnil nový veřejný portál jihočeskesbírky.cz. Lidi si tak můžou prohlédnout vše od archeologických nálezů po přírodovědné exponáty zblízka i s informacemi o jejich původu. Karel Mikeš z oddělení kultury a zřizovaných organizací Jihočeského kraje upřesnil, že vyhledávat je možné klasicky podle klíčových slov nebo využít chytré filtry, pak třeba podle historického období, konkrétního materiálu, typu předmětu a nebo si otevřít nabídku konkrétního muzea. Charitativní koncert zazní dnes odpoledne na Žižkově náměstí v Táboře. Akci pořádá místní centrum Kaňka na podporu dětí s postižením a jejich rodin. Před koncertem vystoupí místní kapely a děti ze základní umělecké školy v Sezimově Ústí. Hlavním hostem bude od 17 hodin Michal Prokop s kapelou Framus Five, řekla mluvčí táborské Kaňky Ludmila Budilová. Program doplní taky veřejná sbírka na rekonstrukci této neziskové organizace. Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Naměříme nejvýše 23 stupňů, na horách do 22. Vítr bude mírný, jihovýchodní až východní, na Šumavě slabý a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nejsou hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30, k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dneské pondělní ráno, sváteční. Začíná s podzimem také čas pouštění draků, tak ti papíroví ve všech možných tvarech a barvách dnes zaplní nebe nad Jindřichovým Hradcem. Skauti tam totiž pořádají svatováclavskou drakiádu. A my se o této drakiádě více dozvíme za chvilku od našeho ranního hosta, ale ze všeho nejdřív necháme zaspívat Kristýnu.

0: Draci všech barev a také tvarů dnes vzlétnou nad Jindřichovým Hradcem. Místní skauti pořádají už čtvrtý ročník drakiády svatého Václava a ta začne ve 13 hodin u cyklostezky směrem na Otín a potrvá do 5 hodin odpoledne. Děti a také dospělí budou soutěžit o nejvyšší vzhled, tedy výšku vzhled, ne vzhled, ale vzhled. A také nejkrásnějšího vlastnoručně vyrobeného draka, takže vzhled. Letošní program ale navíc připomene také život svatého Václava. Ale já už teď jsem ve spojení s jednou z organizátorek, to je Adéla Potužníková. Paní Potužníková, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak řekněte, co všechno dnes odpoledne čeká na malé i velké, kteří na drakiádu do Jindřichova Hradce přijdou.
1: Tak v lese máme připravená nějaká stanoviště. Děti si tam můžou například vyzkoušet různé lanové překážky nebo střelbu z luku. A potom přímo na té louce máme postavený hangár, ve kterém je stanek s občerstvením, kde budeme dělat čerstvé palačinky a točit kofolu. A potom v průběhu odpoledne také budou dvě soutěže, do které se může každý zapojit.
0: Kdo tady vlastního draka nemá, tak může si ho třeba na místě vyrobit? Budete mít všechno připraveno?
1: Jo, určitě. Právě na jednom z těch stanovišť si může každý vyrobit toho svého draka.
0: No a pro draky vyrobené na místě prý údajně máte také nějakou speciální soutěž, ve které prý nejde právě o výšku vzletu, tedy jak vysoko vylétne. Co to je za soutěž, za kategorii?
1: V 16.00 vyhodnotíme vyrobené draky na místě. Každý se do toho může zapojit a máme samozřejmě pro vítěze připravené nějaké ceny.
0: Tak ještě připomeňte, prosím, kde a v kolik být, aby nám nic neuteklo u vás v Jindřichově Hradci dnes.
1: Takže začínáme v jednu a je to směrem za obchodním centrem, směrem na Otín u té cyklostezky.
0: Tak na drakiádu svatého Václava nás do Jindřichova Hradce pozvala organizátorka Adéla Potužníková. Tak slečno Potužníková, děkuji za tu pozvánku, budete mít počasí hezké, tak ať se to povede.
1: Děkuji.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby. Počasí.
1: 2 minuty před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor, abychom se dozvěděli, jaké nás čeká počasí. Pane Gregore, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
2: Dobré ráno.
1: Jak aktuálně vypadá situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme jasnou oblohu, jen ojediněle se vyskytují mlhy. Teploty jsou na kopcích mezi 7 a 11 stupni Celsia, v údolích pak mezi 1 a 5 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme jasnou oblohu 5 stupňů Celsia, vane slabý jižní vítr, 1 metr za sekundu, tlak je 1026 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 10,5 stupňů a slabý jeho západní vítr 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Bude stále jasná nebo skoro jasná obloha, jen ráno ještě ojediněle ty mlhy. Teploty odpoledne vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách na 19 až 22 a bude vát mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Na Šumavě vítr zůstane slabý. Biozátěž bude dnes na jedničce.
1: A jak bude v noci a zítra v úterý?
2: V noci bude převažovat jasná obloha, k ránu se jen vzácně vytvoří mlhy, a to zejména v údolích na Šumavě a v Pošumaví. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích zejména v Pošumaví bude jenom kolem 5 stupňů a bude vát mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Na Šumavě zůstane vítr slabý. No a přes den pak stále slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, ráno v údolích na Šumavě a v Pošumaví jen vzácně s mlhami. Teploty zítra odpoledne 21 až 24 stupňů, na horách 19 až 22. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Na Šumavě ten vítr zůstane ráno a večer slabý. Mírný bude jenom během dne. Biozátěž je zítra na jedničce.
1: Jaké počasí pak očekáváte na středu?
2: Ve středu stále slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty ráno 12 až 8. V údolích ojediněle kolem 6 stupňů a odpolední maxima mezi 20 a 24 stupni Celsia. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. Na Šumavě zůstane vítr slabý.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to, pro tuto hodinu, a za hodinu se ještě jednou uslyšíme. Tak se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Křídla mít, toulat se oblohou a ve skaliskách zanechat svůj stín.
4: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jihočeský folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Také na dnešek jsme pro vás připravili rubriku Co v učebnicích nebylo, a v tom dnešním vydání se s Martinem Písaříkem zaměříme na vzduch. Stane se tak za chvilku, protože ještě předtím je tady kapela Kryštof.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
6: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Onemocnění boreliózou je letos v jižních Čechách víc než loni. V hokejové extralize vyhrály České Budějovice nad Litvínovem 5-4. Dnešek bude slunečný, naměříme až 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Celková rekonstrukce čeká v příštím roce dětské hřiště na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. O vypsání výběrového řízení rozhodla na svém posledním jednání rada města. Oprava hřiště vyjde město na bezmála 8 milionů 900 tisíc korun bez DPH.
7: Hřiště po opravě dostane nejenom herní vybavení, ale přibude taky zastínění nebo nový vodní prvek. Ten má připomínat soutok Malše a Vltavy. Celá rekonstrukce má pak zapadnout do přírodního prostředí areálu. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Případů limeské boreliózy letos v jižních Čechách přibylo. Hygienici jich od začátku roku potvrdili 843, meziročně o 113 víc. Klíšťové encefalitidy je naopak méně než loni. Nejvíc případů boreliózy evidují hygienici na Českobudějovicku a Jindřichohradecku. Aktuální vývoj popisuje ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
8: Jen za poslední týden přibylo 37 případů limské boreliózy, u klíšťové encefalitidy naopak pouze jeden. Od začátku roku jsme potvrdili 68 případů encefalitidy, což je o 25 méně než v loni.
6: Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se taky spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny paliv. Jde o stejná opatření, která platila na jaře. Trvat mají zatím do konce října. Kabinet zároveň schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie. Platit má letos a příští. Rok.
0: Sport.
6: Klub Banez Motor České Budějovice v 5. kole hokejové extraligy zvítězil nad Litvínovem 5-4. Hosté v Budvar aréně vedli. K obratu přispěl nahrávkou Ordošovi útočník Štěpán Hoch.
9: Jsem rád, že se to takhle povedlo, no a byl to asi začátek toho obratu, takže jsem jako dvojnásobně rád za to. To byla spíš nahrávka, než vstřílená nahrávka. Přesilovek jsme hráli hodně, je to vlastně 5-3, tam škoda, že jsme toho nevyužili. Musím říct, že jsme to zvládli skvěle dát góly 5-5 a pak nám na konci pomohla jedna přesilovka, takže jsme rádi, že jsme to otočili.
0: Počasí.
6: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Naměříme nejvýše 20 až 23 stupňů, na horách do 22. Vítr bude mírný, jihovýchodní až východní do 6 metrů za sekundu, na Šumavě slabý. Biozátěž bude na 1. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Je 8 hodin a k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 28. září. Dobré ráno a pěkný sváteční den přeje ze studia Luboš Voráček. A protože je pondělí, tak nás čeká kalendárium. A v tom dnešním vydání rubriky Kalendária, kterou připravuje Petra Matoušková, tak připomeneme mimo jiné také 100 let od narození ilustrátora a grafika Vladimíra Hájka z Písku. Za chvilku uslyšíte víc, ale ještě předtím bude zpívat Janek Ledecký.

0: Kalendárium.
1: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 28. září. Příjemný poslech. Z Klenovic na Táborsku pocházel Václav Petrů, pedagog, překladatel, autor knih a článků o Pelhřimově. 28. září je výročí 185 let od jeho narození. Jiří Rejžek byl akademický malíř, grafik a sochař ze Strakonic. 28. září uplyne 40 let od jeho úmrtí. Z Dačic pocházel legionář, důstojník československé armády, účastník protifašistického odboje, kterého popravili nacisti, Antonín Kšventner. 30. září uplyne 85 let od jeho skonu. Marie Veverková z Třeboně byla známá jako básnířka a 30. září má výročí 135 let od narození. V Písku se 1. října narodil před 100 lety grafik a ilustrátor Vladimír Hájek. Výročí 105 let od narození si 1. října připomínáme u Karla Kakušky z Českých Budějovic. Byl známý jako památkář, autor prací o historii Českých Budějovic a předseda klubu přátel města České Budějovice. října je výročí 125 let od narození básníka Františka Halase. V našem rozhlasovém archivu je básníkova přednáška pro krajany z roku 1941.
2: Byl jsem požádán, abych řekl něco o sobě. Přiznávám se, že to není zrovna dvakrát příjemná věc. Věřím totiž, že hlavní a jedině závažnou věcí je básníková hotová práce. Tady máš čtenáři a čti. Ale zvědavost je lidská, příliš lidská a dá se omluvit. Táhne mi 40. Můj rodný kraj je na Moravě. Narodil jsem se sice v Brně, ale srdcem a rodem jsem svázán s Českomoravskou Vysočinou, kde na Kunštátsku je Halasů plno. Dědové a báby to byli sami domácí tkalci, ševci, kteří pak táhli do měst, když bída přituhovala. Tatínek byl textilním dělníkem a maminka, dávno mrtva, dřela se ve fabrikách taky. Vychodil jsem obecnou a měšťanskou školu. Vyšel jsem z ní zrovna ve světové válce. Otec byl v ruském zajetí a tak na další studia nebylo pomýšlení. Ale nějakým šťastným řízením osudu, kterému vděčím za vše, čím jsem dnes, šel jsem do učení na knihkupčinu. Knihy, které jsem vždycky nade všem miloval, které jsem hltal, staly se mým osudem a ještě dnes sedí uprostřed nich jako redaktor pražského nakladatelství. Konečně mluvit o sobě vám, kteří jste tak daleko za mořem, snad je ještě omluvitelnější, už jen proto, že přece jen vzdálení vlastí máte věčně živý zájem o vše, co se tam děje. Vím také, jak často anekdota či nějaké vyprávění z básníkova života poví často víc, než všelijaké ducha plné povídání. Někdy je to opravdu klíček, který nám otevře bránu na 7 pádů zamčeno. Ale dosti omluv. Jen na jedno chtěl bych upozornit. Věřte, že se budu dobře hlídat, abych se nestavěl hezčím, než jsem. Tak tedy ve vší skromnosti začínám. Jak jsem se dostal k psaní veršů, ani vám dobře nepovím. Zkrátka jednoho dne tady byli a už asi se z osídla poezie nedostanu. Bylo to tuším ve 22. roce. Náš mladý svět hořel a hořel tehda vírou v nové spravedlivé uspořádání světa, v nový ráj, který založit bylo horoucím snem.
1: Doplním, že básník František Halas se v roce 1938 léčil v lázních Vráž u Písku. Přijel tam načerpat síly těsně po přijetí Mnichovské dohody, která jim jako hluboce vlasteneckým autorem silně otřásla a inspirovala ho k napsání jeho slavné sbírky Torzo naděje. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden. Ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.

0: písničky, které si zaspíváte.
1: Na každém rohu mají fotku mou, vás od někud znám.
0: Počasí.
2: Minutu před 8:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes čekáme jasnou anebo skoro jasnou oblohu. Ráno se ještě ojediněle vyskytují mlhy. Nejvyšší teploty dnes budou 20 až 23 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vát by měl mírný jihovýchodní až východní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, na Šumově pak vítr jenom slabý. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. No a ještě se podívám naposledy taky na SMSky a přišla také zpráva z Větrní, kde je 6 stupňů a zatím mlha, píší a zdraví Zuzka s Honzou. Děkujeme, do Větrní také zdravíme. V Týně nad Vltavou je mlhavo, klidno 8 stupňů. Všechny zdraví Věra z Týna nad Vltavou a přeje vše nejlepší Václavům. Věro, děkujeme, do Týna také zdravíme. A ještě tu mám SMSku také z Jindřichova Hradce, kde u nádraží je jasno, klidno a 8 stupňů. Příjemný sváteční den přeje všem Milan a všem Václavům pevné zdraví. Milane, i vám děkujeme za zprávu, také do Jindřichova Hradce přejeme hezký sváteční den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Tipy pro volný čas. 3,5 minuty po 9:15 pro vás máme pár tipů na dnešní den. Dnešek nabízí výlety do historie, hudbu, letající draky a také vůni kávy. Tak na Díkovsko na Táborsku dnes zve na Svatováclavskou potulku. 9-kilometrová trasa povede méně známými a obnovenými cestami přírodním parkem Jistebnická vrchovina. Organizátoři na několika místech rozmístili v krajině obrazy, sochy, účastníky čeká také hudba, zvuky a básně. Mapu si zájemci vyzvednou u bývalého kina v Nadějkově. V 18 hodin potulku pak zakončí setkání s básníkem, hudebníkem a poutníkem Luďkem Čertíkem v čajovně na Stezce. V Českých Budějovicích začne už 9 hodin před radniční věží už 15. ročník anabáze Josefa Švejka. Putování legendárního hrdiny bude během dne pokračovat přes Vodňany, Protivín, Písek, Puti, Mražice, Sudoměř a Štěkeň až na Rumpál ve Strakonicích a právě tam kolem 15:30 odpoledne anabáze také skončí. Zároveň tím začne letošní měsíc věží a rozhleden. Na své si dnes přijdou také milovníci kávy. V Budějovicích začíná kávová stezka, která je součástí budějovického kávového týdne. V turistickém informačním centru si můžete vyzvednout kartu a vyjít po zapojených kavárnách. Za nasbíraných 10 razítek vás pak čeká odměna. A samotný budějovický kávový týden pak nabídne od pondělí také workshopy, přednášky a ochutnávky výběrové kávy a vyvrcholí v pátek a v sobotu na výstavišti v budějovickém coffee, nebo v Budějovicích coffee festem. V Jindřichově Hradci budou dnes létat draci u obchodního centra u cyklostezky na Otín směrem. Začne ve 13 hodin skautská drakiáda svatého Václava. Děti a také dospělí si vyrobí. Můžou si vyrobit vlastního draka, poměří jeho výšku a krásu a projdete si také cestu věnovanou životu svatého Václava. Ta drakiáda bude až do 17 hodin odpoledne. A svatováclavský víkend patří také Českému Krumlovu. Historické centrum dnes ožije svatováclavskými slavnostmi a také folklorním festivalem. Čeká vás hudba, tanec, jarmark, jídlo, samozřejmě pití, vystoupení folklorních souborů a setkání Václavů a Václavek. V 17 hodin pak na náměstí Svornosti uvedou nové granátníky do služby. V Táboře bude od 14 hodin Žižkovo náměstí patřit benefičnímu koncertu, který otevírá dveře. Zahrají Music Stars, Zuš se Zimovou Ústí, také Jojo, Sirka a pak také Los Losos. A v 17 hodin pak Michal Prokop s kapelou Framus 5. Dobrovolné vstupné podpoří táborskou rolničku, která pečuje o děti a také o dospělé s mentálním a také kombinovaným postižením. V Českém Dubu u Homolí začne ve 13 hodin a 30 minut Václavské setkání u kaple a zvoničky svatého Václava. Sousední program nebo sousedský program potrvá přibližně hodinu. Ideální je takové ideální zastavení pro ty, kteří mají rádi třeba menší slavnosti, kde se lidé potkávají hlavně spolu, taková rodina, rodinné setkání to bude, nebo vesnické setkání. A pokud hledáte program pro celou rodinu, Zeměráj u Kovářova má dnes otevřeno od 10 do 17 hodin v raně středověké vesnici. Si můžete vyzkoušet podzimní práce, třeba opéct chleba, jablka, ale vlastně taky vyrobit si vlastní obilnou placku a také se pustit do her, do různých hlavolamů a dalších úkolů. Čeká vás tam také kilometr dlouhá stezka na boso, bludiště, archeologické naleziště a také lukostřelnice.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilea Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: A teď si poslechněte zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
5: Je 8:30.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: V Bruselu se dnes sejdou ministři zemědělství členských zemí Evropské unie. Řešit budou například podporu pro rybolov nebo společnou zemědělskou politiku pro příští rok. Česko bude na jednání zastupovat ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Obnovu božích muk u panenky Marie nedaleko Lázní dokončila Vráž na Písecku. Za práce obec zaplatila 50 tisíc korun. Nezávislý starosta Vladimír Huptych doplnil, že fasáda je omytá vysokotlakým čističem, firma obnovila malbu a jsou znovu natřená. Upravené je i její okolí. Čtvrtý ročník Budějovického kávového týdne nabídne ode dneška ochutnávky, přednášky nebo workshopy. Budějovická kávová stezka motivuje k objevování kaváren po městě. Za nazbíraná razítka do účastnické karty lidé získají odměnu. Informoval o tom Vojen Smíšek z turistické oblasti Budějovicko. Budějický Coffee Fest na českobudějovickém výstavišti přinese pak od pátku do soboty festival výběrové kávy z baristy. Seznam zapojených kaváren spolu s dalšími informacemi o programu je dostupný na webu budějce.cz/káva. 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Ta nabízí nový program spolufinancovaný nadací The Kellner Family Foundation. Jeho cílem je do Česka přivést špičkové vědce ze zahraničí. Peníze jim pak mají pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není určený jen cizincům. Hlásit se můžou i Češi působící v zahraničí. Přihlášky jsou otevřené do 9. listopadu. Ve 3. kole basketbalové ligy vyhráli Písečtí Sršni zápas s Plzní 88-81. Ve středu se Jihočeši utkají na domácí palubovce s prozatímním lídrem tabulky Pardubicemi. Zápas začíná v 18 hodin. Atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Mezi muži triumfoval Damián Vích. Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Naměříme nejvýše 23 stupňů, na horách do 22. Vítr bude mírný, jihovýchodní až východní, na Šumavě slabý a biozátěž nízká.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na jihočeských silnicích se aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je 8:30, k tomu 3:15 a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Hudba spojuje a ví to také v táborském centru, které se jmenuje Kaňka. A to právě dnes pořádá už 13. ročník koncertu, který otevírá dveře na podporu dětí s postižením a jejich rodin. My o tom budeme mluvit za chvilku, přidáme více podrobností s naším ranním hostem, ale ještě předtím necháme zaspívat Ilonu Čákovou, Když zbývá pár slov.

0: Koncert, který otevírá dveře, si vzal za úkol propojení světa lidí s postižením a lidí zdravých. Nezisková organizace Centrum Kaňka ho v Táboře pořádá už po 13. Spolu s ním také spustí veřejnou sbírku na podporu své činnosti. Tak jaká hudba na tom koncertu zazní a co dalšího teda Centrum Kaňka připravilo? Tak to, na to nám odpoví teď jeho mluvčí Ludmila Budilová, která je s námi ve spojení. Paní Budilová, dobré ráno sváteční. Vítejte ve vysílání.
1: Krásné dobré ráno z Žižkova náměstí v Táboře.
0: Tak zdravíme do Tábora. Ten program začíná odpoledne, brzy odpoledne. Kde se odehraje a jakou hudbu si tam naši poslechnou ty návštěvníci toho koncertu?
1: Tak program začíná v 13:00 právě tady na Žižkově náměstí v Táboře. Mimochodem je tady moc hezké počasí, prosluněné, takže srdečně zveme všechny návštěvníky. A všichni, kdo sem zavítají, tak si můžou poslechnout takovou tradiční koncept té naší akce, to znamená, že odpoledne hrají naše spřátelené předkapely. Letos to bude Music Star základní umělecké školy se Zimovou Ústí a potom takové táborské uskupení našich přátel, našich muzikantů z Tábora, kteří si říkají Jojo, Sirka a Los Losos. No a potom v 17:00 přijde takový zlatý hřeb té naší akce a to je Michal Prokop a kapela Framus Five.
0: Táborské náměstí je překrásné i za horšího počasí a dnes budete mít opravdu hezky tedy. Kromě hudby vy jste totiž pro návštěvníky připravili také program pro rodiny s dětmi, aby to bylo jako opravdu pro všechny. Tak povězte našim posluchačům, co na ně čeká.
1: Tak Táborské centrum Kaňka má teď už 150 klientů, nejenom dětských, ale i dospělých lidí s různými typy postižení a máme také 60 vysoce odborně vzdělaných zaměstnanců a právě tihle zaměstnanci si připravili pro dnešní den na odpoledne program pro rodiny s dětmi. Centrum Kaňka je hodně o dětech, nejenom o dětech s postižením, ale o dětech zdravých a proto si moji kolegové připravili takové ukázky naší práce. Kromě běžného skákacího hradu, to je taková volná zábava, tam bude třeba prezentace monolyže, prezentace slalomu na vozíku, na handbajku, budou tam ukázky Montessori hraní, různé pohybové dráhy, tvořivá stanoviště, smyslu hraní a podobně.
0: To je zajímavé, takže to bude opravdu pro všechny a něco nového
1: bude
0: se
1: dozví. Bude to pro všechny, ano.
0: No a paní Budilová, představte nám ještě, prosím, máme čas, tak stručně vaše centrum. Připomeňte, čím se Kaňka zabývá a případně na co tedy použijete výtěžek z té dnešní akce.
1: Mm-hmm. Tak Centrum Kaňka je areál v Táboře, ve kterém má své sídlo nestátní nezisková organizace, základní škola, mateřská škola, poskytovatel sociálních služeb Kaňka OPS, zkráceně tedy Centrum Kaňka. A tohleto centrum vlastně už od roku 2002 zajišťuje takový jedinečný model propojení sociálních služeb, speciálního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé osoby s postižením. Je to všechno pod jednou střechou, v rodinném prostředí, s vysoce odborným personálem, s moderním vybavením, osobním přístupem a širokým rozsahem metod a terapií. Počet klientů a žáků Centra Kaňka od roku 2002 dosáhl současných 150 a jak jsem říkala, tu péči zajišťuje 60 mých skvělých kolegů a kolegyň. Speciální mateřská škola, základní škola je u nás propojená se sociálními službami raná péče, osobní asistence a denní stacionáře a zároveň tady klienti mohou využívat odborné terapie, fyzioterapii, ergoterapii, alternativní augmentativní komunikaci, logopedii, muzikoterapii, arteterapii, snad jsem na žádnou nezapomněla. A pro rodiny dětí a mladých dospěláků s postižením zajišťuje Kaňka také psychologickou poradnu, pobyty rané péče a také sportovně rehabilitační pobyty.

0: Tímhletím širokým spektrem vzájemně propojených služeb se snažíme o maximální podporu rodin dětí a mládeže s postižením a také ale jejich pečovatelů.
1: Díky za to představení, paní Budilová. A ještě tedy na závěr našeho povídání, kde dnes být, abychom nic neprošvihli?
0: Já si myslím, že takovou legendu českého roku, jako je Michal Prokop a celá jeho kapela Framus Five, který dokonce během toho koncertu bude křtít svou novou desku, tak by bylo škoda prošvihnout. A proto bych ráda pozvala všechny na Žižkovo náměstí do Tábora. Budeme mít krásné slunečné počasí a těšíme se na plné náměstí, které nám pomůže získat co největší obnos do kasiček veřejné sbírky, která je vlastně takovou formou vstupného. My na té akci nevybíráme vstupné. Mezi návštěvníky budou chodit studenti s kasičkami veřejné sbírky a budou žádat příchozí o takovou formu vstupného, o příspěvek do naší veřejné sbírky, která je věnována na vlastně důstojné prostředí, na to, aby v Kaňce jsme mohli vystavět důstojné prostředí nejenom pro naše klienty, ale i pro naše zaměstnance.
1: Takže v 1 hodinu odpoledne na Táborském náměstí.
0: Přesně tak.
1: To říká Ludmila Budilová, mluvčí centra Kaňka. Paní Budilová, děkujeme za dnešní tip na výlet do Tábora a také hlavně díky za tu vaši práci centra Kaňka. Díky a hezký
0: Těšíme
1: den.
0: Těšíme se na vás, děkujeme.
1: Tak nashledanou v Táboře.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Ve 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží službu dnes meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, co se změnilo? Jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme stále jasno a stále se ještě ojediněle vyskytují mlhy, ale už se rozpouštějí a teploty jsou mezi 5 a 13 stupni Celsia. V Českých Budějovicích jasná obloha, 7,5 stupně, vane slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1026 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 14 stupňů a jasnou oblohu.
1: A jaký bude ten dnešní sváteční den?
2: Sváteční den bude slunečný s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty nám odpoledne vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách na 19 až 22 a bude vát mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, na Šumavě vítr slabý, biozátěž dnes na jedničce.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se vzácně vytvoří mlhy, a to zejména v údolích na Šumavě a v Pošumaví. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích zejména v Pošumaví bude jenom kolem 5 stupňů. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, na Šumavě vítr slabý. A zítra přes den pak stále slunečno s jasnou až polojasnou oblohou, ráno v údolích na Šumavě a v Pošumaví jen vzácně s mlhami. Teploty odpoledne vystoupají na 21 až 24 stupňů, na horách na 19 až 22. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, na Šumavě ráno a večer ten vítr bude slabý. Biozátěž zítra na jedničce.
1: A vydrží to pěkné počasí také na středu?
2: Vydrží, i středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty klesnou ráno na 12 až 8, v údolích bude ojediněle kolem 6 stupňů a vystoupají odpoledne na 20 až 24 stupňů Celsia. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu. Na Šumavě vítr zůstane slabý.
1: A pane Gregore, ve čtvrtek bude 1. října už, můžeme se podívat ještě na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude oblačnosti přece jenom o něco více, ale stále to bude většinou oblačnost vysokých pater, která bude částečně průsvitná. Zpočátku bude polojasno nebo skoro jasno, během dne bude oblačnosti přibývat, večer pak bude oblačno nebo skoro zataženo. Čtvrteční hraní minima 11 až 7, v údolích až 5 stupňů a odpolední maxima mezi 20 a 24 stupni Celsia. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Teď už víme, díky vám, jaké nás čeká počasí. Tak díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Hlavou vzhůru, takový je název nejnovější publikace známého a uznávaného kouče a mentora Jana Milfajta. Spolu s lektorkou Kateřinou Krůtovou se tentokrát úzce zaměřili na mentální odolnost dětí. Aktuální doba jim totiž podle odborníků přináší větší tlak než kdy dříve. Jak zvládat stres, tlak a strach z neúspěchu? Nejen o tom jsme si přímo s Janem Milfajtem povídali během letošního léta v našem vysílání. Reprízu rozhovoru vám nabídneme v pondělí 28. září po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Kapela Elán dohrála 7,5 minuty před 9. hodinou. Za 7,5 minuty nás čekají zprávy. Ty připravuje Lenka Rybáčková celé dnešní sváteční ráno, ale se mnou ve studiu sedí Hanka Šoberová. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Ahoj, hezké dopoledne. Luboš si prospěvoval, nevím, byť sám, a tak jsem doskotačila. Abych vám pověděla, co pěkného vás čeká v jihočeském dopoledni.
0: Přesně, co nás čeká.
1: My se vypravíme třeba do Podkletí za samoobslužnými stánky, které fungují na důvěře a kde si můžete nakoupit lokální dobroty přímo od výrobců. Znám to místo a mohu vřele doporučit. My se taky podíváme do světa moderní medicíny a zjistíme, co všechno dokáže o našem zdraví prozradit jediná zkoumavka krve. Ve druhé hodině přivítáme slovenskou písničkářku, která pozve na svůj táborský koncert. No a představíme i mladého jihočeského kytaristu. Jmenuje se Jan Dudák a je studentem prestižní bostonské Berklee College of Music. No a chybět nebudou ani tipy na sváteční výlety, ani tradiční babské rady.
0: Takže jako vždy nás toho čeká hodně.
1: Hodně toho bude, máte se na co těšit.
0: Říká Hanka Šoberová. Hanko, díky za tu pozvánku.
1: Naslyšenou.
0: A Luboš Voráček, děkuji za tu vaši pozornost. Ranní sváteční, přeji hezký den, užijte ho, jak jen to půjde. Úplně v klidu a v pohodě při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. Budu se na vás těšit ve 12 hodin naslyšenou při písničkách pro radost, ale teď ještě tu mám levandulovou, protože vím, že Hanka Šoberová má ráda květiny a květy, tak posílám ještě píseň. I vám všem.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Od čtvrtka začínají platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově dnes zakončí komentovaná prohlídka kostela. Jindřichohradečtí skauti dnes pořádají svatováclavskou drakiádu. Dnešek bude slunečný, naměříme až 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Svatováclavské slavnosti dnes večer v Českém Krumlově zakončí mše. Poslední den nabídne hlavně program mimo náměstí, kde pokračuje svatováclavský jarmark. Zájemci se můžou vydat na komentovanou prohlídku kolektoru pod historickým centrem nebo k dobrkovické jeskyni. Tam si během dne lovců mamutů vyzkouší, jaké dovednosti potřebovali lidé v pravěku. Zájemcům se otevřou i další místa ve městě, potvrzuje mluvčí Českého Krumlova Petra Nestávalová.
5: Kostelem svatého Víta a kaplí svatého Václava provede ředitel Českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu Petr Pavelec. Sváteční den doplní ranní ceremoniál Schwarzenberské granátnické gardy, matiné pěveckého sboru Belária, zasazení lípy slovinsko-českého přátelství v Jelení zahradě a večerní svatováclavská mše.
0: Svatováclavskou drakiádu dnes připravili pro veřejnost skauti ze střediska Zlatá růže Jindřichův Hradec. Program odstartuje ve 13 hodin vedle obchodního centra u cyklostezky na Otín. Detaily o něm má organizátorka Adéla Potužníková.
6: Máme postavený hangár, tam bude stánek s občerstvením a v lese budou připravená stanoviště, kde se vlastně děti můžou stát krotitelema draků. Kromě toho budou ještě probíhat dvě soutěže. Jedna je o nejvyšší vzlet s drakem a o nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka. Na to je tam přímo stanoviště.
0: Rada Evropy dnes ve Štrasburku vyhlásí jméno laureátky letošní ceny Václava Havla za lidská práva. Ve finálním výběru jsou tentokrát tři ženy. Iránsko-americká novinářka Masih Ali Nežádová, maďarská právnička Marta Pardaviová a iránská právnička Nasrin Sotudiová. Cenu Václava Havla za lidská práva každoročně uděluje Rada Evropy od roku 2013.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Naměříme nejvýše 20 až 23 stupňů, na horách do 22. Vítr bude mírný, jihovýchodní až východní, na Šumavě slabý a biozátěž na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nejsou hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: K Krásné dopoledne, přátelé, tak dneska slaví Václavové a s nimi i celá země Den české státnosti. Připomínáme si patrona českých zemí, svatého Václava, jehož svátek připadá právě na 28. září. Tento den je státním svátkem od roku 2000 a patří k nejvýznamnějším dnům českého kalendáře. No a dnešek je jinak taky Světovým dnem boje proti vzteklině a Mezinárodním dnem všeobecného přístupu k informacím. Tak ať už dnešní sváteční pondělí strávíte doma na výletě nebo třeba u dopolední kávy, budeme rádi, když ho alespoň kousek prožijete s námi. Příjemné dopoledne přeje od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice Hanka Šoberová. Stánek s makronkami, automat na květiny nebo lesní bar. Samoobslužné kiosky jsou v Česku stále oblíbenější. Dva jihočeské stánky navštívíme v našem vysílání už za chviličku v reportáži. Předtím Karel Gott a nebo Marika Gombitová, Chlapci v

0: Nakoupit si lokální produkty bez prodavačů a přímo u zdroje. Samoobslužné stánky založené na vzájemné důvěře jsou mezi Čechy stále oblíbenější. Několik takových se stalo vyhledávaným místem i v Podkletí na Českokrumlovsku.
1: Když se tady podíváme do košíčku, tak tady zrovna beru tato, tak ta je ostruženová. Tady máme dneska pistáciovou.
2: Sestry Romana Krátká a Eva Anderlová společně provozují samoobslužný dřevěný domeček na makronky v Mříči na Českokrumlovsku. Otevřený je od konce letošního dubna.
1: Je to náš takový malý projekt s příběhem. Začalo to naší vlastně psychohygienou, zemřel nám tatínek a dcera se s tím nemohla vypořádat a chtěla dort s makronkama. A my jsme to neuměli, ale dcera byla tak smutná, že jsme se sestrou domluvili, že jí to zkusíme splnit. A tak jsme začali pět makronky.
2: Provoz kiosku, nazvaného Nebekronky, funguje na vzájemné důvěře mezi sestrami a jejich zákazníky. Dlouhodobě velký zájem o provoz samoobslužného stánku cítí nejenom od místních, ale i od zákazníků z celého okolí.
1: Podporovali nás jak místní lidi, tak pak už se to dostalo i ven. A tak jsme vymýšleli, co? Jenže byly dvě úskalí. Místo a jak to provedeme. Takže já jsem zatlačila na mého manžela s místem, protože...
3: A já jsem zatlačila na svého manžela, protože ten je docela tvůrčí, co se týče stavby, veškerý práce se dřevem.
2: Takže se jedná o rodinný podnik se vším všudy, nejenom s pečením, ale taky s kompletní stavbou.
3: Ano. Jo, to jo.
1: Ano, ano. A aby z toho chlapi necouvli, tak jsme hned ten den, co jsme si to vymysleli, koupili vitrínu.
3: Jo, to je pravda.
2: Já tady vidím v lednici, že jsou dva košíky. A dneska ráno, když tady spolu stojíme, tak jsou úplně plné. Jak dlouho ty makronky v lednici vydrží, než vám lidi zásobu vykoupí?
1: Opravdu musím říct takhle, když vidíte tu doplněnou skříň, tak když hezky, tak večer není nic.
3: Takže když sem přijdou zájemci, tak je jasné pití. Na to jsme přišli vlastně, že vlastně kdo se tady zastaví, vyjde do toho kopce, tak většinou má hodně velkou žízeň.
2: Jen pár minut od Mříče má v Bohuškovicích svůj samoobslužný stánek taky Kristýna Nejedla. Do jejího kiosku Dary ze statku své produkty dodává celá řada lokálních výrobců. I ona pozoruje velký zájem a nárůst poptávky po podobných prodejnách.
4: Myslím si, že to k tomu i spěje, protože lidi nechcou jenom potkávat se za pultem a chcou mít klid a třeba i ten sortiment si vybrat ten doma. Protože jim to samozřejmě chutná a je to taková limitka, protože se to nikdy neopakuje.
2: Velkou oblíbenost mezi zákazníky zažívají třeba taky samoobslužné stánky s vázanými květinami nebo třeba lesní bary. Z Českokrumlovska Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

Z jedné zkumavky krve dneska lékaři dokážou zjistit neuvěřitelné množství informací. Laboratorní diagnostika patří mezi nejrychleji se rozvíjející obory medicíny a stále větší roli v ní hraje genetika i umělá inteligence. Kam až může moderní medicína zajít a co vám a co nám o zdraví prozradí naše krev, tak o tom si budeme povídat s Pavlou Moudrou z Jihočeské univerzity už za malou chviličku. No a když už jsme u toho, co všechno nám může prozradit naše tělo, pojďme si teď jedno hudební připomenout. Aneta Langerová a Hříšná těla křídla motýlí.

0: jde o zdraví.
1: Ano, krev není jenom životodárná tekutina, je taky zdrojem informací, které lékařům pomáhají odhalovat nemoci, sledovat léčbu a někdy dokonce upozornit na zdravotní rizika ještě dřív, než se objeví první příznaky. Jaké možnosti nabízí dnešní laboratorní diagnostika? Co všechno dokáže odhalit genetické vyšetření? A jak se proměnila práce laborantů v době automatizace a nástupu umělé inteligence? Tak i to se dozvíte z následujícího rozhovoru s Pavlou Moudrou z Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Co všechno dokáže dnešní laboratorní diagnostika zjistit z jednoho vzorku krve?
2: Dneska je v tomhle dosahováno čím dál lepších jako pokroků a posunů. Dnes už dokážeme poměrně z malého vzorku krve zjistit strašně moc, zejména genetickými analýzami, ale i v běžných laboratořích nám stačí maličko vzorku a zjistíme toho o člověku velmi mnoho.
1: Jakou roli hraje genetika v moderní medicíně?
2: Genetika je na vzestupu, pomáhá nám zjišťovat různé choroby nejen v rodinách, ale pomáhá nám zjišťovat i, jak je na tom člověk například s minimální reziduální nemocí, kolik mu zbývá té leukémie. Nám se může zdát navenek, že je vyléčen, ale až genetikou si to dokážeme doujasnit. Takže genetika má velikánský význam a předpokládám, že bude mít čím dál větší.
1: Umíte tedy dneska díky genetickým testům předvídat některá onemocnění?
2: Dají se předvídat sklony k těm onemocněním. Potom samozřejmě záleží na situaci, na životních podmínkách a i na samotném člověku, jestli ta nemoc propukne. Dají se dneska například vyšetřovat geny obezity, můžete si zjistit, jaké máte sklony k tomu, že budete mít kardiovaskulární onemocnění, ale pak je samozřejmě vždy na vás, jak se k tomu postavíte, jestli budete žít zdravě a tím si to riziko snížíte, dostanete se do lepší situace, anebo ne.
1: Možná vyvstává i otázka, kde je potom hranice mezi tou užitečnou informací a zásahem do soukromí člověka?
2: Tohle je velmi důležitá otázka. Z hlediska etiky bychom se tomuhle měli určitě věnovat. Někteří lidé třeba mají pocit, že potřebují těch výsledků hrozně moc, že potřebují strašně moc čísel. A ono je potom otázkou, jestli je to vůbec k něčemu ještě užitečné, jestli je to přínosné. Takže vždy bych to nechávala na lékaři, aby zhodnotil, co je vlastně potřeba vyšetřit a k čemu to takové výsledky budou.
1: Tak se říkám, paní Moudrá, jak se proměnila práce laborantů za posledních, řekněme, 10, možná 20 let?
2: Proměnila se úžasně, je to strašně rychlý postup, je ohromná automatizace. Dřív se dělávalo spoustu vyšetření ručně, což bylo velmi náročné na personál, který musel být velmi pečlivý, šikovný. Trvalo to velmi dlouho, udělat například jeden krevní obraz trvalo opravdu mnoho času, než laborantka všechny parametry jednotlivě vyšetřila, spočítala, přeměřila. Dneska vezmeme malý vzorek krve, vložíme do analyzátoru a už za minutku máme výsledek a ten výsledek obsahuje třeba 30-40 položek. Takže proměnilo se to velmi, mění se tím i naše požadavky na ten laboratorní personál. Nyní už se jim spíš někde říká i laboratorní technici, protože musí ovládat ten analyzátor, musí tomu rozumět, musí chápat, kde má ten analyzátor jisté mezery a musí být schopni zkontrolovat ten výsledek, že je opravdu správný a že tak by to mohlo opravdu být.
1: Myslíte do budoucna, že třeba umělá inteligence nějak ovlivní práci laborantů?
2: Určitě ano, už se s tím pracuje, už se dělají různé pokusy, protože laboranti nadále musí ty výsledky kontrolovat, musí promyslet, jestli to všechno může odpovídat pravdě, jestli to není nesmysl a pak případně dělat další vyšetření a tohle jistě bude do budoucna moci dělat umělá inteligence.
1: Vy jste zapálenou laborantkou, musím říct. Vás to čiší a tak si říkám, co vás fascinuje dodnes na tom oboru?
2: Mě ten obor vlastně přitáhla mě k němu už moje maminka, která byla zdravotní laborantkou, takže už jsem ten obor viděla před mnoha lety u té maminky. A fascinuje mě, že jsme vlastně z pár kapek krve nebo plazmy nebo séra schopni zjistit strašně moc o tom člověku. A byť jsme jak v laboratořích tak trošku schovaní, pacienti o nás mnoho neví, tak jsme, troufám si říct, pro lékaře také takovou pravou rukou a pomáháme s diagnózou, s nastavováním léčby a to je úžasné.
1: Ano, rozhodně platí, že zkumavka krve může prozradit mnohé, ale pořád platí, že za každým výsledkem stojí odborníci, kteří umějí správně vyhodnotit, co čísla skutečně znamenají.
0: Když jde o zdraví.

Bylo mu teprve 35 a tuberkulóza mu rychle ubírala síly. Spisovatel Václav Beneš Třebíský proto v létě roku 1883 přijel k Břehovu, kde se měl napít vody z údajně léčivé studánky. Pomohla mu. A co se s ní později stalo, tak to uslyšíte v jeho českém dopoledni, už je za malou chvíli. Předtím Marie Rotrová, Střepatá nohatá, tedy píseň, která pochází z jejího slavného období na přelomu 70. a 80. let a přesně ukazuje, proč jí fanoušci přezdívali Lady Soul. Osobitý hlas, trochu nadhledu, no a písničky, které nestárnou právě u nás. Hezké dopoledne.

Mezi poslední naděje spisovatele Třebíského patřila i studánka na jihu Čech. Vysvětlíme v jihočeské vlastivědě. V 19. století mimořádně oblíbený autor historických románů Václav Beneš Třebíský, tak trochu druhý Jirásek, měl blízký vztah i k jižním Čechám. S naším krajem ho spojuje jedna z jeho knih, která má název V podvečer pětilisté růže a odehrává se v časech vlády poslední generace Rožumberku. Třebíský byl knězem, buditelem, sběratelem pověstí a pohádek, člověkem s citlivou duší, ale churavějícím tělem. Trápila ho tuberkulóza, která nakonec zkrátila jeho život. V létě roku 1883 podnikl jednu z posledních cest do jižních Čech. Navštívil svého dobrého přítele Matěje Fischmeistra, faráře v Mladošovicích na Třeboňsku, a dozvěděl se také o studánce u Břehova, západně od českých Budějovic, jejíž voda měla prý léčivou moc. S nadějí sem spisovatel Třebíský 23. srpna 1883 přijel a vydatně se napil právě z břehovské studánky. O necelý rok později vsadil na Mariánské lázně, ale ani ty mu nepomohly. Na prahu léta 1884 čtenáři zbožňovaný autor přímo v Mariánkách zemřel. Bylo mu 35 let. Na jeho zastávku v jihočeském Břehově se ještě dlouho vzpomínalo. U studánky zvané Pod hlaváči stával ještě roku 1922 prastarý dubový kříž, který nejspíš Třebíského pamatoval. Kříž i studánku s léčivou vodou bychom dnes už ale hledali marně. V 50. letech zmizela v drenážních trubkách, když se združstevňovala pole. Ale romány Václava Beneše Třebíského, ty si můžeme přečíst kdykoliv.

Tento týden se v seriálu o jeho českých zvonech vypravíme do Českého Krumlova. Polední vyzvánění nás tento týden zavede do Českého Krumlova. V osmiboké věži kostela svatého Víta bylo původně 7 zvonů. V současnosti má hlavní krumlovský kostel zvony 4. A my si teď poslechneme, jak zní společné vyzvánění dvou největších zvonů Ave Maria a svatý

Tak takhle zní dva největší svatovické zvony. Starší z nich nese jméno Ave Maria. Má hlavní tón G1, průměr 114 cm a váží přibližně 910 kg. Ve druhé polovině 15. století ho ulil neznámý jihočeský nebo rakouský zvonař. Na zvonu je latinský nápis se jmény Ježíše, Marie, českých svědců a tří biblických králů. Právě tato jména měla podle tradice podtrhnout ochranou funkci zvonu před zlými silami a špatným povětřím. Druhý velký zvon, svatý Josef, zní v hlavním tónu B1, má průměr 92 cm a váží přibližně 450 kg. V rakouském Linci ho roku 1680 ulil zvonařský mistr Melchior Schurer. Tento zvon původně visel v českokrumlovském minorickém klášteře. Za druhé světové války byl rekvírován a odvezen do Rakouska. Po válce se ale v roce 1950 do Českého Krumlova vrátil a protože byl mezitím minorický klášter zrušen, našel své nové místo právě ve věži kostela svatého Víta. Posloucháme-li souzvuk obou těchto velkých zvonů, zřetelně slyšíme jejich velmi nevyrovnané zvukové obrazy. Tento nesoulad je zvýrazněn i tím, že svatý Josef sem byl přenesen z jiné lokality. Přesto je tento souzvuk podle kampanologa Radka Lungy už více než 70 let pro Český Krumlov charakteristický. K těmto dvěma zvonům patří ještě další historické hlasy. Zvon hodinka z počátku 15. století a také Sanktusový zvon svatý Václav z roku 1900, kdy ho v Českých Budějovicích ulil Rudolf Perner starší jako kopii staršího zvonu z roku 1682, který praskl. Na závěr si ještě poslechneme unikátní historickou nahrávku souzvuku pěti předválečných zvonů, jak je roku 1936 nebo 1937 zaznamenal Československý rozhlas Radiožurnál.

této pětice se dodnes dochovaly jen dva staré zvony, Ave Maria a Hodinka. Zvony Kristus Král, svatá Terezie a svatý Vít ulité Rudolfem Pernerem mladším v Suchém Vrbném u Českých Budějovic roku 1932 padly na jaře 1942 za oběť německé válečné rekvizici. Tento unikátní zvukový snímek z archivu Českého rozhlasu v Praze je jediným svědectvím, jak českokrumlovské zvony zněly ve společném souzvuku před válkou. Více si o svatovických zvonech řekneme tento týden, kdy budou v našem vysílání ohlašovat poledne. Z Českého Krumlova Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Na dnešní sváteční podvečer jsme pro vás, přátelé, připravili pohádku. Chystáte-li se čas po 17. hodině strávit s naším rozhlasem, tak už vás teď můžeme pozvat k jejímu poslechu. Ten poetický příběh možná znáte. Princezna Pampeliška. Původně to byla divadelní hra Jaroslava Kvapila. V roce 1967 podle ní natočil režisér Ludvík Ráža televizní film. A v 80. letech vznikla rozhlasová adaptace příběhu o mladičké, krásné a tak křehké princezně Pampelišce.
1: Pampeliško má ze všech nejmilejší. Pampeliško.
2: Chceš něco, tatínku?
1: Tak se na tebe dívám do naší chudičké zahrádky a představuju si, co je na světě překrásných krajin, ve kterých by se teprv, jak se patří, vyjímala. Jenže já nemám na to, abych tě tam poslal.
2: Proč se s tím děláš starosti? Já po cizích končinách netoužím.
1: Protože z toho ještě nemáš rozum, dítě. Ale až budeš starší, mohla bys mi jednou vyčítat, že jsem se nepostarala, abys měla na co si vzpomeneš, než na věky zavřu oči.
2: Nezačínej o tom, tatínku.
1: Tobě se to řekne, ale mě nedá spát starost, abys byla šťastná.
2: Co pak nejsem?
1: Dneska. Ale co zítra? Rád bych tě posadil do útulného hnízdečka. A zrovna teď je k tomu vzácná příležitost.
2: K čemu?
1: Jeden bohatý a mocný princ by tě chtěl za ženu.
0: Poznali jste, kdo si zahrál hlavní role z rozhlasové pohádky o princezně Pampelišce, kdo propůjčil hlas starému a chudému králi, který chtěl výhodně provdat svoji dceru? No, určitě jste poznali Vlastimil Brodský, samozřejmě. No a jeho křehkou dceru Pampelišku si tehdy zahrála herečka Eva Horká. Pohádka o princezně Pampelišce začíná 5 minut po 17. hodině.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rusko podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové plánuje další sabotáže v Evropě. Onemocnění boreliózou je letos v jižních Čechách víc než loni. Charitativní koncert na Táborském náměstí dneska pomůže místnímu centru Kaňka. Den bude slunečný, naměříme až 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Rusko podle Kai Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasové je cílem sabotáží ze strany Ruska hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat taky zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 Vítka nezbrojí dostatečně efektivně. Případů lymské boreliózy letos v jižních Čechách přibylo. Hygienici jich od začátku roku potvrdili 843, meziročně o 113 víc. Klíšťové encefalitidy je naopak méně než loni. Nejvíc případů boreliózy evidují hygienici na Českobudějovicku a Jindřichohradecku. Aktuální vývoj popisuje ředitelka krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
2: Jen za poslední týden přibylo 37 případů lymské boreliózy, u klíšťové encefalitidy naopak pouze jeden. Od začátku roku jsme potvrdili 68 případů encefalitidy, což je o 25 méně než v loni.
0: Charitativní koncert zazní dnes odpoledne na Žižkově náměstí v Táboře. Akci pořádá místní centrum Kaňka na podporu dětí s postižením a jejich rodin. Před koncertem vystoupí místní kapely a děti ze základní umělecké školy v Sezimově Ústí. Hlavním hostem bude od 17 hodin Michal Prokop s kapelou Framus 5. Program doplní taky veřejná sbírka na rekonstrukci neziskové organizace Kaňka, řekla mluvčí táborské Kaňky Ludmila Budilová.
3: Na té sbírce spolupracujeme se studenty z gymnázia a se studenty ze střední zdravotnické školy. Máme tam spoustu dobrovolníků, všichni naši zaměstnanci jsou tam v rámci toho svého volného dne dobrovolnicky, takže je to takové propojení všech možných energií a aktivit.
0: Program začíná vystoupením souboru ze základní umělecké školy v Sezimově Ústí. Samotný koncert na podporu dětí s postižením startuje v 17 hodin. Sport. Českobudějovičtí hokejisté v pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili nad Litvínovem 5-4. Jeden gól dal a napravil tak svoji hrubou chybu obránce Motoru Jan Štencl.
4: První gól jsem daroval soupeři, takže jsem rád, že jsem to trošku očinil. Hra z naší strany byla úplně ideální, ale domácí zápasy musíme zvládat za každou cenu. Přeslovka 5-3, ta byla z naší strany hrozná. Se říká, že tým, který dá 5-3, nemůže vyhrát, takže zaplať pánbu se to nepotvrdilo. No je začátek sezóny, pořád ještě to ladíme a ty zápasy, prostě ty přeslovky budou rozhodovat. Počasí.
0: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, naměříme nejvýše 20 až 23 stupňů, na horách do 22. Vítr bude mírný, jihovýchodní až východní, na Šumavě slabý a biozátěž na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Tři auta se srazila na silnici 22 ve Strakonicích u veterinární kliniky na Šumavské. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dnešního české dopoledne ještě bude patřit historii, hudbě i zajímavým lidem. Připomeneme si 100 let od Jirsíkova pomníku v Budějovicích. Vypravíme se za hudebnicí katarzí do Tábora a představíme vám taky 20-letého Jana Dudáka, který studuje prestižní muzikální nebo muzickou školu v Bostonu. A přidáme tipy, kam dneska vyrazit, tak zůstaňte s námi.

0: Dneska je to přesně 100 let od chvíle, kdy byl u Černé věže v Českých Budějovicích slavnostně odhalen pomník biskupa Jana Valeriána Jirsíka. Socha, kolem které dneska projdou denně stovky lidí, má ale za sebou poněkud dramatický osud. Původní bronzové dílo Josefa Václava Myslbika totiž na svém místě vydrželo pouhých 13 let. O historii Jirsíkova pomníku si Zdeněk Zajíček povídal s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem.
1: No, podívejte se na tu sochu, jak je krásná. Ještě nám na ní svítí sluníčko, pěkně nám prokresluje všechny ty detaily, všechny ty záhyby těch kněžských šatů, ruce biskupovi, jeho tvář, vlasy, všecko vlastně propracované do detailů. Je to mistrovské dílo sochaře Josefa Václava Myslbeka. My můžeme dokonce říct, že to je jeho dílo poslední. On se jeho postavení tady na tomto místě už nedožil. A když Myslbek zemřel, tak zůstal v jeho ateliéru velký sádrový odlitek, už vlastně v této velikosti jednaku jedné, který pak byl z ateliéru pouze odvezen do slévárny a tam odlit do bronzu.
2: Říká Daniel Kovář, ředitel státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Osud sochy, kterou najdete mezi chrámem svatého Mikuláše a Černou věží v Českých Budějovicích, ale v mnohem kopíruje historii naší republiky. Byla odhalena přesně před 100 lety a zmizela v roce 1939. Zpátky se vrátila až v 90. letech, ovšem už jako nová kopie z původního návrhu.
1: To přečíslíme dneska, už není originál z roku 1926. Je to bronzový odlitek, pořízený z téhož sádrového modelu jako v těch 20. letech, ale je odlit v roce 1993 a byl znovu odhalen 2. října 1993.
2: Pojďme si to přiblížit podrobněji.
1: Tak socha biskupa Jirsíka se plánovala od roku 1883, kdy biskup Jirsík zemřel. V podstatě den po jeho smrti vznikl spolek, který si vzal za své tu myšlenku postavit biskupovi pomník. Ta příprava od vzniku té myšlenky až po odhalení trvala 43 let. Pomník byl odhalen 28. září 1926 pod Černou věží a jeho fyzická existence potom trvala přesně 13 let. Jak víme, v roce 1939 přišla okupace po vypuknutí války, potom zostření poměrů v září 1939 a někdy koncem září, možná právě na schvál, kolem toho svatého Václava, kolem 28. září, byla ta socha víceméně v tichosti odstraněna. V takové tichosti, že to nezaznamenali ani tehdejší noviny, že z toho existují dvě pokradmu pořízené fotografie, které nejsou datované. Takže když se potom pátralo s odstupem několika desítek let, kdy vlastně ta socha byla odstraněna, tak to nikdo nevěděl. Počátkem 90. let 20. století, kdy došlo k obnovení toho pomníku, tak proběhly v novinách články právě na toto téma, že se hledají pamětníci, kdy vlastně ta socha byla odstraněna a nikdo to nebyl schopen zjistit. Našla se tomu jediná písemnost, jediný dokument, nad kterým tady stojíme.
2: A to je ten dokument datovaný 16. říjnem 1939. Ale už nepřečtu, kým je podepsaný a co to je za úřad nebo za firmu.
1: Tak on ten vlastní dokument je datován 7. říjnem 39. toho 16. potom byl založen do spisovny, ale toho 7. října 1939 ředitel Městského muzea doktor František Matouš vydal tohleto v té době už německy psané potvrzení, že přebírá do sbírek muzea deformované měděné pouzdro, které bylo vyňato z podstavce Jirsíkova pomníku. To pouzdro, jak víme, tam bylo zazděno, schováno, čili bez zničení toho pomníku nebylo možno to pouzdro vyndat. Čili to je jasný důkaz o tom, že 7. října 39 už ten pomník byl prostě pryč. V tom pouzdru byl pamětní spis z roku 1926, z doby odhalení pomníku, a byly tam také některé mince. Byl tam vložen pamětní zlatý dukát, československý, a potom několik mincí z roku 1926. 5 koruna, koruna, 50 haléř, 20 haléř, 10 haléř a 5 haléř.
2: Ještě dodejme, že na listině ukryté v podstavci, která upomínala na biskupovu osobnost, mimo jiné stálo, že, cituji, obyvatelstvo českobudějovické nezapomnělo na působení a činy biskupa Jana Valeriána Jirsíka, zakladatele Českého gymnázia, chlapeckého semináře, kostela svatého Václava, ústavu pro hluchoněmé a první dívčí školy u svatého Prokopa. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak pojďte vybírat z naší nabídky kulturních akcí na dnešní sváteční den. Tak na své si dneska přijdou milovníci kávy. V Českých Budějovicích startuje kávová stezka, která je součástí Budějovického kávového týdne. V turistickém informačním centru si můžete vyzvednout kartu a vyrazit po zapojených kavárnách. Za nazbíraných 10 razítek čeká odměna. Samotný Budějovický kávový týden pak nabídne od pondělí workshopy, přednášky a ochutnávky výběrové kávy a vyvrcholí v pátek a sobotu na výstavišti Budějickým Coffee Festem. No, tak milovníci kávy si přijdou určitě na své. V Jindřichově Hradci, tam budou dneska létat draci. U obchodního centra u cyklostezky na Otín začne ve 13 hodin skautská drakiáda svatého Václava. Děti i dospělí si můžou vyrobit vlastního draka, poměřit jeho výšku nebo krásu a projít cestu věnovanou životu svatého Václava. Drakiáda potrvá až do 17. No a svatováclavský víkend patří taky Českému Krumlovu. Historické centrum dneska užije svatováclavskými slavnostmi a folklorním festivalem. Čeká vás hudba, tanec, jarmark, jídlo, pití, vystoupení folklorních souborů i setkání Václavů a Václavek. V 17 hodin pak na náměstí Svornosti uvedou nové granátníky do služby. V černé Dubu u Homolí začne v 1:30 Václavské setkání u kaple a zvoničky svatého Václava. Sousedský program potrvá přibližně hodinu. Ideální zastavení pro ty, kdo mají rádi menší slavnosti, kde se lidi potkávají hlavně spolu. No a pokud hledáte program pro celou rodinu, Země ráj u Kovářova má dneska otevřeno až do 17 hodin. V raně středověké vesnici si můžete vyzkoušet podzimní práce, opéct jablka nebo vlastní obilnou placku a pustit se do her, hlavolamů a dalších úkolů. Čeká tam také kilometr dlouhá stezka na boso, bludiště, archeologické naleziště a nebo lukostřelnice. Tak tam si každý přijde na své. No a večer potom dnes můžete zakončit hudbou. V kongresovém centru v Prachaticích začne v 18.30 koncert Richarda Millera. Slovenský zpěvák nabídne průřez známými písněmi ze své dlouhé kariéry. Tak ať už vyrazíte, kam vyrazíte, nebo třeba jenom na pěknou podzimní vycházku, tak si to hezky užijte. No a snad ještě jedno pozvání na čtvrtek večer zazní v Don klubu Táborského divadla Oskara Nedbala hudba Katarzie. Slovenská písničkářka tam představí své nové album, no a o nové tvorbě, inspiračních zdrojích i o podobě čtvrtečního koncertu si s ní budeme za chvilku povídat. Počkejte si.

0: To byla Katarzia, která vystoupí ve čtvrtek v Táboře a my jsme na to její vystoupení před chviličkou pozvali. Pokud má člověk hudbu v příjmení, nemůže ji jen tak ignorovat. To si myslí 20-letý kytarista Jan Dudák, který se přes náročné talentové zkoušky dostal až na prestižní Berklee College of Music v americkém Bostonu. Jak se nadějný student dívá na budoucnost hudebního průmyslu i nástup umělé inteligence, tak to uslyšíte v našem vysílání za malou chvilku. A tu chviličku nám vyplní Jiří Korn. Jednou je hůř, jednou je líp.
1: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramenem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Továrna na držitele cen Grammy a značka, která desítky let formuje světový pop i jazz. Bostonská Berklee College of Music vychovala jména jako Quincy Jones nebo Esperanza Spalding. Z Čechů na ní studoval jazzový kontrabasista Jiří Mráz i kytarista David Dorůška. Teď má na prestižní škole zastoupení i následující generace. Studuje tam třeba 20letý Jan Dudák.
1: Jestli mám rudé příjmení, tak jsem ji asi nemohl úplně ignorovat.
2: Směje se Jan Dudák, který teď v Severní Americe zahájil semestr. Na kytaru začal hrát v 5 letech, a to i přesto, že se hudbě v jeho rodině profesionálně nikdo nevěnoval.
1: A kolem 8 let jsem si vzal do ruky elektrickou kytaru a začal jsem objevovat jiný žánry jako rock, R&B nebo jazz.
2: Hře na obě kytary se intenzivně věnoval i během studia na Mezinárodní střední škole v Praze. I toho pak motivovalo zkusit štěstí v zahraničí na bostonské Berklee.
1: Je to především o talentovkách, na které musíte být opravdu perfektně připravení. A tady hodně vděčím své paní učitelce na Berklee, Lady Bartošové, protože mě vlastně připravovala v teorii už úplně od začátku, i když jsem si to ani neuvědomoval. A člověk vlastně hodně musí ukázat, co umí jako muzikant, ale zároveň nějakým způsobem ukázat vlastní hudební směr a vlastní identitu.
2: Díky tomu teď Dudák studuje hudební produkci se spolužáky z celého světa.
1: Asi nejvíc mě toho naučili kamarádi, hlavně ti z vyšších ročníků, a potom samozřejmě praxe. Když dostanu nějaký projekt, musím často vyřešit a vymyslet všechno sám, i když občas přesně nevím, jak na to. A právě v těch chvílích se člověk naučí nejvíc. Když člověk studuje v prostředí, kde potkává lidi z celého světa a každý z nich přináší jiný hudební background, ten rozdíl je hodně výrazný. Zároveň ale díky tomu člověk začne českou hudbu vnímat i trošku jinak a uvědomí si, že má vlastní charakter a věci, které by podle mě mohly fungovat i v zahraničí.
2: Umělou inteligenci vnímá jako riziko hlavně pro moderní popovou scénu.
1: Pop je žánr, ve kterém je důležité být co nejvíc perfektní a bezchybný. Perfektně laděné vokály, bicí přesně na čas a tak dále. A právě tuhle bezchybnost AI dokáže hodně dobře replikovat, protože je založená na počítačových technologiích.
2: Zároveň si ale nadějný muzikant myslí, že AI začne časem vytvářet hudbu, která se bude podobat sama sobě.
1: A možná to nějakou dobu bude posluchače bavit, ale myslím, že za chvíli budou chtít slyšet něco nového a nejen další dokonale vyprodukovanou skladbu, která zní stejně jako všechny předchozí.
2: 20letý Jan Dudák bude na Berklee studovat ještě 3 roky. Pak by se jako producent rád dostal do profesionálního studia a věnoval se dál i vlastní tvorbě. Získané zkušenosti chce přinést zpátky do Česka. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Hygienické rady.
1: Krásné hladké rty mohou při chladnějším nebo větrném počasí trpět. Jak jim vrátit vláčnost i půvab? Naneste na rty včelí med a nechte ho působit ideálně 15 minut a poté jemně setřete. Vyzkoušet můžete i cukrový peeling, smíchejte lžičku medu a lžičku krystalového cukru. Směs krouživými pohyby jemně vmasírujte do rtů a poté opláchněte teplou vodou. Tím odstraníte šupinky odumřelé kůže. Místo umělých vazelín, které rty jenom mastí, ale nehydratují, zkuste použít čisté bambucké máslo, kvalitní kokosový nebo olivový olej. Pro rty je velmi prospěšná také tvarohová maska. Směs ze lžičky tučného vychlazeného tvarohu a pár kapek medu naneste na rty. Je to příjemně ochlazující a dokáže to sklidnit popraskanou a pnoucí kůži na rtech. Dá se říct, že suché a popraskané rty mohou signalizovat nedostatečný pitný režim i méně vitamínu B, zinku nebo železa.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lotyšsko čelí poškozování bezpečnostních systémů na hranici s Ruskem a Běloruskem. Portál jihočeskesbirky.cz digitalizoval sbírkové předměty jihočeských galerií a muzeí. Policie v souvislosti s houbařskou sezónou upozorňuje na riziko zabloudění v lesích. Den bude slunečný, teploty do 23 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Lotyšsko se potýká s úmyslným poškozováním bezpečnostního zařízení hranice. Oznámila to lotyšská pohraniční stráž s tím, že se nejedná o vandalismus. Ta taky uvedla, že metody pachatelů podporovaných režimy Běloruska a Ruska jsou stále agresivnější a sofistikovanější.
2: Lotyšsko zabezpečuje hranici automatizovanými systémy pro sledování prostoru na několika úsecích naraz. Současně se ale potýká s poškozováním této infrastruktury. Jak oznámila lotyšská pohraniční stráž, podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenala poničení kabelů, rozvodových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 tisícům pokusům o nelegální překročení této hranice. Podle lotyšských ozbrojených sil jsou do nelegální migrace zapojené běloruské bezpečnostní složky. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Tisíce exponátů z jihočeských muzeí a galerií zpřístupnil nový veřejný portál jihočeskesbirky.cz. Lidi si tak můžou prohlédnout vše od archeologických nálezů po přírodovědné exponáty zblízka i s informacemi o jejich původu. Jak portál používat, řekl Karel Mikeš z oddělení kultury a zřizovaných organizací Jihočeského kraje.
3: Můžete vyhledávat klasicky podle klíčových slov nebo využít chytré filtry. Sbírky si tak můžete filtrovat třeba podle historického období, konkrétního materiálu, typu předmětu nebo si jednoduše otevří nabídku jednoho konkrétního muzea, které vás zajímá. Web navíc perfektně běží jak na počítači, tabletu nebo mobilu.
0: Policisté v souvislosti s podzimní houbařskou sezónou upozorňují na riziko zabloudění v lesích. Každoročně řeší desítky případů zbloudilých lidí, hlavně z řad seniorů. Připomínají proto základní pravidla pro bezpečný pobyt v přírodě. Pokračuje mluvčí středočeských policistů Michaela Richtrová. Připomněla, že je důležité mít sebou nabitý mobilní telefon, informovat své blízké, do jaké lokality se houbař chystá, kdy plánuje návrat domů. Vhodné je mít na sobě výrazněji barevné oblečení, nejlépe s reflexními prvky, což případně usnadní člověka rychleji nanést.
1: Sport.
0: České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily v Šenčenu Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Po Američankách Kingové a Evertové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala čtvrtou ženou, která týmovou soutěž vyhrála jako hráčka i kapitánka.
4: Já jsem nevěděla, kde tyhle ty jména, co tam jsou, a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítily, že jsem v klidu, a to, že se to povedlo, je jako neskutečný, a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná, naměříme až 23 stupňů, na horách do 22. Vítr bude mírný, jihovýchodní až východní do 6 metrů za sekundu, na Šumavě slabý a biozátěž na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Tři auta se srazila na silnici 22 ve Strakonicích v části Přední Ptákovice. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Větší tlak než kdy dříve dětem přináší aktuální doba. Jak zvládat stres, tlak a strach z neúspěchu? Tímto tématem se ve své nejnovější knize zabývá mentální kouč Jan Milfajt. Spolu s lektorkou Kateřinou Krůtovou vytvořili průvodce mentální odolností, který podle slov autorů mění hru. A právě s Janem Milfajtem jsme si v našem vysílání povídali během letošního léta. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabízíme právě dnes. Přeji příjemný poslech a dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Mentální kouč, mentor a manažer Jan Milfajt je naším dnešním hostem. Díky moc za váš čas. Vítejte v našem českobudějovickém studiu. Dobrý den,
2: děkuji za pozvání.
1: My se dnes budeme bavit, jak už jsem zmínil v úvodu, především o vaší nejnovější knize, kterou jste napsal spolu s lektorkou Kateřinou Krutovou. Jmenuje se Hlavu vzhůru, budování mentální odolnosti dětí. Když tedy přichází na přetřes tohle téma, tak asi by měla přijít i ta otázka, v jakém světě podle vás děti dnes žijí. A je ten svět skutečně náročnější oproti tomu v uvozovkách světu, který jsme měli já nebo vy, když jsme vyrůstali?
2: Já bych souhlasil s tím, že je náročnější, ale doplnil bych tam slovo mnohem náročnější. Teďka v čem, jo? Já, když mě bylo 8-10 let, tak prostě byl jeden televizní program, takže jste přišli domů ze školy, hráli jste tenis, fotbal, zimně hokej, lyžování a tak dále. Dneska ta nabídka a ta stimulace toho mozku je nepředstavitelně jiná než v té době, protože v té době vznikaly ty změny lineárně a na to je mozek zvyklý. Jo, z evoluce prostě na tohle jsme zvyklí. Problém je ten, že dneska je to exponenciál. Dneska vlastně se podle Moorova zákona každých 18 až 24 měsíců zdvojnásobí výpočetní kapacita, dvakrát tolik informací, dvakrát tolik stresu. V době umělé inteligence dokonce ty, který tomu rozumí opravdu do hloubky, se říká, že to bude 5 až 10krát rychlejší, strmější ta exponenciál. Takže na ty děti je ohromný tlak. Dřív vlastně se ty děti porovnávaly ve třídě v tom místě, kde bydleli, takže to bylo vlastně spojené s tím místem. Dneska to porovnávání je globální. Dokonce psychologové hovoří o stresu z porovnávání. A porovnávání jako takový není špatný, pakliže já tomu dítěti řeknu, nebo ono si je vědomo, v čem je dobré a kde na sobě musí zapracovat. Jenže mozek má takzvanou negativní předpojatost. Jinými slovy, já nejdřív vidím to, co to dítě nemá, a pak teprve možná někde vzadu vidím to, co to dítě má. A pokud vlastně to dítě slyší okolo sebe, Pepíček je lepší v matematice, Anička je lepší v češtině, tak to dítě, který mělo poměrně velkou mentální odolnost, když se třeba učilo chodit nebo mluvit, jo, tak protože se nehodnotilo během toho procesu učení se, tak najednou ta sebedůvěra začne výrazně padat.
1: Negativní předpojatost mozku, to je pojem, který se v té knize vaší nejnovější objevuje poměrně často. Vy jste to zmínil už, ale jak byste ještě trošku šířeji popsal?
2: Je to jednoduché, je to evoluce. První vlastně prioritou našeho mozku není výhra nebo úspěch nebo dostat samé jedničky ve škole, ale je přežití, protože ta část mozku, která má vlastně na starosti přežití a stres je o přežití, stres je mechanismus, abychom přežili, protože to je z evoluce bojuj, uteč nebo se někde schovej, když tady byly lvi a tygři, reálné nebezpečí, nesto reálné nebezpečí ve většině případů nehrozí, tak ta amygdala, to jsou takové dvě fazolky tady vzadu, ta je představitelem toho stresu vlastně a těch emocí. My hovoříme o opičce, že skáče z jedné větve na druhou, aby jsme to tím dětem připodobnili. Tak je až 10krát rychlejší než neokortex, to je naše racionální část vlastně toho mozku, což je tady vepředu. Představte si profesora, který ví, co je a co je, není pravda, chce, abyste uspěli, ale je daleko pomalejší. A mentální odolnost mimo jiné je o tom dát šanci té racionální mysli. Já když kouču, já koučuju, prostě mám třeba dvě tenisky v první stovce, dlouhou dobu jsem dělal 5 let s Jirkou Lehečkou, to je světová 12, teďka Jan Kumstáde podobně v jeho šlépějích, tak v tenisu je důležité každý ten míč, každý ten bod hrát zvlášť, vlastně zapomenout na ten minulý míč, to, co se stalo, je pryč, to se nedá ovlivnit, od toho je skóre. A my musíme být tady a teď, protože mozek předvídá na základě toho, co natrénoval, naučil se a tak dále a dělá to nejlépe, když se soustředíme, když jsme v tom přítomném okamžiku.
1: Čili když si to ještě teď zobecníme, vy jste zmínil, že ten tlak v současnosti je tím hlavním problémem, který děti řeší. Řešili děti tlak taky třeba před 30, 40, 50 lety?
2: No, řešili, ale ten tlak nebyl takový. Jo. Ten tlak vlastně, já vám řeknu, co je příčinou toho tlaku. Jo. Příčinou toho tlaku, a to třeba, kdyby tady byl profesor Heschel, můj dobrý přítel, který bohužel zemřel loni, tak on mi to vždycky vysvětloval tak, že v minulosti vlastně, když jsme lovili, tak jsme chtěli být co nejblíž tomu náčelníkovi té tlupy. To nám dávalo lepší příbytek, lepší jeskyni, lepší potravu a tak dále. Jo. Že ten ranking je pro nás důležitý. A když někdo udělal náhodou nějakou chybu a ten náčelník by ho vyloučil z té tlupy, tak on zemřel. A zemřela i jeho rodina. Jinými slovy, my se bojíme toho, že když nás ty ostatní odmítnou, když s náma nebudou souhlasit, jo, prostě, takže nás to bude stát život podvědomě, to je evoluce. Což je samozřejmě nesmysl v 21. století, začalo se tomu říkat fear of other people opinion, co si o nás řeknou ostatní lidé, ale je to tam. A to je vlastně, tohle je evoluce, která je ale znásobená dneska sociálníma sítěma, jo. Protože my, když holčička 10letá vidí nějakou 8letou a tam má kabelku a ta 10letá ji nemá, tak opravdu podvědomě to vyvolává tady to. A protože my ty lidi, ať už dospělí, nebo ty děti, neučíme, jak ten mozek funguje, to sebepoznání, tak bohužel vlastně ta úroveň, jakoby co obyčejný nebo prostě průměrný člověk ví o mozku, tak se nezvedá, protože my to prostě neučíme. Neučíme sebepoznání, neučíme kritické myšlení a další věci. My učíme ty lidi, co je okolo nich, což je v pořádku, ale neučíme, co je uvnitř těch lidí. Jak funguje jejich identita, kdo jsou, jak fungují jejich emoce a tak dále. Protože mentální odolnost není nic jiného než to, že já jsem schopen podat ten nejlepší výkon, jaký v tu chvíli, že mám nějaký znalosti z matematiky, z češtiny, když by to byl třeba profesor Pirk, tak z operování srdíček, jo, jako za 50 let. A jsem schopen ten optimální výkon podat v podstatě za jakýchkoliv podmínek. Protože se nevychyluju z toho přítomný okamžik. Protože v momentě, kdy se začnu hodnotit, v momentě, kdy tam začne převládat ta opice, jo, ta amygdala, tak už to není o úspěchu, ale už je to o záchraně. Už je to o tom neprohrát, neudělat chybu. A já se samozřejmě nekoncentruju tak dobře, jako když jsem úplně v pohodě.
1: Zmínil jste zásadní věc, sice sociální sítě, ty by nebyly bez počítačů ani bez chytrých telefonů v dnešní době. Nabízí se taky otázka, vzpomenete si vy osobně, kdy jste třeba poprvé měl před sebou počítač, nebo kdy jste osobně držel poprvé v ruce chytrý telefon?
2: To si vzpomenu, jo. Oni to byly programovatelní kalkulačky a to bylo někde na průmyslovce. Já jsem dělal jako elektrotechnickou průmyslovku v Jihlavě, takže nejdřív to byla kalkulačka, potom jsem vlastně ty počítače studoval, takže to bylo ZX Spectrum, to byly takové jednoduché osobní počítače. A jak jsem to vlastně celý život, já jsem byl 22 let nebo 23 let skoro v Microsoftu, kde jsem to dělal celý rok, jo. Ono celý život, pardon. Ono, ty technologie sami o sobě, to jako nůž je taky, to byl velký technologický vynález ve své době. Nože může to někomu ukrojit chleba a může mu ublížit. A to je stejný s těma technologiemi. Ten problém, který je, že my učíme pouze, jak ty technologie používat, ale neučíme ty děti, kdy je nepoužívat. Že to má vlastně třeba to scrollování. Dneska v průměru naskroluje dítě podle studie o 400 metrů za den, což je přes 3000 rozhodnutí. To je ohromnej prostě tlak na ten mozek. A když toto dítě dělá třeba po cestě do školy, no tak hádejte, co se stane. Jeho schopnost se rozhodovat, být v tom přítomném okamžiku koncentrovat se, je výrazně omezená. Takže tohle je jedna věc, pozornost, kterou to samozřejmě jako rozhazuje. A musíme vědět, kdy to používat a kdy ne. A druhá věc je spánek, protože pakliže to používám a vlastně nemám nastavený filtr na blokaci modrého světla, tak to modré světlo vlastně v podstatě ruší tvorbu melatoninu, což je ten uspávací hormon a to děcko si myslí v 10 hodin, že je poledne, respektive jeho mozek. Jo. Že je dobrý buď mít, když už to používám, mít brýle, který to blokují, anebo filtr, který to blokuje. A to jsou takové jako základní věci. Jo. Já jsem proti tomu, proti plošným zákazům, jakoby protože Austrálie třeba zakázala používání těch sociálních sítí, ale vymahatelnost je poměrně malá. Vy to můžete udělat, pakliže by se na sociální sítě vyžadoval vlastně vaše identita, jo? Že byste tam museli dávat svoje prostě občanský průkaz, nebo to je v jiných zemích, některých třeba zemích mají nějakou ID a tak. Jo? Tak to by šlo, ale to nikde není. Takže jo, jako vymahatelnost je to takový jako plácnutí do vody. Tohle,
1: to, zároveň se to úplně neosvědčilo.
2: Neosvědčilo se to, přesně tak. Jo? Takže edukace a pakliže děti třeba nemají mít telefony během vyučování, to si myslím, že je dobrý a že je to na nějaký dohodě. A v řadě škol to, co nám říkají děti, protože nám prošlo těma kurzama asi 14 000 dětí, tak v řadě škol už to takhle je. Jo. Ale představte si, že vy totálně teda zakážete dětem, prostě v podstatě je dáte jakoby do jeskyně, jo, když se to vezme. A teď je z té jeskyně v 16 letech vytáhnete a řeknete tak a teďka musíte používat umělou inteligenci tohle. To není dost dobře možný. Jo. Takže určitě si myslím, že to je o edukaci a o tom, kdy ty technologie používat a kdy ne. Jo. A že je to vlastně taky trošičku věc nás dospělých, jak je vedeme vlastním příkladem ty děti.
1: Říká Jan Milfajt, který je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vy jste zmínil Austrálii, zákaz sociálních sítí chystá taky francouzská vláda, alespoň to deklarovala.
2: Velká Británie taky.
1: Velká Británie a samozřejmě o tom uvažuje i česká vláda, čili vy jste proti tomuhle kroku.
2: Tak to jo. Já si myslím, jak už jsem předtím řekl, je to takové plácnutí do vody, protože ta vymahatelnost je poměrně malá, protože pakliže tam vystupujete anonymně, a já jsem trošičku proti tomu, často se stává třeba u těch tenistek, že ona prohraje nějaký zápas a teďka ty sázkaři, který na té sázkařské platformě musí vystupovat pod svým jménem, musí tam dávat prostě svoje credential, svoji občanku nebo pas, jo, tak prostě přijdou na ty sociální sítě a tam jim dávají prostě cers, nadávají jim zprostě a tak dále. A to nikoho nezajímá tohle z toho. Takže pokud vlastně bychom to chtěli dělat, tak je to potřeba prostě regulovat plošně a vystupovat tam. Já s tím nemám s tímhle tím problém, ale jinak je to prostě plácnutí do vody a třeba ta Austrálie jasně ukazuje, že to prostě jako nefunguje.
1: Já mám jednu známou, která desítky let učí děti výtvarnou výchovu. Je to vlastně lektorka výtvarných kurzů. Myslím si, že má docela bohatou zkušenost s těmi dětmi a tvrdí, že děti se prostě musí umět nudit, protože to v nich probouzí a trénuje vlastně představivost. Souhlasíte s tím?
2: To je zajímavý, protože to dítě, když je malý, tak je v takzvaných stavech flow, hned vysvětlím, co to flow je, až 70% času do 6 let, proto se takhle učí. Teď co je flow? Flow je to, když já jsem tady a teď v podstatě přestávám vnímat čas, jede ten mozek na automatický pilot a prostě baví mě to strašně, protože vlastně to je o tom, jako není to o tom se hodnotit, protože to dítě se naučí chodit, mluvit a tak dále. Dítě třeba staví věž z kostek, už je 10:30 večer a nechce jít spát, protože v tom flow, že jste tady a teď a strašně vás to jako prostě ta věc baví. Jo. A v tom flow vlastně se generuje endorfín a endorfín je o tom, že mě to baví, ale že já necítím únavu. Endorfín je důvod, proč Jan Pirk je schopen ve svém věku operovat 6-7 hodin a během té operace tu únavu necítí. Jo. A o tohle je studie McKenzie, která ukazuje, z hlediska učení se, že my, pokud jsme opravdu v tom hlubokém flow a umělci třeba, ta vaše kolegyně by vám řekla, že se tomu říká umělecké vytržení. Ve sportu tomu říkáme zóna. Vy komentujete hokej, takže když jsou ty hokejisti v zóně, a může být i týmová zóna, což se podařilo Radimu Rulikovi před 2 lety, že jo, s mužstvem, který jako nikdo s náma nepočítal. Tak vlastně v tom flow máme o 500% lepší výkon, o 450% se rychleji učíme, o 400% jde nahoru kreativita. Jo. A v tom flow se pak děje ještě jedna zajímavá věc, že synapse, který spojují jednotlivý neurony, tak čím víc to dělám častěji, tu činnost, tak se tam vytvoří něco, čemu se říká myelin, takový obal, jako představte si, že izolačkou omotáváte 2 kabely. A když tam máte ten myelin, tak pak tu činnost můžete dělat rychle, děláte ji velmi přesně a můžete ji dělat pod velkým prostě tlakem. Jo. Takhle vlastně vzniká to mistrovství. Jo. A to flow jsou takový okamžiky, kdy to dítě nebo i dospělý je jakoby mírně mimo tu svoji zónu komfortu, ale strašně ho to baví. Jo. Takže souhlasím s tím, jo, můžeme tomu říkat tak nebo tak, ale je to pravda, jo, protože ten problém, který je, že ten mozek je šíleně přestimulovaný a proto skáče z jedné věci na druhou. My třeba už dneska víme, když to děcko jako je v tom flow, soustředí se a teďka mu zazvoní telefon a ono to ten telefon veme nějaká notifikace, tak trvá 21 minut, než se dostanu do stejného stavu soustředění. Říká se mu switching cost, to znamená jakoby platba za to, že jste přehodili tu pozornost někam jinam.
1: V knize Hlavu vzůru vaše kolegyně mentorka Kateřina Krůtová v jedné z těch kapitol popisuje, proč děti selhávají, když jsou pod tlakem. Nabízí se ale vlastně možná taková základní otázka, jestli to být pod tlakem prostě není nějaká základní, normální, přirozená situace. Prostě proto, že děti ještě logicky nemají vlastně žádné životní zkušenosti, neví, co to znamená být pod tlakem.
2: Tak, musíme si říct, co to je dovednost. Ať už je to umělecká dovednost, sportovní nebo prostě dovednost v běžném životě, já nevím, obchodní a tak dále. Dovednost vzniká tak, že vlastně vy máte na tu činnost nějaký talent. Na něco máme větší talent, na něco menší. A ten talent se rozvíjí tou investicí. Teď co je ta investice? Investice může být trénink, učení se tím, že se dívám na někoho jiného, že si to vizualizuju a tak dále. Čím to dělám častěji, a proto v mnoha jazycích, v Německu třeba jsem tam žil 7 let, tak mají e-book Machmeister. Britové mají Repetition is the Master. My máme opakování matka moudrosti. Čím víc tu činnost opakujete, tím více stávám vlastně mentálně silným, protože já se ukládám do té dlouhodobé paměti určitý vzorce chování, který prostě potřebuju vytáhnout, když vlastně jsem pod tím tlakem. Dám příklad, jo. Je stav 1-1 třeba, jo, jako hraje se nějaký žákovský turnaj, teďka hraju prodloužení, jo. Teďka na mě letí, teď mě někdo nahrává do vyložený šance. A já, když jsem 100% koncentrovaný, tak v tomhle případě je oči jsou vlastně dominantní smysl a ty moje oči přečtou tu dráhu toho míče, rotaci a tak dále a z té dlouhodobé paměti se vytáhne vlastně jiná informace. Tady mám informaci okolí a tady mám informaci a takhle jsem to zahrál minule a takhle to bylo dobře. A ty dvě se spojej a já to udělám dobře a pravděpodobně střelím prostě góla, pokud jsem ve vyložený šanci. Pokud z jakéhokoliv důvodu já v tom přítomném okamžiku nejsem, třeba mám velký strach z toho, jo, a nebo prostě to špatně přečtu, tak sice zareaguju, ale zareaguju na něco jiného. Proto vlastně jakoby vracení se do toho přítomného okamžiku je tak důležitý. A ty děti tohle měly, když byly malí, tak to měli. Děti se nejlíp učej a i dospělí metodou pokusa omylu. O to přijdou tím, že začneme ty chyby demonizovat. Jo? My začneme říkat, ty ostatní jsou lepší než ty, tím se začnou demonizovat ty chyby a my vytvoříme strach z těch chyb. A to dítě si fakt jako podvědomě myslí, když udělám chybu, tak mě to může stát život. To je ta evoluce, to jsme si vysvětlovali předtím. Jo? Ale není to tak. Takže vlastně jak to rozvíjet? Postupným jako vychylováním z té zóny komfortu. Pokud chcete vychovat tenistu, big point jsou 30 a výš v tenisu, jo. No tak ať hraje, když se hrajou prostě tréninkový zápasy, tak v každém gameu ať prohrává 30-15. Jo, vytvořit ten tlak uměle a pak si na to zvyknete prostě.
1: Vy říkáte s Kateřinou Krutovou Hlavu vzhůru, ten podtitul té knihy nebo název knihy sám o sobě je velmi pozitivní. Ano. Ale ovšem dnes je obecně známo, že děti nebo lidé mají prostě problém s tím duševním zdravím, zároveň je nedostatek těch psychologů a těch dětských nebo těch pro dospělé. Samozřejmě i třeba ze strany nějakých médií je vytvářen na ty děti tlak i z tohoto hlediska, že prostě třeba víc podléhají nějakým negativním věcem a tak dál. Ale nemyslíte si, že to je spíš také odraz té skutečnosti, že nejen ty děti, ale i ti dospělí prostě hodně trpí na nějaké deprese, prostě choroby, které jsou spojené s duševním zdravím a že to je prostě celkově odraz té společnosti. Jinými slovy, abych to hodně zestručnil, my máme tendenci to házet na ty děti, říkáme, oni toho dneska už moc nevydrží, ale problém přece je i v tom, že i dospělí mají teď v současnosti velmi křehké duševní zdraví.
2: Já s tím jenom prostě souhlasím a vlastně sám jsem si prošel těžkou depresí. U Cyrila Hešla jsem vlastně se léčil 3 měsíce, jsem byl hospitalizován 3 měsíce mimo, jo. Ale nebylo to kvůli tomu, že bych dělal něco, co jsem neměl rád, ale já jsem měl rád, takže jsem jako zapomněl odpočívat. Jo. Prostě to byl ten důvod. Takže o tom vím opravdu hodně a do hloubky jsem to prožil. A to, co chci říct, je to pravda. Jo. A je to proto, že my ty rodiče, když byli, nebo ty dospělí, když byli děti, tak je to taky nikdo neučil. Já si myslím, že ta cesta není, vy nemůžete mít psychologa v každý třídě, to nejde. Že ta cesta je opravdu ty děti učit to sebepoznání. To, co my děláme na těch seminářích, tak se může učit ve škole v podstatě. Jo. A proč Hlavu vzhůru? No, protože jsou 3 takové hlavní složky té mentální odnosti. Je to naše tělo. Jo. První jazyk nebyla mluvená řeč, ale my máme zakódovaný, pokud ohnu hlavu a dám ramena dolů, tak je to poraženecký gesto. Pokud mám hlavu nahoře, i když momentálně prohrávám, všimněte si, jak chodí Novak Djokovic, z jeho vlastně řeči těla nepoznáte, jaký je skóre, jo? Takže tohle je důležitý, to je jedna věc. Pak dech, Jo, protože v momentě, kdy třeba jsem nervózní a jsem schopen prodloužit výdech, tak tlačím bránici nahoru, bránice sklidňuje srdce a sklidním se já. A třetí je vlastně mysl, jo, jak vedu ten interní prostě dialog. Jo. Dám příklad. My už dneska víme ze studie NASA, pardon, ze studie americké námořní pěchoty, že když řeknou vojákům, bude to nebezpečný, tak se generuje kortizol a ten výkon jde dolů. Pokud jim řeknete, je to výzva, bude to výzva, ta nová situace, tak se generuje testosteron a ten výkon jde nahoru. Jinými slovy, situace, v které jsme, nemají význam, dokud jim vlastně naše mysl nepřilepí tu nálepku. Jo? A tam ty nálepky jsou samozřejmě naše slova. Slova tvoří věty a věty tvoří ten příběh. Jo? Takže tohle to jsou věci, které je jako možný učit. A já teda považuji za neférový té generaci říkat generace prostě sněhový vloče, protože kdyby ty dospělí byli dneska děti, tak jsou v tom další generace to možná už budou mít zpracovaný jinak, ten tlak z těch technologií a tak dále, ale prostě takhle to je, jo. A vrátit se k těmhle těm věcem, protože ve finále ty, co tady žili před náma, nebyli hloupí, jo. Přítomný okamžik už zmiňuje Buddha, Ježíš Kristus a další. Je to vlastně ten okamžik, kdy jste tady a teď, protože ten mozek v tom přítomném okamžiku nejlíp předvídá na základě toho, co se jako naučil. A život se nežije ani v minulosti, ani v budoucnosti, ale život se žije tady a teď. Jo. A když ty děti to vědějí, my jsme třeba teďka měli kemp 2,5 dne a opravdu jsme dostali velmi dobrou zpětnou vazbu a ty děti byly od 6 asi do 15 let. Jo. Samozřejmě, že každý dítě si odnese trochu něco jako jinýho, ale o tom to je. Jo. Jako o tom, já jsem o tomhle tom prostě přesvědčený, že je to o edukaci a o práci s těma dětma. A je to taky o tom, pořád ty děti nechrání, ale vy musíte vytvořit. Jo, mě se ptali, teďka jsem natáčel pro Českou tenisovou federaci asi 15 videí pro tenisový trenéry. A mě se tam ptali, jak by měl jakoby rodič nejlépe komunikovat se svým dítětem. Já jsem říkal, ať dělá cokoliv to dítě, jo, sport, kroužky, cokoliv. Tak to dítě musí vědět, že my ho budeme mít stejně rádi před zápasem, během zápasu i po zápase. Jo? Říká se mu psychologická bezpečnost, jo, psychology safety, anglicky. Ten Kobe Bryant, jeho tatínek mu řekl, my tě budeme mít stejně rádi, ať dáš 0 bodů nebo 60. Jo? Protože to dítě pak vidí, já nejsem měřený na tom výsledku, ale jsem měřený na tom progresu. To je základ. V momentě i už u dospělých sportovců, v momentě, kdy já se vlastně soustředím takzvané růstové myšlení na ten progres. Každý den chci být lepší verzi sama sebe. Někdy prostě to vyjde, někdy ne, ale poučím se z té chyby, jako to dítě, který spadne. Vlastně trošku v úvozovkách se vrátit do toho dětství, kdy my jsme si ty chyby nedémonizovali.
1: Nejen o mentální odolnosti dětí se v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice bavíme s mentálním koučem Janem Milfajtem. Teď je čas na krátkou hudební pauzu a za chvíli jsme zpátky.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Po písničce se vracíme k našemu dnešnímu rozhovoru s Janem Milfajtem, mentálním koučem, mentorem a taky manažerem. Bavili jsme se o jeho nejnovější knize Hlavu vzhůru, která právě řeší mentální odolnost dětí. Vy jste zmiňoval docela důležitou radu těm rodičům, třeba těm rodičům, kteří mají děti, sportovce, vrcholové sportovce, že je prostě důležité vysvětlit těm dětem, že je máte rádi před tím zápasem, během toho zápasu i po zápase. Ano. Docela zajímavá věc, taky jsme se tady bavili třeba o hokeji, ale ono se to dá vztáhnout i na fotbal. Hodně se v současnosti v těch tuzemských kolektivních sportech řeší ty problémy. Třeba v hokeji konkrétně to, že už nemáme třeba tolik hráčů v NHL, jako jsme měli dřív. O fotbale tam je to ještě možná o něco horší, ale spoustu těch lidí, kteří působí v těch vrcholových sportech, řekněme, mají za sebou nějakou kariéru, teď se dostali třeba k trénování, tak často slýchávám zjednodušeně takovou frázi, že největším problémem těch opravdu velkých českých kolektivních sportů, konkrétně hokeje, ve vztahu k výchově mládeži, jsou rodiče těch dětí. Souhlasil byste s tím?
2: No, ono to je i tenis, prostě, jo. Tenis my máme, že jo, my jsme tenisová velmoc, taková malá země a vlastně před náma jsou jenom Spojený státy a Francie, kde my máme 4 kluky a 10 děvčat, jako v první stovce. To prostě je úžasný. A tam je to fakt ty rodiče obětaví a tak. A to je i ten hokej, jo. Ale tam musí být jakoby jasný rozdělení těch rolí, jo. Já si myslím, že rodič by měl zodpovídat za to, jaký to dítě má hodnoty, aby bylo prostě týmový hráč v těch kolektivních sportech, co bude jíst, jak bude spát a tak dále. A ten zbytek prostě nechat na těch koučích. Jo. A pokud si ten rodič myslí, že je to špatný kouč, tak ať ho dá do jiného týmu. To je v pohodě. Jo. Samozřejmě jsou výjimky, když je rodič kouč. Jo. Tam to někdy funguje, někdy ne. Prostě je to těžký. Není to jako lehký, já s tím mám taky zkušenost. Jo. Třeba

0: nám daří, tak je důležitý nepodělat se, nechci tady být vulgární, nepodělat se s tou úspěchu. A když se vám naopak jako v obráceně, když se vám nedaří, tak se z toho nepodělat, z toho neúspěchu, a když se vám daří, nepodělat se sám ze sebe. To je vlastně o tom to je. A potom ty kolektivní sporty. Nesmíme zapomínat na jednu věc. Jo. Tam je to o dvou základních lidských potřebách. Člověk se narodil tak, že chce být autentický, být sám sebou, ale současně vlastně mít ty vztahy s těma ostatníma lidma. To jsou základní lidský potřeby, ta jsou náležitost. Jo? A když jsem třeba měl Patrika Šika v tom fotbalu, tak já jsem mu vždycky říkal, Páťo, ty jsi útočník, takže máš dávat hodně gólů. Na to, abys dával hodně gólů, tak musíš dostávat hodně přihrávek. Na to, abys dostával hodně přihrávek, tak musíš hodně přihrávat. Rozumíme si, jo? Že tam musí být jakoby to moje, já chci dávat ty góly, a na druhou stranu chci je nahrávat, že si musí vždycky říct, je třeba někdo v lepší pozici, kdo toho góla může dát. A potom vlastně ty nejlepší týmy jsou ty, kde ten trenér, a to je stejný, jestli nebo ředitel, jestli je to Microsoft a nebo Sport, najde to nejlepší v každém tom členu toho týmu, dá je dohromady, takže je tam synergie, a za třetí ten tým inspiruje, že vlastně ty hráči věří v to, co věří on. Jo. A to se tomu Rulíkovi, teďka se to už nepodařilo, ale před 2 lety se to podařilo.
1: No, já to ještě možná trošku rozšířím v tom smyslu, vy jste to tady částečně zmiňoval.
0: Ano.
1: Ale já třeba osobně jsem zažil několikrát situaci na zápasech, řekněme, hokejových, nějakých juniorských nebo dorosteneckých, kde je hodně těch tatínků trenérů, kteří jsou vulgární nejen na ty své děti, ale i na ty rozhodčí, i na ty trenéry. A často dost nevybírá. A pak si člověk říká, no, chtěl bych já vůbec přivést svoje dítě do takového prostředí?
0: No, tak to je samozřejmě to špatný, ono to vidíme i na fotbale, jo, to, co se vlastně jakoby dělo na Slávy, že jo, tak to má nějaký jako předehry, jo, prostě a ty hodnoty
1: předobrazy.
0: Ty hodnoty musí žít prostě i ty realizační týmy, to není jenom o nějaký tribuně a tak, jako, nebo o pár lidech z té tribuny. Prostě tak to je, jo. Já si myslím, že se to strašně vlastně dostává do toho, ty kolektivní sporty, všechno nebo nic, jo, to je to fixní myšlení. Když prostě dáš góla, tak seš borec, jo, když góla nedáš, špatný, všechno špatně, jo. A to růstové myšlení je o tom, vlastně dobře, když dáš góla, skvělý, když ho nedáš, tak co se z toho můžeš naučit novýho, jo? Protože ty rodiče a často i ty trenéři si neuvědomujou, k tomu výsledku vedou vlastně jednotlivý přítomný okamžiky, vede ten výkon vzniká v přítomném okamžiku, v momentě, jo, a to jsou, na to je studie Stanfordské univerzity, v momentě, kdy se ten člověk nebo to dítě bojí toho selhání, tak vlastně ten výkon upadá prostě, jo, protože nebojuje za vítězství, ale bojuje za to, aby hlavně neudělal chybu. To znamená balon rychle od nohy, to jsme viděli konec konců na mistrovství světa ve fotbale. Jo? Sice měli naběháno naši čtvrtý jako nejlepší běžci, ale jako nevšimli jsme si toho, že je to prostě o míči taky, jo? Kde třeba v Jižní Afriku, myslím, že oni měli 64 držení balonu, 64%. Jo? Takže o tom to je. Jo? Ale zase vracíme se k tomu zpátky. Když ty rodiče tohle jako už vědějí, tak si myslím, že je možný tam zavíst určitý jako korektivní mechanismus. No a pokud jako jsou vulgární, tak já si myslím, že to je jako jednou se to může stát prostě, ale je to špatný. No.
1: Když se bavím třeba s příslušníky bezpečnostních složek, ať už z armády, nebo i třeba nedávno jsme tady měli příslušníka zásahovky, mě vždycky hrozně zajímá, jak trénují vlastně tu odolnost vůči stresu. A vždycky se dozvím, že to je otázka toho tréninku.
0: Jasně.
1: Ale teď je otázka, vlastně dá se to vztáhnout i na ty děti? Dokážou se děti naučit zvládat stres díky nějakému důkladnému tréninku? No. Protože z toho, co říkáte, tak to na mě působí, že to je vlastně z toho světa dospělých přeneseno zpátky na ty děti, samozřejmě v nějaké pozměněné formě.
0: Částečně ano, protože jakoby ta demonizace těch chyb, takhle se to dítě nenaučí. To je sociální konstrukt. To my díky té vlastně negativní předpojatosti, tak my to dítě dostane pod ten tlak. Uděláme si jednoduchý příklad. Když se dítě učí chodit, udělá 2 kroky a spadne. To dítě nekouká okolo, ježišmarja, teďka, co si řeknou rodiče, neudělal jsem 3. krok, ne. To dítě v podstatě ten dopamin, který se vygeneruje, tak ho pochválí za ty 2 kroky, ale motivuje ho v tom pokračovat a vlastně řekne té hlavě, dobře, připomenu si ty 2 dobrý kroky a příště, až tam ta překážka bude, tak ji musím obejít nebo překročit. Takže to dítě vlastně si zarámuje ten problém a přerámuje si ho tím správným chováním a takhle se učí. Vlastně ta demonizace těch chyb přijde až později, jo. Takže ta cesta k tomu, tomu je taková, prostě ano, chyby jsou součástí našeho života.

0: Já, kdybych nedělal chyby, tak jsem se nestal prezidentem Microsoftu pro Evropu. Já jsem kluk, který vyrůstal do 19 let na vesnici, z výšky mě málem vyhodili, dělal jsem děkanát z lineární algebry a vlastně to, co jsem dělal před vojnou, tak jsem byl vrátným na bloku číslo 3. Jo. Takže o tom je to ve finále, o vašich rozhodnutích. A protože jsem ten tenis hrál profesionálně do 20 let, tak vím, že třeba u těch individuálních sportů vám to strašně může pomoct i do života, ten sport obecně. Ale říkám, je to dovednost, o kterou my tím sociálním konstruktem přijdeme. Jinými slovy, pokud vlastně ty rodiče jsou fakt takový, že vytvořej jako dobrý, vyhraješ dobrý, když prohraješ, pojďme se pobavit o tom, co ses naučil, tak to dítě vlastně takhle se buduje mentálně silný dítě, protože to dítě se nebude bát opouštět svoji zónu komfortu. Pokud to dítě slyší, když dáš 10 gólů, budeš lepší než František, tak ti koupíme kolo. No tak to dítě prostě dostáváte jako pod ohromnej tlak a to dítě se bojí toho selhání a většinou to prostě nefunguje takhle. Jo. Prostě tak to je a ty jakoby největší hvězdy, jo, většinou ty rodiče měli takový, že je vedli k tomu, že je to o tom progresu. Protože když se podíváte na Nováka Djokoviče, Novák Djokovič nemusí hrát prostě ve 39 letech. Já jsem se na něj teďka dělal, byl jsem 14 dní na Wimbledonu. Ten člověk prostě, tohle, co on dokáže se svým tělem, já bych nedokázal v 19. Jo, to je jak jogín prostě. A to jsou takový jako jemný niance a on k tomu vede samozřejmě prostě i svý děti a tak dále. A když ho slyšíte na tiskovce, tak když prohraje, tak řekne ano, soupeř byl lepší, rozhodli 2-3 míče, někdy řekne byl daleko lepší a tak, ale musím se soustředit na další přípravu, poučit se z toho, jedeme dál. A takhle to je prostě to myšlení těch šampionů.
1: Poslední otázka v rámci našeho dnešního rozhovoru, byť těch otázek bych měl ještě hodně, ale čas vymezený pro naše povídání už se pomalu, ale jistě blíží ke konci a posuneme se z toho světa dětí do světa dospělých. My jsme nedávno v našem vysílání mluvili s uznávaným neurochirurgem Vladimírem Benešem, který upozornil na to, jak negativně ta rychlá dostupnost informací působí na náš mozek, nebo může působit. A on to přirovnal k období pravěké zemědělské revoluce, kdy ten vlastně neolitický člověk, který najednou měl výrazně snadnější práci a život obecně, tak podle prokázaných výzkumů přišel o zhruba 250 gramů svalové hmoty, což je teda poměrně dost. Nebojíte se třeba i vy osobně, že se něco obdobného může stát i v souvislosti s tou dnešní dobou, tak jak jsme se o tom bavili, přehlcenou informacemi?
0: Ano. Tak kdykoliv profesor Beneš je někde na YouTube, jak si to pouštím, protože si velice cením toho, co on říká. On je taky tenista velký. On taky třeba kritizuje ty sporty, kde třeba ty děti, já nevím, rugby, že dostává,
1: bojové sporty,
0: že to dítě, že ta hlava dostává to. Tak a teďka řeknu něco, za co zase třeba některý rodiče mě nepochválej. Obezita mladý generace začíná být velký problém. Úplně stejně a je to spojený s tím digitálním. Jo. Prostě tady je, spočítal to můj přítel Richard Ingles, což je bývalý rektor Vysoké školy ekonomické, dokonce jako spočítal a teďka už se přesně nepamatuju, v kterém roce to nastane, že když se jakoby to nezmění už dneska, je zhruba 22 až 25% dětí, který mají jako náběh na vysokou obezitu a je to jednoznačně daný tím, že ty děti se málo prostě hejba, jo, dokonce je kampaň míň scrollování, víc pohybu a tak. A já teda musím říct, že jsem byl i vlastně tváří, protože jsem tělem i duší sportovec a sportu tak 2-3 hodiny. Dneska si to můžu dovolit takhle. A vždycky jsem sportoval aspoň hodinu. Takže vlastně jsme propagovali více tělesné výchovy do škol a že jsem teda dostal docela bídu od českých rodičů, že si to dělám sám a tak jako. A to není o vrcholovém sportu. Jo. To dítě, když, já nevím, 30 minut denně chodí. Já vám něco řeknu. Jo. Já jsem bydlel na vesnici a hrál jsem profesionálně tenis. A v zimě jsem chodil 2 kilometry na nádraží a bylo tam třeba metr sněhu. Jo. A to je o té mentální odolnosti. Prostě. A ten táta říkal, v sobotu, to bylo, a stával jsem ve 4, v sobotu si tam budeš jezdit sám do té hlavy, v neděli tě budu vozit, jo. Tak jo, rozumím si. Ne, jo, jako, že řekl, dobře, když to zvládneš tu sobotu, tak a o tomhle tom to je, takže to považuji. Považuji to podobně jako profesor Beneš. To považuji za problém. Navíc, jakoby ten digitál vytváří mlhu strašnou, jo. Já si myslím, že třeba Da Vinci, když vlastně čtete ten jeho životopis, tak prostě on to myšlení měl docela jakoby ostrý. Nastudoval něco z medicíny, přenesl to do toho uměleckého života jako malíř. Jo. Dneska tohle je velmi těžký. Protože ten mozek přeskakuje neustále, že máme ADHD v takový míře, kdy to nikdy nebylo. A ta cesta není, jako to bylo za průmyslové revoluce, rozbíjet ty stroje. Ta cesta je o té edukaci. Jo. A i o té propagaci toho sportu obecně. Na ten sport by se prostě mělo dávat nejenom na vrcholový sport víc peněz, ale i na ten prostě výkonnostní, ale i na to, aby byly prostě hřiště, aby ty děti sportovaly. A sportovaly i ve škole. Ty věci jako propojovat, protože jinak já ten Richard Hengel spočítat, já si nepamatuju to procento, ale to procento bylo poměrně vysoký. Vysoký procento mandatorních výdajů půjde na cukrovku, jo, prostě na boj s cukrovkou, pokud se něco nestane.
1: Zajímavé poselství v rámci závěru našeho dnešního rozhovoru. Mentální kouč a mentor Jan Milfajt byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou moc díky za váš čas. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Děkuji pěkně za pozvání a držím moc palce.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši nejen dnešní pozornost. Za chvíli ještě přijde na řadu náš pravidelný rozhlasový sloupek, tak si na něj počkejte. Krásný den vám od mikrofonu ještě jednou přeje Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: 7 minut před 12 hodinou posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pondělí 28. září na svátek Václava. Dneska je státní svátek, den české státnosti. Možná ten volný den, který přibyl k víkendu, využijete k práci na zahradě a možná budete sklízet také něco ze své letošní úrody. O sklizni dýní je dnešní rozhlasový sloupek Mirky Nezvalové.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Dýně Hokkaido jsem přestala pěstovat už před 2 roky. Slimáci mi vždycky skonzumovali už jejich květy a tak jsem to zdala. Letos jsem si tedy v zahradnictví nakoupila jenom sazenice cuket, které se mi naopak daří pěstovat skvěle. Jaké ale bylo moje překvapení, když se nám na zahradě mezi rašícími cuketami objevily i zárodky Hokkaida. Nebudu vás napínat. Letos se mi díky špatné cedulce v obchodě urodila skoro 20 krásných oranžových dýní, které v našem rodinném jídelníčku najdou skvělé uplatnění. Takové dýňové risotto, pyré nebo polévka jsou fakt alespoň pro nás gastronomické zážitky. Tímto bych chtěla poděkovat všem slimákům, kteří se kvůli horkému létu skrývali kdesi v hlubinách země a neskonzumovali mi tak hned na začátku všechny dýňové květy, ale také neznámým nakupujícím, kteří nevracejí sazenice v zahradnictví zpět na svá místa. Díky vám se můžeme radovat z nádherné oranžové úrody. Možná byl letos, co se dýní týče, výjimečný rok. Svěřila se mi kamarádka, že jim najednou na záhonu rostly dýně, které tam vůbec nesázela. A nebylo jich vůbec málo. Hokkaido, mezi nimi nebylo ani jedno, ale jinak nádhera. Prostě semínka, vyhozená už před léty do kompostu, si znovu našla cestu na záhonek. Jestli o nás obou náhodou neplatí známé rčení, čím hloupější sedlák, tím větší brambory. Protože dýně máme letos obě dvě opravdu luxusní.
1: Český rozhlas České Budějovice, rád.

Dneska vysíláme historickou nahrávku souzvuku pěti zvonů laděných v hlavních tónech E1, G1, A1, C2, F2 z věže svatovíckého kostela v Českém Krumlově, jak ji roku 1936 nebo 1937 zaznamenal Československý rozhlas Radiožurnál. Z této pětice se dodnes dochovaly jen dva staré zvony, Ave Maria a Hodinka. Zvony Kristus Král, svatá Terezie a svatý Vít, ulité roku 1932 Rudolfem Pernerem mladším v Suchém Vrbném u Českých Budějovic, padly na jaře 1942 za oběť německé válečné rekvizici. Tento unikátní zvukový snímek z archivu Českého rozhlasu v Praze je jediným svědectvím, jak českokrumlovské zvony v souzvuku zněly před válkou. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dobrkovická jeskyně na Českokrumlovsku oslavuje pravěk. Dneska se tam lidi zkoušejí výrobu pravěkého nástroje nebo rozdělávání ohně. Jindřichohradečtí skauti dnes pořádají svatováclavskou drakiádu. Lídrině švédské opozice oznámila, že nedokáže sestavit vládu. Slunečné bude dnešní odpoledne i zítřejší den. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Návštěvníci Dobrkovické jeskyně na Českokrumlovsku dnes nahlédnou do života pravěkých lovců. Regionální muzeum v Českém Krumlově tam připravilo akci nazvanou Den lovců mamutů. Celodenní program je součástí svatováclavských slavností a na místě je reportérka Eliška Kotlínová.
2: Účastníci akce se dnes naučí třeba rozdělávat oheň bez zápalek, sušit maso nebo plést koče a tašky z líka. Na místě nechybí ani výroba starodávných nástrojů. Při povídání s pravěkými lovci se lidé dozví taky zajímavosti o krasové jeskyni, kde se program odehrává. Zájemci mají možnost akci zdarma navštívit až do 17 hodin. Z Dobrkovické jeskyně u Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Svatováclavskou drakiádu dnes připravili pro veřejnost skauti ze střediska Zlatá růže Jindřichův Hradec. Program odstartuje ve 13 hodin vedle obchodního centra u cyklostezky na Otín. Detaily o něm má organizátorka Adéla Potužníková.
3: Máme postavený hangár, tam bude stánek s občerstvením a v lese budou připravená stanoviště, kde se vlastně děti můžou stát krotitelema draků. Kromě toho budou ještě probíhat dvě soutěže. Jedna je o nejvyšší vzlet s drakem a o nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka. Na to je tam přímo stanoviště.
0: Předsedkyně švédských sociálních demokratů Magdalena Anderssonová oznámila, že teď není schopná sestavit vládu. Své rozhodnutí oznámí předsedovi parlamentu, který ji pověřil sestavením kabinetu. Anderssonová vede středolevý opoziční blok, který v parlamentních volbách na začátku září získal těsnou většinu. Součástí opozičního bloku je i levicová strana, která o víkendu oznámila, že na předsedu parlamentu podpoří kandidáta z řad konkurenční umírněné strany dosavadního premiéra Ulf Kristenssona. Právě to podle Anderssonové zmařilo její snahu o sestavení vlády. Sport. Českobudějovičtí hokejisté v pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili nad Litvínovem 5-4. Jeden gól dal a napravil tak svoji hrubou chybu obránce Motoru Jan Štencl.
4: První gol jsem daroval soupeři, takže jsem rád, že jsem to trošku očinil. Hra z naší strany byla úplně ideální, ale domácí zápasy musíme zvládat za každou cenu. Přeslovka 5-3, ta byla z naší strany hrozná. Se říká, že tým, který dá 5-3, nemůže vyhrát, takže zaplať pánbůh se to nepotvrdilo. No je začátek sezóny, pořád ještě to ladíme a ty zápasy, prostě ty přeslovky budou rozhodovat. Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1024 hektopaskalů. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni. Na horách naměří do 22. Vítr je slabý, na východě kraje mírný, jihovýchodní až východní. Noční obloha bude jasná, ochladí se na 11 až 8 stupňů, v údolích a kotlinách i na 1 stupeň. Úterý bude také slunečné, ráno v údolích na Šumavě a v Pošumaví vzácně s mlhami. Naměříme nejvýše 21 až 24 stupňů, na horách do 22. Vítr bude mírný, jihovýchodní, na Šumavě ráno a večer slabý. A biozátěž zůstane na prvním stupni.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ke střetu motorky s osobním autem došlo v ulici Žižkovo náměstí v Borovanech na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
6: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
5: Chystáme oslavu plnou legrace.
6: To se mi líbí.
5: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
6: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
5: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
6: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
5: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
1: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: 12 hodin, k tomu 6:15, v pondělí 28. září roku 2026 začínají ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice písničky pro radost. A těmi vás provede hezké sváteční poledne, přeje ze studia Luboš Voráček. Hned v úvodu je připravena veselka Ladislava Kubeše, aby zahrála asi nejmladšímu oslavenci dnešního dne, a to je v Praze mladý František Bartoněk. Ten má dnes krásné 13. narozeniny. Já to mám v ruce psané přání a v něm se píše. Milý Františku, zdravíčko, štěstíčko, ať se ti líbí a daří ve škole a máš se dobře. Seš velice šikovný kluk a také máš zájem o ty staré věci v našem muzeu. Rád si o tom poslechneš vyprávění, seš velký pomocník, když k nám přijedeš, máme tě rádi. Františku, miluj život, miluj svět, vždyť je ti teprve 13 let. To vše ti přejí tačka s Vendulkou, sestra Barunka, která měla 14. září 4 roky. Dále babička Hanina s Lubošem a také teta Vlastina s rodinou, strýc Pepa s rodinou, Natálka, prababička Vlasta a praděda Pepa. Takže máme zahrát nejenom Františkovi a také Barunce. A píseň od veselky Ladislava Kubeše má být pro Františka Bartoňka do Prahy k 13. narozeninám a také pro Barunku k těm 4. narozeninám Luba Tuba

Veselku Ladislava Kubeše v písničkách pro radost teď vystřídá Lesanka, která bude hrát také do Dobře Milic a také do Svatonic. Ve Svatonicích dnes 65. narozeniny má paní Jitka Stará. A tak obecní úřad Záhoří přeje paní Staré do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Za chvilku paní Staré do Svatonic k 65. nám zahrajeme, ale dnes budeme také hrát hodně k svátku Václavům a to první přání je tady. Je pro Václava Maršána do Dobře Milic. Přišlo k nám psaní, abychom zahráli písničku Teče potůček bublavý partnerovi Václavovi k dnešnímu svátku. A současně ti, Vašku, přeji pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho dalších společně strávených let v radosti, píše a přeje tvoje přítelkyně Zdena Křížová s rodinou. Tak pro pana Václava Maršána do Dobře Milic k svátku a také do Svatonic k 65. narozeninám pro paní Jitku Starou bude hrát Lesanka píseň Teče potůček bublavý.

Lesanku teď v písničkách pro radost nahradí Iglovanka, aby zahrala také do Záhoří u Kardašovy Řečice, kde 65. narozeniny má paní Věra Marková. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám paní Marková do dalších let přejí zástupci obce Záhoří. Do Záhoří u Kardašovy Řečice paní Markové k 65. nám rádi zahrajeme. Za chvilku to bude píseň od Iglovanky, která bude hrát také Václavům. Konkrétně pro pana Václava Richtera z Ratají, pro Václava Bohuslava z Bechyně, pro Václava Stacha a Václava Filipa z Raditic, také pro Václava Větrovského z Podboří a Václava Vachtu z Milevska. Milí Vašíkové, vše nejlepší k vašemu svátku. Přijměte moje přání, ať vždy štěstí, zdraví, láska přijdou jak na zavolání. To vám ze srdce přeje Jarda Kratochvíl s rodinou. A Iglovanka Hajku Hajčku bude hrát teda také nejenom Václavům jmenovaným, ale i pro paní Věru Markovou do Záhoří u Kardašovy Řečice k 65. narozeninám.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost už je připravena řečická kapela, aby zahrála jednak do Českých Budějovic, ale také do Nových Hradů. V Nových Hradech významné životní jubileum má pan Miroslav Valenc. A tak do dalších let přeje panu Valencovi za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody, pan starosta města. Panu Valencovi k významnému životnímu jubileu do Nových Hradů zahrajeme za okamžik, ale ještě tu mám předtím přání do Českých Budějovic k svátku pro pana Václava Kolouška. Venoušku, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. To přeje Maruš s rodinou, sestry Hela, Věra a Bohouš a všichni, co tě mají rádi. Pro pana Václava Kolouška do Českých Budějovic má hrát hospůdka u Koloušků. Bude a bude hrát také do Nových Hradů pro pana Miroslava Valence k významnému životnímu jubileu.

písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nás čeká další valčík, tentokrát je v podání Vacenoviáků. Budeme přát do Malčic, ale také do Bukové. V Bukové 75. narozeniny má paní Marie Ilková. A tak všechno nejlepší k významnému životnímu jubileu, mnoho zdraví a spokojenosti vám paní Ilková přeje obec Olešnice. Do Bukové k 75. nám paní Ilkové za okamžik zahrajeme, ale ještě tu mám přání také do Malčic k svátku pro pana Václava Bláhu, píše nám manželka paní Bláhová. A máme tu přání pro pana Bláhu. Milý Vašíku, k tvému dnešnímu svátku ti přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti ze života a z vnoučátek, které tě milují. Stále dobrou náladu a ještě hodně protančených střevíců při tvé milované dechovce. A protože v naší rodině máme ještě dva Vašíky, syna a také ještě pětiletého vnoučka, u kterého je děda Vašek prostě jednička, chtěla bych tuto písničku věnovat také jim. K mé gratulaci se připojuje celá naše rodina. Přeji vašemu úžasnému pořadu, aby rozdával radost, jak má uvedeno ve svém názvu, ještě spoustu let svým posluchačům. Vždyť vaše písničky dokážou pohladit srdíčko, rozzářit úsměv na tváři i uronit pár dojatých slziček. Moc děkuje, píše a přeje Stáňa Bláhová. Paní Bláhová, děkujeme za ten pěkný dopis i pro vašeho manžela hezké přání. Tak do Malčic k svátku pro Václava Bláhu a pak také ještě pro další Vašíky, pro syna Vaška a malého Vašíka, pětiletého vnoučka. A k tomu ještě do Bukové k 75. narozeninám pro paní Marii Ilkovou budou hrát Vacenoviáci píseň Podzimní.

Vacenoviáky teď v písničkách pro radost vystřídají babouci, kteří budou hrát jednak do domova důchodců na Hvízdal, potom budou babouci hrát také do Občova, pak tu mám také přání pro, k svátku pro jednoho člena babouků, ale s přáním začnu v Chlumku u Kasejovic k svátku pro pana Václava Čejku, tu mám přání, hned dvě. Náš milý tatínku, k svátku ti přejeme především pevné zdraví, štěstí, lásku a hodně radosti. Dovolili jsme si složit krátkou básničku. Holuby, krávy, krůty a slepice, přejeme ti Václave vše nejlepší velice. Přejí tvoji nejbližší manželka Maruška, syn Vašík, vnučka Mařenka a dcera Marie s partnerem Péťou. To bylo první přání pro pana Václava Čejku do Chloumku u Kasejovic k svátku a v tom druhém se píše: V holubníku velká krása, dědečkovo srdce jásá, moravský pštros na baráku, nejkrásnější ze všech ptáků. K tvému svátku, dědo milý, přeju zdraví a hodně síly, píše vnučka Mařenka. Tak to byla přání pro pana Václava Čejku do Chlumku u Kasejovic k svátku. Babouci budou hrát, jsou také v přání, aby zahráli babouci. Ale babouci budou hrát také baboukovi k svátku pro Václavovi Novákovi. A teď ještě přání. Jak staré přísloví praví, když se svátek svatého Václava slaví, tak je slušné poslat přání. Ke krásnému staročeskému jménu chci ti, Václave, popřát hodně zdraví, kopec štěstí a lásky horu, stále dobrou náladu, hezkou životní pohodu. Spokojený život bez starostí a z každého prožitého dne hodně radosti. To přeje Milena Melková ze svaté Maří, faninka babouků. Tak panu Václavovi Novákovi také zahrajeme. A budeme hrát ale babouky také pro Václava Čámského do Občova k svátku. Milý tatínku a dědečku, posíláme ti písničku pro radost a pro potěšení k tvému dnešnímu svátku. Dneska všichni Vaškové svátek slaví, tak ti přejeme hodně štěstí a hlavně hodně pevného zdraví. Aby si vždy šťastný byl, se všemi se veselil. Vše nejlepší do dalších let, ať se ti vše daří. To vše a mnohem více k tvému dnešnímu svátku za celou rodinu ze srdce přejí vnučky Adélka a Natálka a všichni, co tě mají rádi. Tak babouci budou hrát i pro pana Václava Čámského do Občova, ale ještě tu mám přání k svátku pro pana Václava Šindeláře do domova důchodců na Hvízdal. Hodně zdraví a spokojenosti přeje dcera Vendula a vnuci Péťa a Marta. Tak tedy babouci budou hrát do domova seniorů na Hvízdal pro pana Václava Šindeláře, ale také do Občova pro Václava Čámského k svátku, také pro Václava Nováka, muzikanta z babouků k svátku a v neposlední řadě také pro pana Václava Čejku do Chloumku u Kasejovic. Všechna přání jsou k svátku a všem pánům Václavům budou hrát babouci píseň Na břehu

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Aleši Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Aleša a Spolektiv, to bude jihočeský folkový večer u Třínvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: A posloucháte nás 5 minut po půl jedné. V písničkách Pro radost je připravena zahrát Doubravanka pro Václavy. Přišlo k nám psaní a v něm se píše: prosím o zahrání písničky Jihočeské hospůdky od Doubravanky pro pány Václavy. Jsou to Vlk z Blatné, Čondl z Vatkova, Hovorka ze Zlivy, Lukáš z Višňové, Bárta z Jámy, Hlaváček z Prahy, Čejka z Chloumků, Novák z Protivína, Čámský z Občova, Bláha z Malčic, Rožbout z Němčic. Všichni ti mají dnes 28. září milé jmeniny. A milí Vaškové, my vám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a v pohodě prožitý svátek. To přejí vaši nejbližší, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka, ostatní kapely a všichni, co vás mají rádi. Jak píše za všechny pan Láďa Hřídel. Tak hrát bude Doubravanka, jeho české hospůdky.

A Doubravanku teď v písničkách pro radost vystřídá jeho česká Podhoranka. Mám tu přání k svátku pro Václavy. Jeden z nich je Václav Heidinger. Z Trhových svinů, Vašku, všechno nejlepší, ať je to na tu tubu dobře hraje. A druhý Václav je pan Václav Kouba z Neznašova. V tom přání, které k nám přišlo, se píše, že kapela Jihočeská Podhoranka posílá gratulaci do Trhových svinů, kde slaví svůj svátek tubista Václav Heidinger, a také druhá gratulace, to je pro kamaráda a pro fanouška pana Václava Koubu do Neznašova. Milí oslavenci, užijte si tento sváteční den v klidu a v pohodě a spolu s námi si zaspívejte následující písničku. To přijí muzikanti a zpěváci z Jihočeské a zpěvačky taky z Jihočeské Podhoranky. Tak pro Vaška Heidingera a pro pana Václava Koubu do Neznašova bude hrát Jihočeská Podhoranka, píseň Ti naši mládenci.

Jeho česká podhoranka dohrála, Žadoviáci jsou v písničkách pro radost připraveni zahrát také do Třeboně a také do Pašínovic. A s přáním začnu v Pašínovicích, kde 80. narozeniny má pan Vratislav Nožička. Posíláme přáníčko, ať tě neopouští štěstíčko. Taky trochu toho zdraví, ať se ti to pěkně slaví. Dále přejem moře lásky, ze života neměj vrásky. Vše nejlepší ke krásným kulatým narozeninám, hodně štěstí, zdraví a životní pohody v kruhu svých nejbližších přeje Sbor pro občanské záležitosti se starostou obce v Komařicích. Do Pašínovic k 80. panu Vratislavu Nožičkovi za okamžik budou hrát Žadoviáci stejně jako do Třeboně pro Václava Sekáče k svátku. Mám tu přání. Je hezké říci mám tě rád, to dokáže i dítě. Těžší je však lásku dát a říci vážím si tě. Skutečné lásky nejsou bleskové, ty plynou široce jako řeky. A přece lásky takové jsou nejhezčí a překonají věky. Dávám ti lásku z lásky, jen tebe miluji, nevezmu nikdy zpátky, co dnes ti slibuji. Vašíku, hodně lásky, štěstí a pohody, k svátku přeje paní Kořínková a Pepča. Do Třeboně pro Václava Sekáče k svátku a také pro pana Vratislava Nožičku do Pašínovic k 80. narozeninám budou hrát Žadoviáci píseň Jen ve snách.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V písničkách pro radost jsme dnes slyšeli vesměs samé valčíky, ale na závěr máme ještě jedno tango připraveno a to bude hrát do Třebkova na Písecku k svátku, ale také do Veselí nad Lužnicí a já právě začnu s přání ve Veselí nad Lužnicí, protože právě tam se dnes dožívá paní Věra Tumová 100 let, rovných 100 let. A k nám přišlo z Nové Včelnice ručně psané přání. A v něm se píše: Vážení, předem vám chci poděkovat za vaše hezké písničky, které poslouchám každý den. Chci vás poprosit o hezkou písničku pro mou maminku, babičku a prababičku a tetu, která celý život bydlí ve Veselí nad Lužnicí, pro paní Věru Tůmovou, která právě dnes, 28. září roku 2026, se dožívá celých 100 let. A proto hodně zdraví a štěstí v dalším životě, to vše přeje syn Miroslav Tůma a celá rodina Tůmova a všichni, kdo mamku znají, sousedi a přátelé. Ještě jednou děkuji, jak píše pan Tůma. No, paní Věře Tůmové, k těm krásným s tím narozeninám rádi do Veselí nad Lužnicí za okamžik zahrajeme. Hrát ale píseň Nikdy se nevrátí pohádka mládí také bude do Třebkova na Písecku pro pana Václava Sulka, který má dnes svátek. V tom přání, které k nám přišlo, se píše: Vážená redakce, prosím vás o zahrání písničky Nikdy se nevrátí pohádka mládí pro pana Václava Sulka z Třebkova na Písecku, který dnes má svátek. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a boží ochranu. Máme ho moc rádi. To vše přejí synové Jirka, Vašek a Pavel s celými svými velkými rodinami. No, panu Václavu Sulkovi do Třebkova na Písecku k svátku je připravena zahrát muzika pražská kapela Petra Finka a bude hrát také do Veselí nad Lužnicí pro paní Věru Tumovou těm dnešním stým narozeninám. Nikdy se nevrátí pohádka mládí.

Dnešní písničky pro radost se dostaly k závěru, 3 minuty před 1 hodinou. Ještě využiju ten čas a připomenu také obsazenost našeho pořadu. Na našich internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost je takový kalendář a já se teď do něj dívám a vidím, že už tady říjen se plní poměrně rychle. Od 1. do 8. října je obsazeno, pak ještě 10., 11. a 15. října je obsazeno, pak ještě 20., 22. a 24. října. Ale ostatní dny jsou volné, takže kdybyste chtěli někomu udělat radost, přes internetové stránky budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost. Vám starším, tím mladí rádi pomůžou. A teď ještě pozvánka za písničkou. Zítra se bude hrát na Včelné, v 17:30 v kulturním centru začne hrát Vltava. A pak tu mám pozvánky také na sobotu 3. října. V Doudlebech se bude oslavovat 130 let hasičů a bude tam velká sláva a začíná se už v 1 hodinu odpoledne na Čápáku v sobotu a mimo jiné také bude hrát malá kapela Pavla Havlíka v Doudlebech. A ještě pozvánka jedna na sobotu, a konkrétně do Besednice. V Besednici bude 45. setkání heligonkářů, taková pocta vorařům. A v Besednici, v hostinci u Martinků, v 1 hodinu začne přehlídka heligonkářů. Tak jste srdečně zváni i na tuto akci. Tak a Luboš Voráček děkuje za tu vaši pozornost, přeji hezký den a všem oslavencům ještě jednou. K narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví a Václavům k svátku. Pánové, pořádně to oslavte.

0: Pavelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Voda z oblasti odolena voda zatím není pitná. Odstavené vrty pořád obsahují velké množství olova. Charitativní koncert na Táborském náměstí pomůže místnímu centru Kaňka. V Dřítni na Českobudějovicku dnes odhalí pamětní desku rodákovi Rudolfu Dvořákovi. Zítra bude na jihu Čech jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Většina z odstavených vrtů v oblasti odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, uvedl Soukup.
4: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
3: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Charitativní koncert se chystá na Žižkově náměstí v Táboře. Akci pořádá místní centrum Kaňka na podporu dětí s postižením a jejich rodin. Před koncertem vystoupí místní kapely a děti ze základní umělecké školy v Sezimově Ústí. Hlavním hostem bude od 17 hodin Michal Prokop s kapelou Framus Frey. Program doplní veřejná sbírka na rekonstrukci neziskové organizace Kaňka, řekla mluvčí Kaňky Ludmila Budilová.
5: Na té sbírce spolupracujeme se studenty z gymnázia a se studenty ze střední zdravotnické školy. Máme tam spoustu dobrovolníků, všichni naši zaměstnanci jsou tam v rámci toho svého volného dne dobrovolnicky, takže je to takové propojení všech možných energií a aktivit.
3: Před zámkem v Dřítni na Českobudějovicku dnes v 16.30 slavnostně odhalí pamětní desku rodákovi doktoru Rudolfu Dvořákovi. Ten byl zakladatelem české orientalistiky, univerzitním profesorem a překladatelem. Po odhalení desky bude následovat podle informací na webu obce svatováclavský koncert v divadelním sále zámku.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech bude odpoledne jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 22. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů, v údolích zejména v Pošumaví k 5. Zítra očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách ke 22. Vítr bude mírný, na Šumavě ráno a večer slabý jihovýchodní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Borovanech na Českobudějovicku na Žižkově náměstí se vyšetřuje střet motorky s osobním autem. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesením zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuju za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebáste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála, mně to přijde.
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy. Principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte. My to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, by tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7:58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8:02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů, ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně, to už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi s Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu, živil nebo přehnal. A mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu. Já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domněle. A pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby. Nejsem na to pyšnej, pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím. Přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci. A to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
2: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
3: A myslím, že jako definitivně zmizí ta gloriela. Já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
2: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
3: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
2: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
3: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale
2: nebo těch mladších.
3: To, jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací země na Severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co je prodloužím,
1: pardon,
2: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, prevence, prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo. Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek High Five, že jo, máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, ale použijte chcete, to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo.
1: Nedojde talíř.
2: Nechat tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně jak zkontrolovat vystavovat... pět spánkových cyklů?
2: Potřebujete
1: Ten měřič. Máte 3, že jo?
2: Já jich mám někdy 17. Standardně jich nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřeju ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce, tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. Hmm. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jakým na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
2: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuji.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Evropská unie uvalila sankce kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska. Třeboňská radnice chce zvednout povolenou výšku staveb na části území města. Prvoligoví hokejisté Tábora budou bojovat o další body ve Vsetíně. Na jihu Čech bude zítra slunečno s teplotami do 24 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Lidem, které Rada Evropské unie přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmějí cestovat na území 27. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3 roky vězení. O možnosti upravit povolenou výšku staveb na části svého území usiluje Třeboň na Jindřichohradecku. Jednali o tom zastupitelé. Úprava by se případně měla týkat lázeňského areálu a zimního stadionu. Podrobnosti přiblížila referentka zahraničních vztahů a vztahů k veřejnosti Hana Burešová.
2: V případě budov v lázeňském areálu se jedná o navýšení o 2 podlaží, u budovy zimního stadionu pak o 2 metry z původních 10 metrů. V současné době bude docházet k prověření těchto návrhů a bude nutné vyjádření dotčených orgánů.
0: Stánek s makronkami, automat na květiny nebo lesní bar s nápoji, samoobslužné stánky vyhledává stále více zákazníků. Několik z nich se stalo oblíbeným místem i na jihu Čech, potvrzuje to majitelka samoobslužného kiosku Dary ze statku v Bohuškovicích na Českokrumlovsku Kristýna Nejedlá.
3: Myslím si, že to k tomu i spěje, protože lidi nechcou jenom potkávat se za pultem a chcou mít klid a třeba i ten sortiment si vybrat ten domácí, protože jim to samozřejmě chutná a je to taková limitka, protože se to nikdy neopakuje. Sport.
0: 2 dny po domácí výhře nad Kolínem budou prvoligoví hokejisté Tábora bojovat o další body ve Vsetíně. Ten v novém ročníku ligy nepoznal hořkost porážky. Utkání druhého týmu se třetím začne v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 22. Vítr je slabý, na východě kraje mírný, jihovýchodní až východní. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů v údolích, zejména v Pošumaví až k 5. V úterý očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách ke 22. Vítr bude mírný, na Šumavě ráno a večer slabý, jihovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích na Strakonické je nehoda za mostem přes Vltavu směrem na sídliště Máj. Další nehoda se vyšetřuje u Drhovle na Písecku na silnici číslo 4 a pozor také na dálnici D3 u Dynína ve směru na České Budějovice stojí osobní auto s defektem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

14 hodin a 5 minut. Pohodové sváteční pondělí. Po chladném ránu je tady jasná obloha, která vám doufám spolu s námi zpříjemní dnešní druhou polovinu dne. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy pravidelný čas, kdy se společně zastavíme nejen u zajímavých publicistických témat a k tomu si pro dobrou náladu budeme hrát písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Apel na evropskou jednotu a mír a také naděje a solidarita. Papež Lev XIV. Dnes po 4 dnech zakončí návštěvu Francie. Jeho mše v Paříži a Lurdách přilákali statisíce lidí, papež se sešel s oběťmi sexuálního násilí a varoval před umělou inteligencí. Jeho cestu sledoval i náš zpravodaj. Uplést tašku zlíka, vyrobit si pravěký nástroj nebo rozdělat oheň bez zápalek. Akce Den lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni na Českokrumlovsku dnes přenese návštěvníky zpátky proti proudu času. Podrobnosti přidáme už za chvíli. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině to budou Patti Smith a Don Henley, Rangers, a právě teď Hana Zagorová s písní Za každou chvíli s tebou platím.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje a my se teď, jak jsme slibovali, vypravíme proti proudu času. Jak asi mohl vypadat život lovců mamutů před desítkami tisíc let a jak se pravicí lidé připravovali na blížící se zimu, tak to dnes lidem přiblíží akce s názvem Den lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni u Českého Krumlova. A přímo na místě je teď i reportérka Eliška Kotlínová. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Eliško, tak jak to v Dobrkovické jeskyni dnes vypadá?
1: Tak pravěcí lovci mamutů, hejkal a vapa nebo vochpimik, kteří provázejí dnešní akcí, od rána sedí u rozdělaných ohňů v tradičních kostýmech a pod rukama se jim střídají různé starodávné nástroje. Lidem, kteří navštívili dnešní akci, předvádí třeba pletení tašek z hlíka nebo škrábání kůže. A kdo má zájem, tak si z jejich pomocí může vyzkoušet taky výrobu pravěkých nástrojů nebo rozdělávání ohně. Zájemců, kteří si chtějí tak trochu na vlastní kůži vyzkoušet pravěkou dobu, je tady v Dobrkovické jeskyni opravdu hodně. A kdo ještě nestihl přijet a chtěl by, tak má možnost program zdarma navštívit až do 17 hodin.
0: Den s lovci mamutů je součástí letošních svatováclavských slavností v Českém Krumlově. Jaký další program mohou lidé v Krumlově navštívit?
1: Program posledního dne svatováclavských slavností se kromě Dobrkovické jeskyně odehrává taky v samotném centru Krumlova. Třeba na náměstí Svornosti je dnes celý den řemeslný jarmark. Pro zájemce je připravená taky komentovaná prohlídka kostela svatého Víta a kaple svatého Václava, která začíná v 15 hodin. A plánované jsou ještě i další prohlídky, ve kterých se lidé přesunou do jindy nepřístupného podzemí Českého Krumlova. Konkrétně projdou podzemními chodbami od Budějovické brány až po Lazebnický most. A celý letošní program potom v 18 hodin zakončí svatováclavská mše svatá v kostele svatého Víta.
0: Tolik živě naše reportérka Eliška Kotlínová, která se přihlásila z akce Den lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni. Děkujeme a hezký den.
1: Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: posloucháte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Větší tlak než kdy dříve zažívají děti v současné době. Jak zvládat stres, nejistotu a strach z neúspěchu? Tímto tématem se ve své nejnovější knize zabývá mentální kouč Jan Milfajt, který byl naším hostem letos v létě. Reprízu rozhovoru jste si mohli poslechnout dnes dopoledne a jeho čas nabídneme už za okamžik po písni Marka Ztraceného.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hlavu vzhůru. Tak zní název nejnovější publikace známého a uznávaného kouče a mentora Jana Milfajta. Spolu s lektorkou Kateřinou Krůtovou se tentokrát úzce zaměřili na mentální odolnost dětí. V současné době totiž podle odborníků zažívají větší tlak než kdy dřív. Jak zvládat stres, nejistotu a strach z neúspěchu? Nejen o tom si s Janem Milfajtem v našem vysílání povídal Matěj Vodička letos v srpnu. Reprízu rozhovoru jsme vám nabídli dnes dopoledne a teď si můžete poslechnout jeho část.
1: Když tedy přichází na přetřes tohle téma, tak asi by měla přijít i ta otázka, v jakém světě podle vás děti dnes žijí a je ten svět skutečně náročnější oproti tomu v úzovkách světu, který jsme měli já nebo vy, když jsme vyrůstali.
2: Já bych souhlasil s tím, že je náročnější, ale doplnil bych tam slovo mnohem náročnější. Teďka v čem, jo? Já, když mě bylo 8-10 let, tak prostě byl jeden televizní program, takže jste přišli domů ze školy, hráli jste tenis, fotbal, zimně hokej, lyžování a tak dále. Dneska ta nabídka a ta stimulace toho mozku je nepředstavitelně jiná než v té době, jo? Protože v té době vznikaly ty změny lineárně a na to je mozek zvyklý. Jo? Z evoluce prostě na tohle jsme zvyklí. Problém je ten, že dneska je to exponenciál. Dneska vlastně se podle Moorova zákona každých 18 až 24 měsíců zdvojnásobí výpočetní kapacita, dvakrát tolik informací, dvakrát tolik stresu. V době umělé inteligence dokonce ty, který tomu rozumí opravdu do hloubky, se říká, že to bude 5 až 10krát rychlejší, strmější ta exponenciál. Takže na ty děti je ohromný tlak. Dřív vlastně se ty děti porovnávaly ve třídě v tom místě, kde bydleli, takže to bylo vlastně spojený s tím místem. Dneska to porovnávání je globální. Dokonce psychologové hovoří o stresu z porovnávání. A porovnávání jako takový není špatný, pakliže já tomu dítěti řeknu, nebo ono si je vědomo, v čem je dobré, a kde na sobě musí zapracovat. Jenže mozek má takzvanou negativní předpojatost. Jinými slovy, já nejdřív vidím to, co to dítě nemá, a pak teprve možná někde vzadu vidím to, co to dítě má. A pokud vlastně to dítě slyší okolo sebe, Pepíček je lepší v matematice, Anička je lepší v češtině, tak to dítě, který mělo poměrně velkou mentální odolnost, když se třeba učilo chodit nebo mluvit, jo, tak protože se nehodnotilo během toho procesu učení se, tak najednou ta sebedůvěra začne výrazně padat.
1: Negativní předpojatost mozku, to je pojem, který se v té knize vaší nejnovější objevuje poměrně často.
2: Je to jednoduché, je to evoluce. První vlastně prioritou našeho mozku není výhra nebo úspěch nebo dostat samé jedničky ve škole, ale je přežití, protože ta část mozku, která má vlastně na starosti přežití a stres je o přežití, stres je mechanismus, abychom přežili, protože to je z evoluce bojuj, uteč nebo se někde schovej, když tady byly lvi a tygři, reálné nebezpečí, nesto reálné nebezpečí ve většině případů nehrozí, tak ta amygdala, to jsou takové dvě fazolky tady vzadu, ta je představitelem toho stresu vlastně a těch emocí. My hovoříme o opičce, že skáče z jedné větve na druhou, aby jsme to tím dětem připodobnili. Tak je až 10krát rychlejší než neokortex, to je naše racionální část vlastně toho mozku, což je tady vepředu. Představte si profesora, který ví, co je a co je, není pravda, chce, abyste uspěli, ale je daleko pomalejší. A mentální odolnost mimo jiné je o tom, dát šanci té racionální mysli. Já když koučuju, prostě mám třeba dvě tenisky v první stovce, dlouhou dobu jsem dělal 5 let s Jirkou Lehečkou, to je světová 12, teďka Jan Kumstá jde podobně v jeho šlépějích, tak v tenisu je důležité každý ten míč, každý ten bod hrát zvlášť, vlastně zapomenout na ten minulý míč, to, co se stalo, je pryč, to se nedá ovlivnit, od toho je skóre. A my musíme být tady a teď, protože mozek předvídá na základě toho, co natrénoval, naučil se a tak dále a dělá to nejlépe, když se soustředíme, když jsme v tom přítomném okamžiku.
0: Celý rozhovor s Janem Milfajtem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra moderátor Matěj Vodička ve studiu přivítá ředitelku městské knihovny Tábor Zuzanu Sedlákovou. Rozhovor s hostem začne jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: sportovní ozvěny.
1: Na akci Pojď hrát hokej dorazili nováčci. Rudolfov vyhrál první zápas v sezóně první ligy volejbalistek. Fotbalový Písek ve třetí lize remizoval s Příbramí 1-1. Dnes vás vezmeme na velké volejbalové drama. V první lize Rudolfov porazil Plzeň 3-2 na sety. Mluvili jsme s kapitánkou, počkejte si na to. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
1: Začínáme ale hokejem. V Českých Budějovicích se Motor připojil k akci Týden hokeje. Projekt Pojď hrát hokej přilákal přímo na led následovníky Pouzara, Lály, Caldra nebo Romana Turka.
0: Nemohli jsme u toho chybět.
1: Tak na ledě už jsou první hokejisté společně s trenéry. Co se aktuálně na ledové ploše v Českých Budějovicích odehrává, to popisuje Ester Ziegelbauerová z projektu Pojď hrát hokej.
2: Celkem hodně dětí přišlo. Teď tady máme ukázkový trénink.
1: Co teď děti dělají?
2: Trenéři si je rozdělí na části a vždycky skupině dětí se věnují. Dané trenéři mají dané aktivity.
1: A hned na první pohled je vidět, že to děti hodně baví.
2: Hokej je pro ně v vozovkách jejich život, na led se těší.
1: Ester Ziegelbauerovou doplnil tým Gvenetadze.
3: Tenhle ten ukázkový trénink máme přímo, aby i rodiče viděli, jak to tady funguje, co rodiče můžou čekat. Potom tady nastupuje právě ta přípravka nebo ti, co se přišli na Pojď hrát hokej a vyzkouší si několik různých stanovišť, kde si vyzkouší střílení, dráhu, kde budou jezdit.
1: No ti, kteří jsou teď na ledě a předvádějí to, co se naučili, tak už toho dovedou opravdu hodně. Předpokládám, že ten ukázkový trénink má splnit takovou roli, ne odstrašit děti, ale naopak je přitáhnout bruslení.
3: Správně, snažíme se tady přitáhnout ty děti, tak aby ten hokej byl hrou. Nemůže se jít pouze tréninkama, děti to nikdy nebude bavit, ale pokud to vždycky bude hrou, vždycky je to bude bavit a my si můžeme být jistí, že se budou zlepšovat, tak jak my chceme.
1: Malého Ondru vede k hokeji, vlastně ke sportu obecně, tatínek Josef Fujněk.
4: Jo, tak budeme se snažit, no, aby něco dělal dobrýho. A myslím si, že hokej je super sport, takže proč ne?
1: A jste z Českých Budějovic, protože České Budějovice jsou považovány za město hokeje, za baštu hokeje.
4: Jsme kousek od Českých Budějovic 5 km. Takže periférie je taková.
1: Vy sám taky hokej hrajete?
4: Amatérsky. Češi jsou hokejový národ, takže určitě hokej je super sport, si myslím.
1: Jak se jmenuješ? Já jsem Kamil.
5: A já Ondrášek Funě.
1: Ty jsi Ondrášek?
5: Jo, já chci hrát hokej.
1: A poprvé na zimním stadionu byl také malý Adam.
6: Já budu hrát góly.
0: Sportovní ozvěny výsledkově.
1: Přehled sportovních výsledků odstartujeme v první lize volejbalistek. Bylo to veliké drama. Domácí tým, tedy Rudolfov, který vede trenér Josef Lundák, porazil Plzeň 3-2, 15-13 v pátém setu. Poslechněte si, jaká byla atmosféra a jak start do sezóny vnímalo libero. Tuto roli plní v Rudolfově Alžběta Švecová. Je dokonce kapitánkou týmu.
7: Na začátek tým novej. Určitě to násobí chuť. Myslím si, že jsme si konečně uvědomili, že na to máme, že jsme dobrý a že jsme dobrý tým.
1: Ve fotbalové třetí lize Písek remizoval s Béčkem Příbramy 1-1. Dynamo České Budějovice prohrálo v Domažlicích 3-6. Ze čtvrté ligy vybíráme jeden zápas. Doubravka Hluboká nad Vltavou 2-3. Dva góly střelil muž, který přišel z Písku, Libor Bastl. Hluboká je v tabulce na pátém místě a jedno utkání vybereme i z páté ligy. Olešník Jindřichův Hradec 3-3. V hokejové extralize Motor České Budějovice vyhrála nad Litvínovem 5-4. V maxalize Tábor porazil Kolín 3-1. V národní basketbalové lize Plzeň Písek 81-88. 80. narozeniny slaví fotbalový nadšenec František Samec. Posíláme gratulaci.
0: Tabulka.
1: Tabulku si tentokrát vypůjčíme ze světa slalomu na divoké vodě a dívá se na ně všem příznivcům jihočeského sportu moc hezky. Mistrovství Evropy 2026, místo Itálie, město Ivrea. První místo na kajaku odchovanec českobudějovického klubu Jakub Krejčí. Čas 82 vteřiny 41 setina. Druhé místo Feraci, který ztratil na Jihočecha vteřinu a 97 setin. Třetí pozice další Ital De Gennaro. Ten byl pomalejší než Krejčí o 2,92 setiny vteřiny. Čtvrté místo v tabulce mistrovství Evropy kajakářů Jiří Prskavec.
0: Za sportem.
1: Za týden v sobotu 3. října přivítá českobudějovické Dynamo na domácím hřišti ve třetí lize Benešov. Písek ve stejné soutěži čeká nedělní cesta na Bohemians do Prahy. A ve čtvrté fotbalové lize už v pátek v 18 hodin nastoupí Hluboká nad Vltavou proti Křimicím. V sobotu se budou hrát zápasy v 10.15 Český Krumlov Rokycany a Táborskobé Milevsko. V sobotu v 16 začne utkání Soběslav Doubravka. Tak možná se společně potkáme právě na fotbalovém stadionu. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice.

0: Jaký Žbirka na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Papež Lev XIV. Dnes zakončí návštěvu Francie, kam se vydal jako první hlava katolické církve skoro po 20 letech. O jeho apoštolskou cestu byl ze strany francouzských katoliků ohromný zájem. Jenom v ulicích Paříže jeho kroky během 2 dnů sledoval více než 1 milion lidí.
1: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem, jedinečným a nenahraditelným.
2: Papež na mši na náměstí Svornosti v Paříži taky řekl, že materiální věci ani zábava nedokážou zaplnit vnitřní prázdnotu člověka. Mši sledovali lidé taky na bulváru Champs-Élysées a přilehlých ulicích. Podle Vatikánu jich bylo až 800 tisíc, mezi nimi i Marie Joël, která přijela ze Štrasburku.
3: Už dlouho jsem nic takového nezažila. Líbilo se mi, že nás bylo tolik. Byl to duchovní okamžik, chvíle společenství a bratrství. Nejvíc si budu pamatovat to, že jsme mohli přivítat papeže ve Francii a zároveň jsme se my jako katolíci taky vydali na cestu.
2: Mezi nejočekávanější body papežovy návštěvy Francie patřilo setkání s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Po vyslechnutí jejich příběhů za zavřenými dveřmi papež znovu potvrdil svůj závazek bojovat proti sexuálnímu násilí páchanému kněžími v katolické církvi.
1: Církev musí mít odvahu začít sama u sebe, abychom uzdravili hluboké rány, nevěry a bolestivé chyby, ke kterým došlo v našich řadách.
2: Prohlásil papež na mši pro 200 tisíc věřících v Lourdách na jihu Francie předtím, než vyslechl příběhy 7 lidí, které jako nezletilé zneužili kněží nebo vychovatelé v katolických školách. Podle nezávislé vyšetřovací komise zneužili kněží, vychovatelé a nebo řeholníci ve Francii od 50. let 330 tisíc nezletilých. Papežovu návštěvu Francie provázel ohromný zájem věřících. Jeho cestu papamobilem po centru Paříže sledovali 100 000 lidí.
4: Papež právě projíždí papamobilem, mává na lidi, teď se dívá na nás, kde mávají vlajkami.
3: Papeže obdivuji. Je to hlava církve, která nás vede a předává nám spoustu nesmírně důležitých poselství. O míru, o mladých lidech v církvi, ale taky o životě, protože je důležité se starat o svoje blízké, ať už jsou na začátku anebo na konci života.
2: Podle Emerancien byla papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Mezi ně patří i Melissa.
5: Jsem katolička a poprvé vidím papeže v Paříži. Ještě jsem neměla to štěstí jet do Vatikánu. Je to opravdu velký okamžik. Je to dojemné a je to historický okamžik pro katolickou mládež ve Francii i v Evropě. Nikdy na to nezapomenu. Sice papež kolem nás jenom rychle projel, ale jak často vidíte papeže z takové blízkosti? No aspoň mám video na památku.
2: Právě na mladé katolíky Vatikán během cesty cílil a uspořádal pro ně i vigílii na fotbalovém stadionu na předměstí Paříže. Papež se ve Francii sešel taky s prezidentem Emmanuelem Macronem a v Elizejském paláci varoval před umělou inteligencí, která by se mohla vymknout z rukou.
1: Abychom nestratili svou lidskost kvůli ráji strojů, které pronikají do našeho každodenního života a utvářejí ho, je naléhavě nutné, abychom svou mysl dokázali vycvičit v etickém rozlišování, abychom dokázali rozpoznat, co je morálně dobré.
2: Papež taky nepřímo zkritizoval zákon o eutanázii, který francouzský parlament v létě schválil. Papež Lev XIV. Byl první hlavou katolické církve, která po téměř 20 letech navštívila Francii. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.

0: Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice běží dál a my se teď vypravíme do našeho rozhlasového archivu. Na dnešní sváteční podvečer jsme pro vás, milí posluchači, připravili pohádku. Chystáte-li se čas po 17. hodině strávit s naším rozhlasem, tak už teď vás můžeme pozvat k jejímu poslechu. Tento poetický příběh možná znáte. Jmenuje se Princezna Pampeliška. Původně to byla divadelní hra Jaroslava Kvapila. V roce 1967 podle ní natočil režisér Ludvík Ráža televizní film a v 80. letech vznikla rozhlasová adaptace příběhu o mladičké, krásné a tak křehké princezně Pampelišce.
1: Pampeliško má ze všech nejmilejší. Pampeliško.
2: Chceš něco, tatínku?
1: Tak se na tebe dívám do naší chudičké zahrádky a představuju si, co je na světě překrásných krajin, ve kterých by se teprv, jak se patří, vyjímala. Jenže já nemám na to, abych tě tam poslal.
2: Proč si s tím děláš starosti? Já po cizích končinách netoužím.
1: Protože z toho ještě nemáš rozum, dítě. Ale až budeš starší, mohla bys mi jednou vyčítat, že jsem se nepostarala, abys měla na co si vzpomeneš, než na věky zavřu oči.
2: Nezačínej o tom, tatínku.
1: Tobě se to řekne, ale mě nedá spát starost, abys byla šťastná.
2: Co pak nejsem?
1: Dneska. Ale co zítra? Rád bych tě posadil do útulného hnízdečka. A zrovna teď je k tomu vzácná příležitost.
2: K čemu?
1: Jeden bohatý a mocný princ by tě chtěl za ženu.
0: Poznali jste, kdo si zahrál hlavní role v rozhlasové pohádce o princezně Pampelišce? Kdo propůjčil hlas starému a chudému králi, který chtěl výhodně provdat svoji dceru, jste určitě poznali. Vlastimil Brodský samozřejmě. A jeho křehkou dceru Pampelišku si tehdy zahrála herečka Eva Horká. Pohádka o princezně Pampelišce začíná 5 minut po 17. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
4: Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit Den české státnosti a uctít památku svatého Václava. Exponáty z jeho českých muzeí a galerií si můžete prohlédnout díky novému veřejnému portálu jihočeské sbírky.cz. Cyklista Matyáš Vacek si ve včerejším závodě na světovém šampionátu při pádu zlomil nos, to může zkomplikovat přípravu na mistrovství Evropy. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
5: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek. Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
6: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
7: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
6: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
4: Tisíce exponátů z jihočeských muzeí a galerií zpřístupnil nový veřejný portál jihočeské sbírky.cz. Lidé si tak mohou prohlédnout vše od archeologických nálezů po přírodovědné exponáty zblízka i s informacemi o jejich původu. Jak portál používat, vysvětluje Karel Mikeš z oddělení kultury a zřizovaných organizací jihočeského kraje.
8: Můžete vyhledávat klasicky podle klíčových slov nebo využít chytré filtry. Sbírky si tak můžete filtrovat třeba podle historického období, konkrétního materiálu, typu předmětu nebo si jednoduše otevřít nabídku jednoho konkrétního muzea, které vás zajímá. Web navíc perfektně běží jak na počítači, tabletu nebo mobilu.
4: Výstava v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci mapuje spolupráce města se 4 zahraničními partnery. Vznikla u příležitosti letošních kulatých výročí partnerství mezi městy. Nejdelší 30-leté má Hradec s německým Neckargemindem. Co na ní návštěvníci uvidí, popisuje mluvčí Jindřichohradecké radnice Karolína Bartošková.
9: Fotografie vás provedou historií přátelství, společných projektů, studentských výměn i kulturních a sportovních setkání se zahraničními partnery. Výstava potrvá do 30. prosince 2026. Sport.
4: Cyklista Matyáš Vacek si v posledním závodě na světovém šampionátu v Montrealu při pádu zlomil nos. To může českého jezdce připravit o účast na mistrovství Evropy, které začne v sobotu v Lublani. O jeho startu rozhodnou další vyšetření, informoval o tom cyklistický svaz.
0: Počasí.
4: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno, s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 22. V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů, v údolích, zejména v Pošumaví, až k 5. V úterý očekávejte jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách ke 22. Vítr bude mírný, na Šumavě ráno a večer slabý jihovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Záchranáři zasahují u nehody motorkáře na silnici 163 mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem. Pozor u odbočky na Horní Dvořiště. Také v Českém Krumlově u nehody cyklistů v ulici Za Jitonou. Další nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích na Strakonické ukřížení se silnicí 1/20 na sídlišti Vltava, na silnici číslo 4 u Drhovle na Písecku a u Dražic na Táborsku opatrně. Po nehodě je tam na silnici číslo 19 nepořád.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Hodin a 5 minut. Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte druhou hodinu Jihočeského odpoledne, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné sváteční pondělní odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Poprvé jméno Jary Cimrmana zaznělo v rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka. Dnes jeho divadlo slaví 60 let. Na oslavě jubilejní sezony se fanoušci i samotní členové souboru v neděli sjeli do Příchovic u Tanvaldu. Víc nabídneme v reportáži v této hodině. Stánek s makronkami, automat na květiny nebo lesní bar. Samoobslužné kiosky jsou v Česku stále oblíbenější. Dva jihočeské stánky navštívíme už za chvíli v reportáži. A přidáme také písničky, které nestárnou a které si můžete vychutnat v klidu domova nebo třeba i na cestách. Jsme rádi, že jste s námi. A jaká bude hudba? Chybět nebude diskotéková klasika zpěvačky Sandry, Václav Neckář, a právě teď přichází svou píseň Chyť své dny zaspívat Karel Gott.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Nakoupit si lokální produkty bez prodavačů a přímo u zdroje. Samoobslužné stánky založené na vzájemné důvěře jsou mezi Čechy stále oblíbenější. Několik takových se stalo vyhledávaným místem i v podkletí na Českokrumlovsku.
1: Když se tady podíváme do košíčku, tak tady zrovna beru tato, tak ta je ostruženová. Tady máme dneska pistáciovou.
2: Sestry Romana Krátká a Eva Anderlová společně provozují samoobslužný dřevěný domeček na makronky v Mříči na Českokrumlovsku. Otevřený je od konce letošního dubna.
3: Je to náš takový malý projekt s příběhem. Začalo to naší vlastně psychohygienou, zemřel nám tatínek a dcera se s tím nemohla vypořádat a chtěla dort s makronkama. A my jsme to neuměli, ale dcera byla tak smutná, že jsme se se sestrou domluvili, že jí to zkusíme splnit. A tak jsme začali pec makronky.
2: Provoz kiosku, nazvaného Nebekronky, funguje na vzájemné důvěře mezi sestrami a jejich zákazníky. Dlouhodobě velký zájem o provoz samoobslužného stánku cítí nejenom od místních, ale i od zákazníků z celého okolí.
3: Podporovali nás jak místní lidi, tak pak už se to dostalo i ven. A tak jsme vymýšleli, co? Jenže byly dvě úskalí. Místo a jak to provedem. Takže já jsem zatlačila na mého manžela s místem, protože...
4: Já jsem zatlačila na svého manžela, protože ten je docela tvůrčí, co se týče stavby, veškerý práce se dřevem.
2: Takže se jedná o rodinný podnik se vším všudy, nejenom s pečením, ale taky s kompletní stavbou.
4: Ano. Jo, to jo.
3: Ano, ano. A aby z toho chlapi necouvli, tak jsme hned ten den, co jsme si to vymysleli, koupili vitrínu.
4: Jo, to je pravda.
2: Já tady vidím v lednici, že jsou dva košíky. A dneska ráno, když tady spolu stojíme, tak jsou úplně plné. Jak dlouho ty makronky v lednici vydrží, než vám lidi zásobu vykoupí?
3: Opravdu musím říct takhle, když vidíte tu doplněnou skříň, tak když hezky, tak večer není nic.
5: Takže když sem přijdou zájemci, tak je jasné pití.
6: Na to jsme přišli vlastně, že vlastně kdo se tady zastaví, vyjde do toho kopce, tak většinou má hodně velkou žízeň.
2: Jen pár minut od Mříče má v Bohuškovicích svůj samoobslužný stánek taky Kristýna Nejedla. Do jejího kiosku Dary ze statku své produkty dodává celá řada lokálních výrobců. I ona pozoruje velký zájem a nárůst poptávky po podobných prodejnách.
7: Myslím si, že to k tomu i spěje, protože lidi nechcou jenom potkávat se za pultem a chcou mít klid a třeba i ten sortiment si vybrat ten domácí. Protože jim to samozřejmě chutná a je to taková limitka, protože se to nikdy neopakuje.
2: Velkou oblíbenost mezi zákazníky zažívají třeba taky samoobslužné stánky s vázanými květinami nebo třeba lesní bary. Z Českokrumlovska Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: 15 hodin a téměř 25 minut. Na rádiu vašeho kraje ladíte Jihočeské odpoledne. Už za chvíli se budeme věnovat dnešnímu vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, ve kterém se tentokrát zaměříme na vzduch.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabídneme jednu situaci z reálného provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A v zítřejším vydání si povíme o záchranářské uličce.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,1.

0: Creedence, Clearwater Revival a Hey Tonight, to byla na vlnách jihočeského odpoledne další nostalgická vzpomínka na jednu ze slavných písní nejen americké rockové historie, která vyšla v roce 1971, tedy před 55 lety. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Divadlo Járy Cimrmana v neděli oslavilo jubilejní 60. sezonu. Fandové divadla i samotní členové souboru se sjeli do areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu. Právě ty byly před obrazem Liptákova, ve kterém fiktivní Cimrman žil.
1: Já jsem zažil tu úžasnou dobu mystifikace národa, kdy jsme nevěděli vůbec, jestli teda Jára Cimrman žil nebo nežil.
2: Vzpomíná návštěvník Roman Žluva.
1: Řešilo se to různě po hospodách, po školách a tak dále. To byla úžasná doba.
2: Jste cimrmanologem?
1: Jsem. To je styl života. Pro někoho je biblí Švejk, pro mě Cimrmani.
2: Nedělní oslavy zahájila spanělá jízda na historických kolech, která začínala v Tanvaldu. Cestou cyklisté v čele s hercem Petrem Brucknerem odhalili ceduly, která označuje třídu Járy Cimrmana. Pak pokračovali do areálu u Čápa, hlavního místa oslav. Součástí programu byl taky křest knihy Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno. Zdeněk Svěrák jí křtil speciálním pivem Pavouk.
3: Knižka to vydrží a já to dopiju. Neboj se, knížko, budeš mokrá, ale kdyby pršelo, podnesal bys to taky.
2: Kmotrem knihy se stal Miloň Čepelka.
4: Tak já ti přeju, knížko, abys zmizela z pultů a aby následovali pořád a pořád další dočisky.
2: Čepelka zároveň v Příchovicích oslavil své nedávné 90. narozeniny. Oslav taky moderátoři Radiožurnálu Tomáš Maleček a Vladimír Kroc vyhlásili výsledky ankety o nejúspěšnější postavu z her divadla Járy Cimrmana.
5: Tak na prvním místě Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha.
2: Někteří návštěvníci si vzpomněli nejen na postavy z divadelních her, ale i na ty filmové.
6: Hus, Komenský, Smetana, Cimrman, což jsou velikáni, jak známo, českých dějin. A píše to na tabuli Zdeněk Svirák ve filmu Jára Cimrman ležící spící.
2: Ukazuje Tereza Uhrová svoje tričko. Na oslavách nechyběla autogramiáda členů souboru ani hudební doprovod. Zazněly například písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Z Příchovic Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Já.

0: počasí.
1: Venku je dnes odpoledne krásné babí léto, které bychom mohli vzhledem k datu v kalendáři nazvat i svatováclavským a doufejme, že příjemné teplé podzimní počasí ještě vydrží, ale raději se na přesná data zeptáme odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu. Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech, to už nám prozradí Tadeáš Gregor, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: Tady až je, jak vypadá předpověď na noc a zítřejší den.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno. K ránu se jen vzácně vytvoří mlhy, a to zejména v údolích na Šumavě a v Pošumaví. Teploty nám klesnou na 11 až 8 stupňů, ale v údolí zejména v Pošumaví bude jenom kolem 5 stupňů. Bude vát slabý, na východě kraje mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a i zítřek bude slunečný s jasnou až polojasnou oblohou. Ráno v údolích na Šumavě a v Pošumoví se jen vzácně mohou vyskytovat mlhy. Zítřejší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Na Šumavě ráno a večer bude ten vítr slabý. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Čili ráno zima, odpoledne krásně. Na sluneční den se můžeme těšit i ve středu?
2: I středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty nám ráno klesnou na 12 až 8 stupňů, v údolích ojediněle bude kolem 6 stupňů a odpoledne vystoupají teploty na 20 až 24 stupňů Celsia. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Na východě kraje odpoledne bude s nárazy kolem 55 km za hodinu. Na Šumavě naopak ten vítr zůstane většinou slabý.
1: Na jaké počasí se máme připravit ve čtvrtek a před víkendem v pátek?
2: Bude postupně oblačnosti více. Čtvrtek bude zpočátku polojasný nebo skoro jasný s oblačností vysokého patra, která bude průsvitná, ale během dne bude té oblačnosti přibývat, večer bude pak oblačno nebo zataženo a ta oblačnost už bude hutnější. Čtvrteční ranní minima 11 až 7, v údolích až 5 stupňů a odpolední maxima 20 až 24 stupňů Celsia. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. A pátek bude zpočátku s velkou oblačností, na západě kraje se ojediněle vyskytne slabý občasný déšť, ale skutečně jenom ojediněle. Odpoledne pak bude ubývat oblačnosti a budou srážky ustávat, večer místy až do vyjasnění. Páteční ranní minima 13 až 9 stupňů, odpolední maxima 19 až 23 stupňů a bude vát slabý proměnlivý, odpoledne severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno.
1: Říká Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za vyčerpávající informace, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Městská knihovna v Táboře se čerstvě pyšní oceněním Bibliotéka Inspirans 2026. Zařadila se tak mezi 10 vybraných institucí s touto cenou, kterou získávají tuzemské knihovny za jejich aktivity na podporu demokracie, přínos dobré a inspirativní praxe a taky plnění důležité komunitní či vzdělávací role. Jak mohou právě vzdělávací instituce otevírat palčivá společenská témata a vytvářet bezpečný prostor pro dialog? Zeptáme se ředitelky Městské knihovny Tábor Zuzany Sedlákové. Naleďte si nás v úterý 29. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ruský dron zasáhl Akademii věd v Kyjevě. Třeboňská radnice chce zvednout povolenou výšku staveb na části území města. V Dřítni na Českobudějovicku odhalí pamětní desku rodákovi Rudolfu Dvořákovi. V úterý bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Rusko celý den útočí proudovými drony na Kyjev. Jeden z nich zasáhl budovu Národní akademie věd, která je v plamenech. Úřady informovaly o jedné mrtvé ženě a několika zraněných.
3: Kyjevské sociální sítě zaplavily záběry hořící historické budovy Akademie věd v centru Kyjeva a lidí v oknech, jak se pokoušejí zachránit. Nedaleko od akademie se nachází německé velvyslanectví, které ale poškozeno nebylo. Úřady v Brovarech u Kyjeva informovaly, že v důsledku ruského útoku došlo k úniku čpavku a vyzvali obyvatele, aby neotevírali okna. Nejméně 3 mrtvé a asi 15 zraněných si vyžádal ruský útok na centrum Dněpra, kde dron narazil do velké kancelářské budovy. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: O možnosti upravit povolenou výšku staveb na části svého území usiluje Třeboň na Jindřichohradecku. Úprava by se případně měla týkat lázeňského areálu a zimního stadionu. Podrobnosti doplňuje referentka vztahu k veřejnosti Hana Burešová.
4: V případě budov v lázeňském areálu se jedná o navýšení o 2 podlaží, u budovy zimního stadionu pak o 2 metry z původních 10 metrů. V současné době bude docházet k prověření těchto návrhů a bude nutné vyjádření dotčených orgánů.
2: Před zámkem v Dřítni na Českobudějovicku za půl hodiny slavnostně odhalí pamětní desku rodákovi Rudolfu Dvořákovi. Ten byl zakladatelem české orientalistiky, univerzitním profesorem a překladatelem. Mezi lety 1900 a 1901 byl děkanem Filozofické fakulty Karlo Ferdinandovy univerzity, posléze pak i rektorem celé univerzity. Po odhalení desky bude následovat podle informací na webu obce svatováclavský koncert v divadelním sále zámku. Českokrumlovské svatováclavské slavnosti letos přilákaly na 10 000 návštěvníků. Díky prodlouženému víkendu trvaly 4 dny a nabídly řemeslné dílny, jarmark nebo koncerty. Svatého Václava dnes tradičně uctila schwarzenberská granátnická garda vztyčením gardových praporů a fanfárami ze zámecké věže, informoval hlavní organizátor slavností Jan Vozábal.
1: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů v údolích, zejména v Pošumaví až k 5. Zítra očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách ke 22. Vítr bude mírný, na Šumavě ráno a večer slabý jihovýchodní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se stále vyšetřují na silnici 163 mezi Dolním Dvořištěm a Vyšším Brodem na Českokrumlovsku u odbočky na Horní Dvořiště a přímo v Českém Krumlově v ulici Zajtonou. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
2: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžahlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní. Krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře. Vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takový druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z ne. toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky. Mhm.
1: Jo, mhm. Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takový pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich
2: no. Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku se ukvapil.
3: Mě ale nebavilo čekat, víš? No, se dostanu k tomu soudu, no. To no
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Mlíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky, a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce.
2: Aha,
3: na hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo
2: mnohem víc. Slyšel jsi ten svůj hlas takovej sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, tak představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne, a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, no, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to potom...
2: Na čem to zmrzlo teda?
3: Řekni. Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, jo? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na damu, to, jako no. Zkouši, jo?
3: Ty jsi nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A víš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví. Toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
5: Zítra mám

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Standardních vás staví, já běžím odpoledne, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákový trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, brala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo. Já ráda bramboráček. Já taky. A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internet, takže ze spožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás. Mm-hmm.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem odlu neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasu mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, tak to slovo zkrátím.
6: No to je právě. Mm-hmm. Pavle, vy to děláte tak těžký. To je ještě.
3: Já ne.
5: On to šikovně takhle na rafičí, vidíte, a ty si s tím musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak, užijte si Luhačovice. Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na ten, na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo to, prostě.
3: Ale já vím, po kom to má?
5: Jo.
3: Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju, ale ano. Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nadspou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Aha. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
5: Ano, ale...
3: Děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování, sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Panny?
9: Tak prosím, Pepu nose.
8: Tak Pepa nos, prosím.
10: Vládcem Panny, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Pana.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
9: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jak si z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
8: Jak to, v jaké podobě, prosím?
9: Byl prostě na konci zase z ní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
11: Mně nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
9: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Jo. Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
9: Nebyli, no, ale copak to se nepatří. Ale, kváž to zas tolik strandy tady není, ale... vám jde o tý, co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
9: No, Abraham, jo, já si tak už to... Mně to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na čeka mačkají ty choroby, to věku a to.
12: Já už futrál, nebo futrál.
8: Futrál Josef Abraham a proč?
9: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
13: A pak něco žertovní.
9: No ne.
8: To není lekrace.
9: Žertovný už je dneska všecko.
14: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
8: Průměrně.
14: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je... 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
15: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha...
16: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
17: Panty jsou.
16: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
17: Zapomeneš zavřít.
2: Humoriáda.
3: Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný? Asi
3: já si myslím,
5: jo.
3: Že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i stěžka, ale obdivuhodně, chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
3: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Štercl.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak vy si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáču.
4: Jubelio, jubileum. Znám Honzovičít, ale já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Pač on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to je, dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani, Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On jo zajel?
4: A mě, ne, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal. Půjdem se podívat, ne, zůstanem tady, já bude. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, ale by se dalo říct spíš takovej otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
5: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, to nechme to. Já viděl,
4: jak mě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu, v Rusalce dělal. Vynikající roli služnou.
4: To bych nevěřil, no, že jsi tohle to odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme, jak jest.
5: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, jako, on je slepej, on má 19 dioptrí a on říká R. A to tam bylo pár, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, a ten hrál prince.
4: Prince Hujaja.
5: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto, tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto, nezhasni. A u světel byl Štýbr. Aj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto já koukám, jestli tady není.
5: A on svítí hlavou a on jak říká, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, tomu Štýbr, a ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomdel. Ten Mondel, pa, hoši, tohle mi neudělá, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hrali džína, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
3: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko. Také zdravím. Volá
4: děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Panem.
2: Jano.
3: Děkuju vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Protože můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože oni ho přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodletoho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jet. To byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no jo.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Mm-hmm. Petro, jste tam ještě?

0: Děkujeme.
1: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží. Dobré odpoledne, kdo je tady?
2: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štecla.
1: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
2: Ano.
1: Uvidíme, jak nám to dopadne.
2: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
1: A občas se nám objeví, tak jo,
2: občas,
1: poslouchejte
2: jo,
1: dál. Ne,
2: není to moc.
1: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Pavlíku, bože, na začátku zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlíku.
0: Děkuji.
3: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, co ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štertla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
1: Dobře.
3: Bude slunečný.
0: Děkujeme.
3: Děkuji.
1: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
4: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou sami radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural. Já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň zdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no, co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový mlánec zpívával, dejme tomu, já mám koně vraný koně, no, na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje, je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládec tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachava. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě zetku vyvádějí. Co pak mě s ní vyvedou? Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. A samozřejmě, když teskníval mládec, tedy panenka měla plný právo tesknit taky. A kde jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panského dvora vorájí vytoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky, teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom

0: hora, náš Vitoušek Vora, novýho setora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera.
1: Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy. A pak se tě nedočkám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
3: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
3: SMSkujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: No tak pusu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: Šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali. Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nasledanou.
1: Dobré odpoledne, zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se,
1: hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa ze Žace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Simka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Tak jo, děkujeme za váš hlas. Naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale ano. Jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě. Důchody se u nás zvyšují pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a tak malý důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně. Jo,
7: on píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte.
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla, bust, no. Já dostal chuť k jídlu, já bych si něco dal.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Kdy jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až
7: to?
8: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Ne. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše,
7: no.
8: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polívka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak si tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernečtok. Za chvíli zase Fernečtok, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musí mít podívat.
0: Yeah.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Laureátkou ceny Václava Havla se stala íránská právnička Nasrin Sotoudehová. Kosmické lodi Starship krátce po vzletu do vesmíru selhal jeden z motorů. Rada Jihočeského kraje schválila pravidla pro poskytování individuálních finančních darů dětem se zdravotním znevýhodněním a dětem v pěstounské péči. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 24 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Cenu Václava Havla za letošní rok získala íránská právnička Nasrin Sotoudehová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoudehová v Íránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se také zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti. A to navzdory dlouholetému věznění. Letos v dubnu byla znovu zatčena a v květnu propuštěna na kauci. I přesto se ale lidskoprávní organizace obávají o její bezpečnost. Kosmické lodi Starship společnosti SpaceX krátce po vzletu do vesmíru selhal jeden ze 6 motorů. S odvoláním na mluvčího společnosti o tom informovala agentura Reuters. Loď pokračuje v původním plánu cesty. Na oběžné dráze má 6x obletět Zemi a vypustit několik satelitů firmy Starlink. Jihočeský kraj zavádí individuální finanční dary pro děti se zdravotním znevýhodněním a děti v pěstounské péči. Rodiny o ně budou moci žádat během celého roku. Výše příspěvku může dosáhnout až 50 tisíc korun. Do konce letošního roku má kraj na pomoc připravený 1 000 000 korun. Na co konkrétně jsou peníze určeny, popisuje mluvčí kraje David Hoke.
5: Peníze můžou rodiny využít například na speciální nebo kompenzační pomůcky, rehabilitace a nebo další potřebné služby. Jde o případy, kdy takovou pomoc není možné zaplatit z jiných zdrojů a rodina na ní sama finančně nedosáhne. Kraj pak každou žádost posoudí individuálně.
4: Výstava v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci mapuje spolupráci města se 4 zahraničními partnery. Vznikla u příležitosti letošních kulatých výročí partnerství mezi městy. Nejdelší 30-leté má Hradec s německým Neckargemindem. Co na ní návštěvníci uvidí, popisuje mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Bartošková.
6: Fotografie vás provedou historií přátelství, společných projektů, studentských výměn i kulturních a sportovních setkání se zahraničními partnery. Výstava potrvá do 30. prosince 2026.
0: Počasí.
4: V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů v údolích, zejména v Pošumaví až k 5. V úterý očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách ke 22. Vítr bude mírný, na Šumavě ráno a večer slabý, jihovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. V Českých Budějovicích počítejte ale stále s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, Pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve 4 dvorech. A sledujte dopravní značení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.
7: rádio vašeho kraje na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.
8: Na dnešní sváteční podvečer jsme pro vás, milí posluchači, připravili pohádku. Ten poetický příběh možná znáte. Ona je mladička, krásná a tak křehká. Princezna Pampeliška. Její královský otec je starý a chudý jako kostelní myš. Co kdyby svoji dcerušku křehkou jako pápěrka zcela zištně provdal za bohatého hispánského prince, který o ní projevil zájem? Poslechněte si pohádku o princezně Pampelišce, kterou podle literární předlohy Jaroslava Kvapila pro rozhlas napsal František Pavlíček.
9: Nic není stále na tom světě. Nedlouhý čas nám růže kvete. Uvadne květ a světská sláva pomine jako polní tráva. Ze všeho jen pár vzpomínek. A není proti tomu lék? Snad lidská láska. Kdož pak ví? Pohádka o tom vypráví. Začíná jako každá jiná. Bylo, nebylo. Kdo nevěří, ať si jde po svém. Ale vám, co dáte na starého tuláka, stačí přebrouzdat se po zrosené louce, proběhnout březovým hájkem a už je vidět šindelovou střechu. Zámek. Ne o moc honosnější než větší špejchár. Přebývá v něm starý chudý král a s ním jeho mladička a krásná. Tamhle. Vidíte? Zlatovlasá hlava uprostřed trávníku jako právě rozkvetlá Pampeliška. Taky jí maminka dala podle ní jméno, než chuděra naposled vydechla. Byl chudý král. Možná, že je posud. Pampelišku s panilou uštědřil mu osud. Pampeliška sem, Pampeliška tam, pane králi, co vám za ní dám? Pampeliško!
10: Dobré jitro!
9: Tobě sluníčko! Až do večera!
10: Dejš to pambu!
9: V slunečním jasu jen kvete samý žert a smích, ale když se obloha zamračí, z oblaků severák přivane studenou spršku, hasne princezně úsměv na tváři a je po radosti. A teď pozor, chaso, smeknout čepice, z okna se dívá. Dobrý den, pane králi.
11: Kam pak máš namířeno, vandrovní člověče?
9: Odá je k lesu, od potoka k řece, od vesnice k městu, kam poručí srdce tulácké.
11: Taky bych si vyšel mít mladší nohy. No, přeju ti šťastnou cestu.
9: A já vám pěknou pohodu, pane králi. Vlaze je v botách toulavých, z dálky se nese dívčí smích. Na trůnu klimbá starý král.
11: Pohádka jde svou cestou dál. Kde pak je velitel mé gardy?
12: Zde, pane králi. V plné zbroji.
11: Proč ses neomeldoval dřív?
12: Nechtěl jsem veličenstvo budit z poledního usebrání.
11: Aha. Je něco nového?
12: Velké věci se dějí, pane králi. Kurýři si u nás podávají dveře. Na nádvoří je jich celý houf.
11: Pro pána? Snad ne něco zlého?
12: Právě naopak, můj vznešený pane. Sám věhlasný, bohatý a přemocný princ z Hispánie se uchází o ruku princezny Pampelišky.
11: Počkej.
13: Není to jenom řeč do větru?
12: Očití svědkové se nechali slyšet, že princ už se vydal na cestu, aby vám ve vší náležitosti přednesl svou vznešenou žádost.
13: Princ z Hispánie, ten obávaný potentát, magnát a válečník. A on se kvůli nám vydá na takovou štrapáci. Veliteli, my ho musíme přivítat, jak se na veličinu jeho formátu sluší a patří.
12: Čekám na rozkazy, pane králi.
13: Dej okamžitě vymustrovat královskou gardu do svátečních mundurů. Naostřit šavle, vyleštit boty. Regiment se musí jen blejskat.
12: Veličenstvo. Kráčil jste pozapomenout, že pro úbytě královské pokladny máte všeho všudy 7 vojáků, včetně mé velitelské šarže. Kabáty mají na dránc, z kalhoce jim klubou kolena. Radil bych odbít vítání vzácného návštěvníka bez vojenské parády.
13: Dobrá. Vynahradíme to hispánskému princi uhodovního stolu. Ať hned přijde vrchní kuchař.
14: Můj vznešený pane, poslali mě...
13: Kuchaři, tvoje umění musí zachránit naši reputaci. Čekám vzácnou návštěvu a ty mi pro ní vystrojíš nevídanou hostinu.
14: Je.
13: Ano.
14: Ale z čeho, pane králi? Ve spíčce jsou všeho všudy 2 cibule. V udírně kus mastného provázku a ve sklepě prázdný soudek od předloňska.
13: Hrom, tohle volá po státnickém rozhodnutí. No musím se poradit.

0: Co pak vás trápí, pane králi?
1: Jde o princeznu, Chůvo. Jestli pak tě napadlo, že už je z ní děvče na vdávání?
0: Pampeliška a vdavky? Kdo pak vám nakukal takovou hloupost?
1: Žádná hloupost, abys věděla. O princeznu si jede říct bohatý princ Hispánie, jenže já nevím, jak to všechno honem zaonačit. On už je na cestě, ale my nemáme ani pár kanonýrů, co by mu k poctě bouchli z moždíře. Není čím ho uctit. Mně jde hlava kolem, když si představím tu ostudu. No a tak mě napadlo, kdybych mu Pampelišku zaslíbil už předem a hned to nechal rozhlásit, že by snad princ tím pádem přimhouřil oko nad chudičkým přivítáním. A třeba ještě naopak sáhl do vlastního měšce.
0: Co pak byste mu zasnoubil svou dceru jen proto, aby vám pomohl z Brindy?
1: Co je to za řeč? Z Brindy? Tady jde o velké věci. Na to je potřeba vzít rozum do hrsti.
0: A já vám rovnou povídám, že se mi ta vaše chytristika vůbec nelíbí.
1: Ale chudák musí mít za ušima. Kdo pak může za to, že jsem bez krejcarů?
0: Váš mlsný jazyček a vaše fanfaronství. Promarnil jste, co se dalo, a teď má princezna trpět za vaše turecké hospodářství.
1: Jednou se stejně vyvdá. No tak co? Nebude pro všechny rozumnější, když jí namluvíme dobrou partii?
0: Teď je jako pápěrka, kde pak vdavky? Puste z hlavy takový nerozum, pane králi. Naše princezna a vdavky.
1: To jsem si mohl spočítat na prstech, co se dovím od Chůvy. Vezmu si na paškal hlavní osobu a bude to. Pampeliško má ze všech nejmilejší. Pampeliško.
2: Chceš něco, tatínku?
1: Tak se na tebe dívám do naší chudičké zahrádky a představuju si, co je na světě překrásných krajin, ve kterých by se steprv, jak se patří, výjímala. Jenže já nemám na to, abych tě tam poslal.
2: Proč si s tím děláš starosti? Já po cizích končinách netoužím.
1: Protože z toho ještě nemáš rozum, dítě. Ale až budeš starší, mohla bys mi jednou vyčítat, že jsem se nepostarala, abys měla na co si vzpomeneš, než na věky zavřu oči.
2: Nezačínej o tom, tatínku.
1: Tobě se to řekne, ale mě nedá spát starost, abys byla šťastná.
2: Co pak nejsem?
1: Dneska. Ale co zítra? Rád bych tě posadil do útulného hnízdečka. A zrovna teď je k tomu vzácná příležitost.
2: K čemu?
1: Jeden bohatý a mocný princ by tě chtěl za ženu.
2: Prosím tě, dej mu vzkázat, že já nemám na vdavky pomyšlení.
1: Ale to nejde. On už je na cestě k nám.
2: Ani nepočkal, až ho pozveš. To je nějaký princ pospíchal.
1: No, měla by se radovat.
2: Z čeho?
1: Že v tobě našel zalíbení takový mocnář.
2: Vždyť ho vůbec neznám.
1: Můžu ti o něm vyprávět celé kroniky.
2: Nikdy jsem ho neviděl.
1: To zajista se ti zalíbí, když budeš mít dobrou vůli.
2: Ale snoubenci se mají mít rádi.
1: To jsou pověry pro chudé lidi. Ty jsi princezna.
2: Chudobná jako myš.
1: Když mu dáš slovo, všechno se rázem změní.
2: Ty jsi taky, maminko, vzal z lásky.
1: Moji ženitbu sem nepleť. Teď jde o tvou spokojenost.
2: Jestli ti na ní doopravdy záleží, tak mě nebudeš k ničemu nutit.
1: Pampeliško, ty jsi mi zamotala hlavu. Prince, co nevidět, objeví před branou. A co já, Přece mu nemůžu říct, aby udělal v čelem zad.
2: Povím mu to sama.
1: To by to hrálo. Král jsem já a ty budeš poslouchat. Nedopustím, aby si šlapala po štěstí.
2: Jaké pak štěstí? Zdonucení? Radši uteču do světa, než abych dala slovo tomu, koho nemám ráda.
1: Buď poslušná, měj rozum, vrať se, Pampeliško, no tak, holčičko, snad se nějak domluvíme, Pampeliško.

0: Kam pak utíkáš, princezno?
1: Sama nevím.
0: Král za tebou pošle vojáky.
1: Schovám se před nimi v lese.
0: Kde budeš nocovat?
1: Pod širým nebem.
0: Kdo ti dá jíst?
1: Dobří lidé.
0: Můžeš trefit na nehodné.
1: Proč mě strašíš?
0: Aby jsi nemyslela, že to bude lehká cesta. Ještě se můžeš vrátit.
1: Myslíš, že jsem utekla z rozmaru?
0: Vždyť já vím. A třeba nebude tak zlé. Povím ti o pelíšku tamhle v houšti. Pojď, přikryješ se mou tuláckou Alenou.
1: A ty, strejčku?
0: Dám pozor, abys mohla pokojně zdřímnout.

0: pryč, pryč utekla Pampeliška králi. Pampeliška spanilá zmizela nám v dáli. Pampeliška sem, Pampeliška tam, pane princi, chyťte si ji sám.
1: Kubo, právě jdou do panského.
2: Tak je vyžeň.
1: Co já? Dneska paseš ty.
2: Já přines roští na ohníček.
1: No tak půjde Vincek.
3: Kam koukáš, vejre?
4: Kluci, podívejte. Tamhle něco, jako by se to vznášelo.
3: Polednice.
4: Na večír.
3: Tak teda klekánice.
4: Na to je zas brzo.
3: Já bych řekl, že je to víla.
4: Rusalka,
3: anebo divoženka.
5: Proč přede mnou utíkáte?
4: Aby si nás neočarovala.
5: Ohřála bych se jen u vašeho ohníčku.
3: Sedí u ohně, dočista jako obyčejná holka ze vsi.
6: Nepovídej. Co pak naše manka nebo vaše káča nosí takové krásné roucho?
3: Pleťoučká je, pravda, skoro průsvitná.
4: Kdo by to mohl být?
3: Pojďme se jí zeptat.
4: To je pravda. Na tři si netroufne.
2: Co tu děláš?
5: Ohřívám se ruce nad ohněm.
4: Jsi víla? Či bosorka?
5: Co vás to napadlo?
2: Kdo jsi teda?
5: Princezna.
4: Nevykládej pohádky.
2: Ta přece bydlí v zámku.
5: Já utekla z domu.
2: Tak ty jsi tulačka.
4: My tady musíme v dešti a fujavici pást krávy.
3: A na bahnech prasata.
4: Když to slečinka si brouzdá lesíčkem.
3: Budeš pást místo nás.
4: Ale napřed tě proženeme trním.
3: Aby si z ty hedvábné šatičky kapku otrhala.
5: Prosím vás, nechte mne jít.
7: Co to tropíte, nezvedenci?
3: Honza, je zle. Kluci, nohy na ramena.
8: Honza, Honza, hloupý Honza,
9: Honza pecivá.
7: Jedeš?
4: Neublížili ti?
5: Ne, jen vystrašili. Děkuji ti, že ses nezastal.
4: Pro pána.
5: Co se na mě díváš jako na zjevení?
4: Jsi víla? Nebo rusalka?
5: Proč se všichni myslíte, že jsem rusalka?
4: Protože jsi nevídaná krása.
5: Kdybych byla rusalka, uměla bych čarovat. Nezábly by mne ruce a nohy by mě nebolely. Tobě bych vyčarovala dukát, že jsi mi pomohl. Jenže já jsem člověk jako ty.
4: Jestli je to pravda, musíš mít nějaké jméno. Jak ti říkají?
5: Pampeliška.
4: Nepovídej.
5: Doopravdy?
4: Pampeliška.
5: Čemu se divíš?
4: Pampeliška je kytka. Kvítek. Podívej, co jich je všude kolem na trávníku.
5: Tohle, že jsou pampelišky?
4: Co pak si je nikdy neviděla?
5: U nás na zámku nerostou.
4: Ty jsi ze zámku?
5: Hm.
4: Tak co děláš na pastvě?
5: Utekla jsem.
4: No ne. A proč?
5: Nechci za muže princezy Hispánie.
4: Kam pak máš namířeno?
5: Nevím. Jen tak. Do světa.
4: Já taky. Můžeme jít spolu? Chceš? Co živ budu, tobě nikdo nesmí ublížit. Pojď.
5: Na kterou stranu?
4: Na tu, co se slunko níží k lesům. Rád bych se dostal až tam, co si na noc ustýlá do červánku. Podej mi ruku. Půjde se ti líp.

0: Pampeliško, Honzo, vandrovníci.
1: Kdo se na nás povolává?
2: Tulák. Pozdrav pámbu.
0: Našel jsi nevěstu, Honzo?
2: Kde pak, dědo? Žádná mi ještě nepadla do oka.
0: Já myslel, že Pampeliška vede si do zámku ženicha.
1: Předtím jsem zrovna utekla.
2: A teď se mnou jde do světa. Na zkušenou.
0: To se pan král podiví, až mu zaspívám pod oknem. Hej, hej, pane králi, svět o vás povídá, že svou dceru jedinou prašpatně jste hlídal. Pampeliška sem, Pampeliška tam, utekla vám s hloupým Honzou. Nikdo neví kam.
3: Co to pokřikuješ, tuláku?
0: Pravdoucí pravdu, pane králi.
3: Moje dcera by se nevydala do světa s nějakým pobudou.
0: Honza je hodný chlapec.
3: Pro královskou dceru sotva. Ale on si hispánský princ najde a Honza dostane za vyučenou.
0: No, nevím, nevím. Ti dva už zvandrovali lán světa.
3: Ale vždyť Pampeliška měla jen takové chatrné střevíčky.
0: Chodí bosa.
3: Dobře jí tak.
0: Neřekl bych, že se proto trápí. Když jsem ji viděl posledně, tancovala na trávníku, tváře jako pivoňky, do vlasů jí usedl motýl.

0: Co je to?
1: Cvrček.
0: A jak se jmenuje ten pták, co zpívá pět peněz?
1: Křepelka.
0: Co hledáš v tůni?
1: Jestli pod kořeny olší nejsou pstruzy.
0: Podívej, co to hoří v dálce?
1: Červánky.
0: Slunko už jde spát?
1: Každý den o chvilku dřív.
0: Zase jsme ho nedohonili.
1: Jednou se nám to poštěstí.
0: A proč dnes nepřilétli svatojánci?
1: Jejich čas už minul.
0: Škoda těch krásných večerů.
1: Není ti chladno?
0: Dobře se mi odpočívá mezi kvítím. Ráno mne budí ptáci. A na noc nám kuňkají žáby v rákosí. Každý den ujdeme spolu kus cesty. Tvá ruka mne hřeje. Vítr mi vlasy rozčesává.
1: Dokud máme ještě kousek léta před sebou, je nám hej. Horší čas nastane, až severák přivane podzim.
0: Pojď si ke mně sednout. Povídej mi.
1: O čem?
0: Však ty víš.
1: Byla kdysi jedna princezna. Odešla z domova. Vtoulala se po lukách. Houf pasáčků se srotil kolem. Ale když bylo nejhůř, objevil se tam Honza. A vydali se do světa.
0: Že spolu půjdou za sluncem.
1: Ano. Jednou přišli už za tmy na palouk. Tancovali tam víly. Princeznu vzali sebou do kola a že se v kole točila ze všech nejkrásněji, chtěli, aby byla jejich královna.
0: Dočista přitom protancovala střevíčky.
1: Však proto i Honza pospíchal do města sehnat jiné. Jenže sotva odešel. Přiharcoval jezdec. To si pro ní poslal sám princ z Hispánie.
0: Pane, ten posel mi přinesl vzkázání, že se mám vrátit domů. A ty se mnou, Honzo.
1: Kde pak já do zámku? Tak daleko se moje pohádka neodváží. Pampeliško, nechce se ti spát?
0: Ne.
1: Tak proč si najednou jako pěna?
0: Vzpomněla jsem si. Je mi chladno.
1: Budu ti dýchat na ruce, dokud neusneš.
0: Pojďme dál. Od vody táhne si chravina. A Rusa najednou studí.
1: Kam bys chtěla?
0: Co jsou ta světla v dálce? Mezi lidi.

0: Pane primátore, tady ty dvě osoby chtěly po západu slunce do našeho města Kocourkova. To se mi zdálo podezřelé, tak jsem je sebral a předvedl k vám na radnici.
1: Dobře si udělal, ponocný. Já je teď vyslechnu a ty dobře poslouchej, abys mi pak dosvědčil, co se mi bude hodit.
0: Jako jinda.
1: Nože, podívejme se jim na zoubek. Co jste zač? Ha?
2: Pocestní.
1: Aha. A kam pak cestujete, když jste, jak ty tvrdíš, pocestní?
2: Kam nás nohy nesou a oči vedou.
1: Aha. Takže se spíš touláte, než cestujete. A tím pádem jste tuláci, jestli ne dokonce vandráci, a pobertové.
2: Není pravda. Z cizího nebereme a svůj krajíček si poctivě zasloužíme.
1: To ti můžeme věřit. Ale taky nemusíme. Podle našich kocourkovských zvyklostí je lepší myslet si o lidech to horší.
2: Tak proto všichni před námi zabouchli okenice a venku nezůstala živá duše. To je ale divné hnízdo.
1: Dej si pozor na pusu, tohle je staroslavné město Kocourkov. A já jsem jeho nejvyšší představený, neboli primátor. Vy jste naopak podivné existence. Přiznejte po dobrém, jaký ničemný záměr vás přivedla, co máte za lubem.
2: Já jen prosil, aby nás nechali někde ohřát. Pampeliška je celá prokřehlá.
1: Aha. Teď budeš vypovídat ty, děvče, ale čistou pravdu.
0: Přiznej barvu, holka, než na tebe vemu řemen.
2: Co na ní houkáš, mameluku? Nestačí ti, jak jsi polekal u brány?
0: Nevyskakuj si na úřední osobu, vandráku.
2: Pampelišku mi nikdo strašit nebude.
1: Je to tvá žena?
0: O tom pochybuju, pane představený. On má kalhoty samou záplatu, kdežto holka šatičky panského střihu.
1: Aha. Tak co, vyslíchaný, je to tvoje žena, nebo jak se věci mají?
2: Jdeme spolu světem.
1: Ale. Podívejme.
0: Co jsem povídal?
1: Slečinka je podle všeho pobělice a ty ještě něco horšího. Tím pádem pomašírujete na nocleh za Mříže.
2: To jako do Šatlavy?
1: Dobře hádáš, siláku. Ponocný. Pusť ven toho starého vandrovníka, tohle je lepší úlovek.
3: Tak pojď, obejdo.
4: To už je ráno.
3: A nepak, ani půlnoc, ale ty se chystej na čerstvé pověcí.
1: My teď budeme vězení potřebovat pro tyhle dva ptáčky.
4: A podívejme, Honza a princezna Pampeliška.
0: Cože?
1: Co to povídá?
0: Že snad ta ženská osoba je princezna.
1: Pro pána? Snad ne ta, co za její nalezení slíbil prince z Hispánie 1000 zlatých.
3: To je ale trefa, co?
1: Tak to my ji hned pošleme šupem za ním, ať nám ji vymění za pytlík zlaťáků.
0: Nemám jim pro jistotu nasadit pouta?
2: Opovažte se! Kdo se Pampelišky jen dotkne, do smrti bude vzpomínat na tu nadílku.
1: Nevzpírej se výkonu úřední moci. Já vás jménem města Kocourkova zatýkám.
2: Až naprší.
0: No?
2: Uhněte nám z cesty.
0: Je.
2: Povídám z cesty.
0: Je, sílu má jako Herkules.
1: Zadrž, já jsem úřední osoba.
2: Počítat neumím. Au. Tak schytáte o nějakou víc.
0: Je, ránu má, že by omrázil dobře.
1: Tak raň mě, ponocný.
0: Nejlíp do sklepa.
2: Tak, a máme od nich pokoj.
5: Honzičku, prosím tě, utíkejme jinam.
2: Ale kam? Teď v noci?
3: Ukážu vám, kde je kocourkovská hradba děravá.
2: Podívej, Pampeliško, vždyť to je ten toulavý děda.
3: To vás nenapadlo, kde se potkáme, co? Tak pojďte. Čím dřív budete mít zpropadený Kocourkov za zády, tím líp.

0: cestou necestou, párek tažných ptáků, babí léto za nimi, vlaje na bodláku, pampeliško sem, pampeliško tam. Hloupý Honzo, hloupý Honzo, kam ji vedeš? Kam?
1: Přinesl jsem ti 3 jablíčka. Už sládnou.
2: Jsi hodný.
1: Kdyby ses na mě usmála?
2: Úzkost mi nedá.
1: Čeho se bojíš?
2: Podívám se do oblaka a hlava se mi točí. Co ten temný mrak?
1: Hejno, Vlaštovek. Letí do teplých krajin.
2: A ta obluda v povětří?
1: Děti si pouštějí draka.
2: Mne těšíš? A tobě ze všeho už taky zbělely vlasy.
1: Jenom se v nich zachytila pavučinka. Babí léto. Znamená, že se nám blíží podzim.
2: Jako když se všechno s námi loučí.
1: Jenom na čas, moje milá.
2: Tesklivina se blíží za námi jako stín.
1: Až vysvitne slunko, uvidíš. Jeseň je taky krásná. Počkej, až tě zavedu mezi brunátnými javory a buky.
2: Honzíčku. My spolu nikdy nedojdeme tam, co jsme toužili.
1: Co to povídáš?
2: Všechno jsme si jen vybájili. Jako malé děti. Ale nikdy se nám to nevyplní.
1: Když tomu přestaneš věřit.
2: A ty věříš?
1: S tebou ano.
2: Nikdy ses nezalekl, že možná marně?
1: Marnost začíná tehdy, až skončí naděje.
2: Když mě se tak strašně stejská.
1: Po tátovi. Já vím.
2: Po chůvě. Po staré jabloni na zahradě. Ve snu slyším, jak vrzají vrátka. Na střeše se prochází párek holubů. Po domově je mi teskno, nezlob se.
1: Nezlobím, jen ti nevím rady ani pomoci.
2: Až mne z toho srdce rozbolelo.
1: Musíš se tam vrátit.
2: Sama nenajdu cestu.
1: Zavedu tě na dohled.
2: Jenže já nebudu doma, když tam nezůstaneš se mnou.
1: Hloupý Honza v zámku.
2: Nejmilejší člověk na světě.
1: Neříkej to radši nahlas.
2: Když já tě mám ráda, Honzo. Myslela jsem, že nejdřív to povíš ty mně. Ale když ses k tomu neměl...
1: Co pak je to možné? Aby obyčejný chasník z chalupy spustil na princeznu, že jí nosí na dně srdce jako tu největší vzácnost. Že si před usnutím šeptá její jméno a ráno, že se budí s jejím obrázkem v mysli. Že jsme chudé živobytí ozlatila radostí, že jsem si vedle tebe na mezi kolikrát připadal jako na trůně. Tolik tě mám rád, pampeliško, že to nejde vypovědět, vyspívat ani vyplakat. Tak proč o tom vůbec začínat nahlas?
2: Abych byla šťastná. Jako teď. Vidíš? Zaplašil jsi můj smutek. Až se vrátíme spolu domů. Až všem povím, co víme jen my dva. Všecko se nakonec musí obrátit k dobrému.

0: novinu, slyšte lidé zlatí. Pan král víckrát k dceři své nebude se znáti. Pampeliška sem, pampeliška tam, hloupý Honzo, nechej si ji sám.
1: Co to bylo za písničku?
2: Já mu nerozuměl. A ty neposlouchej.
1: Ne. Řekni, ať to zaspívá ještě jednou.
2: To tak. Zůstaň tu, já ho z čerstva vyprovodím.
3: Co je to za klevety, tuláku?
0: Prodávám, jak jsem koupil.
3: Kde jsi tu písničku sebral?
0: Kde kdo si zpívá?
3: Ale tam to o panu králi, to je lež.
0: Radši mu nechoďte na oči. Špatně byste dopadli.
1: To nemůže být pravda, že se mne tatínek zřekl.
0: Na dobro a na dosmrti, pampeliško. Sám jsem ho slyšel.
1: Tak už ani nemám, kam se vrátit.
2: Půjdeš se mnou k nám do vsi.
1: Honzíčku, tam jsi doma ty. Ne já.
2: Náš domov je, kde jsme pospolu.

0: Kluci, podívejte.
1: No ne. Honza?
2: Snad už se nevracíš.
0: Koho si to vedeš?
2: Že by nevěstu.
0: Kluci, vždyť je to ta princka, co utekla ze zámku.
2: Honzo, kdy pak bude veselka?
0: Pozvete nás na svatební hostinu.
2: Co bude k obědu?

0: Mek to není. Nevím, jestli se ti bude líbit v nízké jizbě.
1: Za celý čas, co jsme spolu chodili po světě, mě nenapadlo, že bych tě nesměla mít ráda. Až teď.
0: Pampeliško.
1: Co tvoje máma?
0: Snad se jí nebojíš. Takhle tě stiskne v náručí. Pojď.
1: Jdi napřed sám. Zeptej se jí teprv, až se přivítáte.
0: Ale to není potřeba.
1: Udělej mi to kvůli. Já počkám za chalupou.

0: Honzo, tak se konečně vrátil.
1: Já se, maminko, nevrátil sám. Někoho ti vedu.
0: Snad ne tu divnou princeznu. Povídají se o ní všelijaké věci.
1: Já s ní vandroval od jara a dám za ní ruku do ohně.
0: Ona tě má taky ráda?
1: Potkalo nás štěstí. Hodnější dceru by sis nemohla přát.
0: Tak mi ji ukaž.
1: Pampeliško! Pampeliško! Pojď. Domů.
0: Ach, ta je pleďoučka. Snad nestůně.
1: U tebe zas rozkvete. Pampeliško, tohle je moje máma.
0: Vítám vás doma. Oba dva.
2: Děkuju. Maminko.

0: do vsi táhne dým z bramborové nati. Léto dávno minulo, podzim už se krátí. Zima u vody, pusto na poli. Není léku, když tě srdce steskem zabolí.
1: A ten tulák, pořád kolem dokola jako síček.
2: Kde je Pampeliška?
1: Chodí sem a tam. Nikde nemá stání. Postojí pod javorem, přejde po zahrádce a hned se zase zavře do komůrky.
2: Děvče nešťastné.
1: Kraj světa bych se pustil, kdybych věděl, kde pro ně hledat lék.
2: Tohle soužení nezhojí žádná bylina.
1: Duši bych za to dal, kdyby se usmála.
2: Ty, Honzo, jí nemůžeš ulevit. Víš, co mě napadlo, chlapče? Že se snad vypravím do zámku oblomit pana krále.
1: Jako bys mi četla v hlavě. Ale nepůjdeš tam ty? Za králem se musím vydat já.
2: Nepustím tě, na tebe se hněvá. Kdo ví, jak bys tebou naložil?
1: Málo na plat. Musím to podstoupit.
2: Budu tu jako na trní.
1: Se mnou si starost nedělej. Jen Pampelišku mi opatruj.

0: Králi, někdo přišel.
1: Řekni mu, že jsem dávno odvykl hostům.
0: On to vlastně ani není host.
1: Tulák a vyžeň rovnou chůvo.
0: O tulákovi nemůže být řeč. Pojď dál, Honzo.
2: Pozdrav pánbu, pane králi.
1: Ty, konečně si mě padl do rány.
2: Já přišel sám, po dobrém.
1: Konečně si na tobě schladím žáhu. Oplatím ti všechno soužení a hanbu. Vyset budeš, ale napřed tě špalírem vojáků.

0: poženu a každý ti holý zmaluje hřbet.
1: Jen ať to zkusí. Můžete se na ten rumraj koukat z okna.
0: Chůvo, slyšíš ho? On by se snad chtěl postavit královské gardě.
2: Teď vaši vojáčci se dávno rozutekli. Z celého dvora jsem tu zbyla jenom já. Darmo na toho mládence pouštíte hromy a blesky.
0: Tak ať jde ke všem čertům a nechá mě na pokoji. Já ho nezval. Nic od něho nechci slyšet.
3: Ani o pampelišce.
0: O té nezdárnici nevděčné.
3: Touží domů. Tolik se jí po vás stejská.
0: Nemusela utíkat, já ji nevyháděl.
3: Dočista se mi stesknice roztonala.
0: Tak si ji vykuríruj. Na jejím chorování já nemám vinu.
3: Aspoň dobré slovo, kdybyste jí vzkázal.
0: Toho se nedočká. Co živ budu.
2: Už to nevydržím poslouchat. Vyhráváte pořád dokola jednu písničku jako ten kolovrátek.
0: Ty mlč, Chůvo. Tohle je moje věc. Tobě do pampelišky nic není.
2: Jak pak není? Co umřela paní králka, kdo ji choval jako oko v hlavě? A vy ji vemete na milost, jináč si zbalím raneček a nechám vás tu samo jediného.
0: Ne. To neuděláš.
2: Udělám, jestli ji neodpustíte. Honzo, řekni pampelišce, že jí doma čekají.
3: Ona se vrátit nemůže. Churaví.
0: Tak vidíš, Chůvo. Stejně z toho nic nebude.
2: To bych se podívala. Zapřáhneme spolu Valáška a vy si pro pampelišku pojedete kočárem.
3: A já s tou radostnou novinou poběžím napřed. Pampeliška hned okřeje, až jí povím, na jakou se smí těšit návštěvu.

0: Kde je Honza, maminko?
1: Vrátí se co nevidět.
0: Půjdu mu naproti.
1: Radši zůstaň se mnou, u kamen.
0: Jenom kousek se podívám. Na kraj lesa.
2: Z korun ohnivých listí opadává. To nám podzim naposled naschledanou mává.
3: Pampeliško, kam jdeš?
0: Když na stromy svítí slunko, až se tají dech z té krásy. Ale když na ně padne stín, najednou mi stiskne srdce úzkost.
3: Vrať se radši domů.
0: Musím naproti Honzovi.
3: Tam ne! Děvče, od hor táhnou zimní mračna. Severák letí rovnou proti tobě. Jestli tě uchvátí, je s tebou amen.
0: Jakoby měl křídla.
3: Přidrž se, větve. Podej mi ruku.
0: Kam on mě unáší?
3: Já tuším, jaký tě čeká osud.
0: Za tebou, můj milý. Za tebou.
4: Kde je Pampeliška? Viděl jsem ji z dálky.
3: Vítr ji vynesl pod oblaky. A na zem se k tobě vrací vír sněhových vloček.
4: Jako papíři z odkvetlých pampelišek. Tak mě jí máma nedochovala.
3: Nevyčítej. Nebylo tvé pampelišce souzeno přečkat mezi námi krutou zimu.
5: Vítr žene sníh, žene do všech stran. Jede k nám, urozený pán. Na kozlíku jak na trůnu, papírovou má korunu. Rolničky mu zvoní z dáli. Vítej u nás, pane králi.
4: Pozdě jedete. Pozdě. Pozdě. Pampeliško, lásko moje, smutku na dosmrti, což tě nikdy víckrát neuvidím.
3: Požaluj si, ale bez zoufání. Mine zima, přijde jaro a Pampeliška se k nám zase vrátí. Jako květy.
4: Jako radost.
3: Jako život sám. Byl prý starý král. Možná, že je dodnes. Jeho dceru spanilou zimní vítr odnes. Co pak bylo dál, nikdo nepoví. Známe jen, co pohádka nám o tom vypráví.

0: No vidíte, ani pohádky nekončí vždy dobře. Poetickou rozhlasovou pohádku o princezně Pampelišce v roce 1988 natočil režisér Karel Weinlich. V hlavních rolích jste slyšeli Vlastimila Brodského, Evu Horkou a Jana Potměšila.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilá Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Silná bouře na východním pobřeží Spojených států zabila nejméně jednoho člověka. Desítky tisíc domácností jsou bez proudu. Opera Svatý Václav Jaroslava Krčka v koncertním provedení zazní dnes v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. Cyklista Matias Vacek si při pádu na mistrovství světa zlomil nos a mohl by přijít o evropský šampionát. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Východní pobřeží Spojených států od severní Karolíny po Novou Anglii od pátku bičuje neobvykle silná zářijová bouře. Přináší vichřici, přívalový déšť a záplavy na pobřeží. V New Yorku padající strom zabil zaměstnance městské bytové správy. Guvernérka jednoho ze zasažených států New Jersey varuje, že bouře ještě není u konce.
3: Guvernérka Mikey Sherrillová varovala, že ještě dnes hrozí poslední záplavy. Bouře nejvíc zasáhla okolí New Yorku a Long Islandu, kde vítr v nárazech dosáhl 130 km za hodinu. V neděli bylo bez proudu téměř 150 tisíc domácností a firem. Nyní se jejich počet snížil zhruba na pětinu. Ve státě Massachusetts místy napršelo přes 170 mm srážek, byly zrušeny stovky letů. Nyní bouře už slábne. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Stánek s makronkami, automat na květiny nebo lesní bar s nápoji, samoobslužné stánky vyhledává stále více zákazníků. Několik z nich se stalo oblíbeným místem i na jihu Čech, potvrzuje majitelka samoobslužného kiosku Dary ze statku v Bohuškovicích na Českokrumlovsku Kristýna Nejedlá.
4: Myslím si, že to k tomu i spěje, protože lidi nechcou jenom potkávat se za pultem a chcou mít klid a třeba i ten sortiment si vybrat ten domácí, protože jim to samozřejmě chutná a je to taková limitka, protože se to nikdy neopakuje.
2: Opera Svatý Václav českobudějovického rodáka Jaroslava Krčka v koncertním provedení zazní dnes od 7:30 v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. Vystoupí soubor opery Jihočeského divadla. To z každé zakoupené vstupenky věnuje 50 korun na podporu činnosti diecézní charity České Budějovice. Konkrétně podle informací na webu divadla na zakoupení sítí proti hmyzu v chráněném bydlení do měst svatého Františka, kde žije 38 handicapovaných dospělých. Sport. Cyklista Matias Vacek spadl v závěrečném závodě mistrovství světa v Montrealu, zlomil si nos a přivodil odřeniny. Český jezdec tak možná přijde o evropský šampionát, který začíná už v sobotu v Lublani. Záležet bude na dalším vyšetření, jak řekl Vacek ve videu na sociálních sítích cyklistického svazu.
5: Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu. Bohužel pak na těch kruzích tak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici. Navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
2: Závod nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan Braden McNulty, který vybojoval pro Spojené státy první medaili po 33 letech. Počasí. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů v údolích, zejména v Pošumaví až k 5. V úterý očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 22. Vítr bude mírný na Šumavě ráno a večer slabý jihovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři zasahují na Strakonicku mezi Jinínem a Cehnicemi na vedlejší silnici u havárie cyklisty a nehoda se vyšetřuje také na dálnici D3 u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku ve směru na Rakousko. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky a vzkazu na telefonním čísle 221 55 44 11. A pokud dnes žádného adresáta nemáte, ani kamarádku Václavu nebo kamaráda Václava, kteří mají dnes svátek, můžete si klidně sobecky udělat radost sami sobě. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, volejte, přejte si, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Ladíte melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky a vzkazu na telefonním čísle 221 55 44 11. No a já tady mám jedno přání, které se zatoulalo na 28. září a to teď musím splnit. Obracíme se na vás s prosbou o zahrání písničky. 28. září budeme s mojí manželkou Maruškou slavit výročí naší svatby. Ten čas nám oběma utekl jako voda. 28. září jsme si prstýnky vyměnili a věrnou lásku přísahali. Nebyly to jen pěkné chvíle, přišly i horší, ale vždy jsme to přestáli, poněvadž jsme měli jeden druhého a dovedli jsme se podržet a to je hlavní. Písnička se jmenuje Mis dobrých nadějí. Děkujeme vám a písničku zahrajte prosím v pondělí v podvečerních hodinách. No a ta písnička bude právě teď hrát pro manžele Vávrovi, kteří dnes slaví.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí, mys dobrých nadějí.

0: Mis dobrých nadějí, speciálně pro manžele Vávrovi z Českého Krumlova. A já teď mám na telefonu první dnešní volající, kterou je paní Ivana. Já vás zdravím, příjemný podvečer.
1: Já vás taky zdravím, přeju vám krásný podvečer a posílám písničku od Petra Reska Přátelství. Pro všechny Václavové, co mají dneska svátek, nebudu je jmenovat jejich hodně, protože jich hodně znám, takže jim přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti a ať to pánové nepřeženou, ať jdou s mírou, jak se říká. A to jim přeje posluchačka Ivana ze Sousedovic a zdravím Renatku do Kájova a Jarušku Brabcovou do Radomyšle a paní Jitku z Českých Budějovic. A vám všem hodně zdravíčka přeju a ostatní taky, ať mají se dobře. Vám děkuju a mějte se, nashledanou.
0: My také děkujeme a přejeme krásný zbytek dnešního svátečního dne. Mějte se fajn,
1: taky,
0: naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí.

Městská knihovna v Táboře se čerstvě pyšní oceněním Bibliotéka Inspirans 2026. Zařadila se tak mezi 10 vybraných institucí s touto cenou, kterou získávají tuzemské knihovny za jejich aktivity na podporu demokracie, přínos dobré a inspirativní praxe a taky plnění důležité komunitní či vzdělávací role. Jak mohou právě vzdělávací instituce otevírat palčivá společenská témata a vytvářet bezpečný prostor pro dialog? Zeptáme se ředitelky Městské knihovny Tábor Zuzany Sedlákové. Naleďte si nás v úterý 29. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Dnešní datum, tedy 28. září, ale roku 1987, mají jistě v paměti všichni příznivci britské kapely Depeche Mode. Přesně před 39 lety totiž vyšlo album Music for the Masses. Šesté a dnes již kultovní studiové album, po kterém depešáci při svých koncertech po celém světě už potřebovali jen ty největší stadiony. Pilotním singlem z tohoto výtečného alba plného dnes již klasických depešáckých hitů byla píseň Strange Love.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, vítejte při poslechu svátečních vlídných tónů neboli hudby beze slov. Ať máte příjemně prožitý svatováclavský večer s Českým rozhlasem České Budějovice. Stalo se dobrým zvykem, že v tomto pořadu, pokud připadne na termín některého z národních svátků, volíme poněkud jiný obsah, vycházející z pokladnice české klasické nebo folklorní, případně adaptované hudby. Nejinak tomu bude i dnes, kdy pro vás vybereme něco málo z odkazu české hudby. Symfonie číslo 7 d-mol Antonína Dvořáka patří dozajista k vrcholným dílům symfonické hudby, vzato i v nejširším měřítku, a svou uhrančivostí a dramatickým vyzněním působí dodnes. Svého uvedení se Dvořákova symfonie číslo 7 dočkla v Londýně 22. dubna roku 1885 a recenzent tamního listu Ateneum napsal, že finální věta ve své neklesající moci a možné síle smí být postavena po bok velkolepému finále Schubertovy velké symfonie C-dur, kterému, ač ve svých tématech úplně různá, podobá se nevyčerpatelným proudem melodie a snad ještě více neodolatelnou mocí, s jakou žene vše kupředu. Symfonie číslo 7 d-mol Antonína Dvořáka má 4 části a právě tu recenzentem vychválenou poslední větu pro vás máme v podání jeho České filharmonie s dirigentem Janem Talichem. Jiří Kasal vám přeje ničím nerušený klidný poslech dnešních svátečních svatováclavských vlídných tónů.

Mohli jste si poslechnout finále Allegro ze symfonie číslo 7 D-moll Antonína Dvořáka v podání jeho České filharmonie pod taktovkou Jana Talicha z koncertu nazvaného Concerto Grosso v koncertní síni Otakara Jeremiáše v kostele svaté Anny v Českých Budějovicích, který natočila Česká.

podání již legendárního souboru Zobcových fléten Třeboňští pišci pod vedením Václava Šimečka jste si na závěr minulého bloku svátečních svatováclavských vlídných tónů mohli poslechnout skladbu Jana Kampána Vodňanského Rorando Celli. Byla to nahrávka jednoho z koncertů v prostorách Schwarzenbergské hrobky nedaleko rybníka Svět v mezidobí let 2006 až 2007. Třeboňským pišcům jsme svěřili i závěrečný hudební vstup Andělské přátelství ze sbírky Adama Václava Michny z Otradovic ze sbírky Loutna Česká, což je mimochodem znělka festivalu Concertino Praga. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře důstojně prožitý sváteční večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Spolek Milion chvilek vyzval k účasti v nadcházejících volbách. Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově přilákaly podle pořadatelů na 10 000 návštěvníků. Prostřednictvím soutěže se děti mohou seznámit s detaily českobudějovické architektury. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 24 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Spolek Milion chvílek vyzval lidi na demonstraci v Praze, aby přišli k nadcházejícím volbám. Demonstranti zaplnili z velké části pražské staroměstské náměstí.
2: Senát je číslo jedna v tuhle chvíli, aby dělal nějakou brzdu těm zákonům, co vycházejí.
3: Říká 62-letý Martin, který na demonstraci přijel z Plzně. Demonstrující a řečníci kritizovali také chaotická rozhodnutí premiéra nebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Místopředsedkyně spolku Milion chvilek Mariana Novotná-Nachtigalová upozornila i na střet zájmů premiéra a jak koncentruje moc ve vládě a ve sněmovně.
4: A už za 12 dní by k něm rád přidal i Senát a obce.
3: Milion chvilek proto vyzval k volbě především opozičních kandidátů. Premiér Babiš svůj střet zájmu dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali nebo ji nechtěli komentovat. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Českokrumlovské svatováclavské slavnosti letos přilákaly na 10 000 návštěvníků. Díky prodlouženému víkendu trvaly 4 dny a nabídly řemeslné dílny, jarmark nebo koncerty. Svatého Václava dnes tradičně uctila schwarzenberská granátnická garda vztyčením gardových praporů a fanfárami ze zámecké věže, informoval hlavní organizátor slavností Jan Vozábal. Na umělecko-řemeslné prvky městské architektury se zaměřuje vědomostní soutěž České Budějovice v detailu. Magistrát města spolu s Národním památkovým ústavem se v letošním 18. ročníku zaměřil hlavně na detaily budov ve veřejném prostoru. Podle Jany Kadlecové z Českobudějovického odboru památkové péče je soutěž určená pro děti do 16 let.
5: Soutěžící objevují části města, kolem kterých vlastně jenom často procházíme, ale nevšimnou si různých detailů. Můžou jak školy, zájmové kroužky, takže je to pro kolektivy, nebo můžou jednotlivci, samozřejmě můžou jim pomáhat rodiče nebo kamarádi.
0: Vyplněné soutěžní listy je nutné přinést na odbor památkové péče do 30. prosince.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni, v údolích mohou klesnout k 5. V úterý očekávejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách ke 22. Vítr bude mírný, na Šumavě ráno a večer slabý, jihovýchodní, biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Táboře začala dnes uzavírka Mostecké ulice. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Některá slova bývala nespisovná a teď už jsou spisovná. Čeština se proměňuje. Co takové slovo parta? Je spisovné? Ptá se nás posluchač.
2: Ano, to je přesně ten správný příklad, protože až v posledních desetiletích jde o slovo spisovné, tedy přesněji o slovo v té hovorové podvrstvě, spisovné vrstvy, a předtím se považovalo za slovo z obecné češtiny, dokonce mírně expresivní. Šlo o to, že buď jsme ho pojímali v tom úzkém významu, tedy parta, co si jako pracovní četa, pracovní oddíl, anebo v obecnějším, širším významu, tedy parta lidí, parta kamarádů, a tam už se to považovalo skutečně i za expresivní slovo.
1: Napadá mě, to bude z němčiny, možná ze slova partaj?
2: Přesně. Přesně. Vlastně to částečně kopíruje i ten původní význam, protože jeden z významů v té němčině je nějaká skupina, která má stejný názor, například při diskusích. A samozřejmě základní význam je strana, ale my jsme to slovo převzali i ve fonetické shodné podobě partaj, a to opět nespisovně, v tom významu nájemník. A to je opět jeden z původních německých významů.
1: Ale třeba takový Partafíra, vedoucí pracovní skupiny z německého Parteifírer, to už bude asi nespisovné.
2: To zůstalo nespisovné patrně proto, že je to dneska už slovo v pasivní slovní zásobě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tak.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje se musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Univerzita Karlova chce přilákat do České republiky špičkové vědce ze zahraničí. A zítřejší počasí, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Voda v okolí města Odolena voda dále není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je sice v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné pouze čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Lidé mohou vodu dál používat jako užitkovou, tedy například ke sprchování nebo na praní. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje si musí do konce letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
3: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim také peníze na výzkum i vlastní vědecký tým. Do programu se mohou zapojit i Češi, kteří působí za hranicemi.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace do Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes večer i v noci na úterý čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima mezi 20 a 24 stupni. Vítr mírný od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, na dálnici D1 z Ostravy směrem do Polska. Na sjezdu na Hrušov havaroval motorkář. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesením zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála? Mně to přijde
2: to je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přijede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako...
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kdy už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání. A pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel, a pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu, Afghánistán?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu, a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak, a malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi s Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů, v tomhle ohledu živil nebo přehnal, a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domněle, a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšnej, pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím. Přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci. A to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
2: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
3: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
2: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
3: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
2: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
3: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale
2: nebo těch mladších.
3: Jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? To je obrovský cíl.
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací země na severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodlouží, pardon, nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelné výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek High Five, že jo, máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, použijte to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo?
1: Nedojde
2: nechat
1: talíř.
2: Tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože to se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně se vystavovat... Jak zkontrolovat pět
2: na to už potřebujete
1: ten měřič. Máte 3, že jo?
2: Já jich mám někdy 17. Standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám jaký na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
2: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Korunovační klenoty letos vidělo v Praze na Hradě méně lidí než loni. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Hokejisté Zlína ve druhé nejvyšší soutěži prohráli na ledě Pardubic a počasí zítra opět slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc návštěvníků méně než loni. Informovala o tom v podvečer mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Kromě koruny, žezla a jablka si zájemci mohli prohlédnout také korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, upřesní Máchová.
2: I letos byl velký zájem ze strany škol. Podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
0: Korunovační klenoty se vrátí do katedrály svatého Víta zítra ráno. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta republiky Petra Pavla, také zástupci vlády, parlamentu, církve i hlavního města Prahy. Tisíce lidí dnes dopoledne dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
4: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava totiž společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých 10 letech poškodily poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
6: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánují jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
1: Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi Vsetín, a to po vítězství 4-1 nad Táborem.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v celé České republice převážně jasno nebo skoro jasno, pouze ojediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5 ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Maxima zítra odpoledne budou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní silnice číslo 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice zůstává neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel a objížďka vede v obou směrech přes Hodonín. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Amaty Kraslice, český výrobce hudebních nástrojů, proslavený po celém světě.
1: Říká vám něco značka Amaty?
2: Hudební nástroje.
3: Já bych se teda skoro vsadil, jestli to nejsou nějaký hudební nástroje nebo něco takového, protože já když jsem chodil na hudebku, tak jsem měl jako malou flétnu a myslím si, že to bylo teda Amaty, ale nejsem si tím jistý.
4: Značka Amaty je boží, vyrábí bicí, flétny.
1: Myslíte si, že to jsou kvalitní nástroje?
4: Je to kvalitní značka, která se vyrovná jakýmkoliv zahraničním značkám.
5: Určitě to kvalitní značka, protože to je česká značka.
1: Máte doma něco od značky Amaty?
4: Mám doma bicí od značky Amaty.
6: No nevíš ta kytaru.
7: S touto značkou zkušenosti nemám, ale viděl jsem dokument, kde vlastně bylo řečený, že pan Havel, prezident Václav Havel, předal Clintonovi, když tady byl, saxofon právě od této firmy.
0: Výroba dechových hudebních nástrojů v závodě Amaty Denak je soustředěna do Kraslic a Hradce Králové. V obou těchto městech má výroba dlouhou tradici, každá z nich však prošla úplně jiným historickým vývojem. Město Kraslice můžeme pokládat za skutečnou kolébku výroby hudebních nástrojů u nás. Smyčcové nástroje se tu začaly vyrábět již na počátku 17. století. Prvním historicky potvrzeným hudebním nástrojařem byl Melchior Lorenz. Při jeho svatbě v roce 1631 ho zapsali do matriky jako Ein Geigenmacher, výrobce houslí. Počet mistrů houslařů vzrůstal, takže už v roce 1669 měli v Kraslicích vlastní houslařský cech. V 18. století začali krasličtí hudební nástrojaři vyrábět také hudební nástroje dechové, napřed dřevěné, pak i plechové. Rozvoj výroby byl tak velký, že se krasličtí pustili i do obchodování s hudebními nástroji. S nastávající oblibou dechových kapel roste poptávka po nástrojích samotných i jejich technické inovaci. Dosavadní způsob práce, kdy mnozí mistři doma vyráběli jednotlivé součástky a polotovary, z nichž teprve zkušení nástrojaři sestavovali hotové výrobky, už přestává stačit. Je čas přejít na tovární výrobu. Koncem 19. století pracovalo v Kraslicích už 11 továren, které zaměstnávaly 300 dělníků. Asi 500 jich byla zapojena do domácí výroby. Ve městě působilo také 16 obchodníků s hudebními nástroji.
1: Kde třeba začíná výroba takového lesního rohu?
8: Do současného podniku v Kraslicích se za Robertem Krobem vydala kolegyně Světlana Lavičková.
9: Tak výroba lesního rohu začíná už přípravy materiálu, kde se musí nastříhat střihy a ty se přivezou sem na korpusárnu.
1: Říkáte nastříhat střihy, jako kdybyste tady střihli na frak.
9: Zní to tak? Na plech se narýsuje podle šablony ryska a ta se obstřihne nůžkama elektrickýma. Proto jako stříhárna. Tady se potom dál ten střih zpracovává, aby z toho už tady vlastně odtaď vyšel hotový korpus na lesní roh.
1: Z čeho na ten frak lesních rohů stříháte?
9: Tak na ten, jak říkáte hezky, frak lesních rohů se používá mosazní plech.
1: Ten je už v té přípravně tak krásně naleštěný?
9: Ano, to už je od dodavatele takhle hezky zlatý.
1: Tak kde tady vzniká třeba ten lesní roh?
9: Nejdřív se přiveze střih sem, ten se musí ohnout a zaletovat, ale sem už to přijde vyklepaný, vykulacený a tady se to musí nahladit na formu, která tomu dá ten hezký tvar ozvučníku. Nejdřív se soustruží po tom vyhlazení a potom se smirkuje a pak to jde předleštit. Tady na té korpusárně se dělá korpus, neboli ten ozvučník. Korpus se tomu říkalo dříve.
1: Procházíme kolem držáků, na kterých jsou základy hudebních nástrojů. Já si vůbec netroufnu odhadnout, jaký.
9: Každý ten hudební nástroj má nějaký takový ozvučník, ale také na první pohled si netroufám říct, který to zrovna je.
1: Já bych řekla, že to jsou prostě mosazné trichtýře.
9: No, mosazné trichtýře, ano.
1: Když teď projdeme sem, tak tady se z těch, dobrý den, z těch trichtýřů dělají ty nástroje?
9: Tady se ten trichtýř, co se osoustruží, obrousí na soustruhu, tak tady se potom ještě brousí na brusných pásech, aby se potom mohlo leštit. Pracovní teď vlastně brousí jednotlivý díly lesního rohu, tak. Je to elektromotor, na který je uchycen brusný segment a brousí povrch dílku, který se vyrábí na jiném středisku.
1: Ale to vypadá, že brousí takové věšáčky zahnuté.
9: Věšáčky, to jsou tlakadla, ten hráč mačká tlakadla a tíma se převádí ten pohyb na cylindrový strojiva potom.
1: Takže to už je důležitá součást.
9: No všechny součásti jsou důležitý, protože bez jednotlivých dílků by ten hudební nástroj nefungoval.
0: Výroba v Hradci Králové je přímým pokračováním firmy Červený, kterou založil geniální český vynálezce Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších výrobců žesťových hudebních nástrojů v Evropě. Jeho instrumenty byly ceněny, cituji, pro nedostižnou výtečnost v sestrojení, pro výbornou práci, velkolepý zvuk i rezonanci, jakož i pro neobyčejně lehké a čisté ozvání. Konec citátu. Václav František Červený se narodil 27. září 1819 na statku v Dubči u Běchovic. Rodina se brzy přestěhovala do Břežan u Českého Brodu na Kolínsku. Tam Václav František začal chodit do školy. Už tam si oblíbil hru na hudební nástroje. Začal klarinetem, pak přibral hornu, křídlovku a protože byl mimořádně zručný a dovedl opravit všecko, co se porouchalo, dal ho otec na radu pana učitele vyučit netradičnímu řemeslu – nástrojařině. Do dílny nástrojařského mistra Jana Adama Bauera, která sídlila v Praze na Můstku a těšila se v oboru výroby plechových dechových nástrojů velkému uznání, nastoupil Červený ve 13 letech. Ubytování mu poskytl pan mistr, ale stravu si musel vozit z domova, nebo mu ji rodiče posílali po formanech. První rok mu svěřili jenom pomocné práce v dílně a taky býval kruce paní mistrové. Pan mistr si ale nemohl nevšimnout, že je toho bystrý, šikovný, zvídavý a pilný, proto mu brzy začal zadávat i odbornější úkoly. K oboustranné spokojenosti. V 18 letech mladík vyrazil do světa na zkušenou. Putoval po Čechách, Moravě, Uhrách i Rakousku, sbíral zkušenosti v nástrojařských dílnách ve velkých městech a pak se vrátil do Prahy za mistrem Bauerem. Dlouho tam ale nepobyl. Mistr Bauer nechtěl mít v bývalém žákovi přímou konkurenci a tak mu poradil, aby si otevřel vlastní dílnu v Hradci Králové. A to se taky stalo. Psal se rok 1842. Tip na Hradec Králové nepadl náhodou. V té době to bylo pevnostní město s velkou vojenskou posádkou a další posádky ležely nedaleko, v Josefově a v Pardubicích. K vojenské posádce patří vojenská kapela, to je jasná věc, a ta potřebuje kvalitní hudební nástroje. Červený snad ještě ani nestihl svou první samostatnou dílnu pořádně otevřít a už se mu hrnuly zakázky. A tak musel rovnou najmout zaměstnance, dva vyučené nástrojaře, dva pomocníky a jednoho učně. Opravuje hudební nástroje a začíná s výrobou zcela nových. Z mnoha experimentálních dechových nástrojů pana Červeného jsou dnes už ceněné sběratelské kousky. Tuby, baskřídlovky a další instrumenty, jimž se tenkrát říkalo archaicky zpěvorohy. Václav František Červený získal 44 patentů, dalších 15 k patentování nepřihlásil. Všechny se týkaly převratných novinek v oboru výroby hudebních nástrojů. Někdy šlo jen o drobné vylepšení, jindy o zcela nové nástroje. Kornon, labutí roh, baroxyton, tritonikon, armádní pozoun, harcovka, sokolovka, primovka, válcová mašina, zvonový trojec, poštovka, ruské rožky pro pěchotu se zvukovodkami nebo kontrabasová tuba. Tu se strojil jako vůbec první na světě. Co název, to češtinářské pohlazení.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se liší nástroje, které vycházejí teď v 21. století od Cuť z Amáty, a nástroje, které vycházely tady z té fabriky, když začínala? A nebo je lesní roh jako lesní roh, fagot jako fagot, trubka jako trubka a vlastně nic se nezměnilo?
2: Já bych řekl, že se asi moc nezměnilo, akorát trošku třeba kvalitnější provedení, jiný materiály, že se zvolili, nebo jiná technologie při výrobě těch dílů, takže se zefektivnila výroba. Dříve se dělalo všechno ručně, pilovalo, řezalo, teď on to dělají stroje, takže to jde všechno rychleji.
1: No ale stejně je tady vysoký podíl ruční práce.
2: Všechno se musí dodělat, dobrousit, ne že se dá plech a z toho vypadne nástroj. To jako takhle rychle to nejde.
1: Tady se to ohýbá.
2: Tady se to ohýbá a tvaruje v hydraulických formách. Všechno, co přijde vysoustružený, předbroušený, předleštěný, tak se vlastně lesní roh, protože je zahnutý, tak se musí do toho tvaru dostat. Ten rovný díl se ohne na ohýbačce, ten se zdeformuje.
1: Ten rovný díl toho trichtýře?
2: Rovný díl toho trichtýře. Ten se potom založí do hydraulické formy. Na jednom konci se ucpe, z druhé strany z toho většího roztrubu se dá píst. V hydraulickém lisu se tam natlačí vysoký tlak toho hydraulického oleje a tím se ten tvar hezky nafoukne na formu a tím je pěkně kulatý. A tady vlastně výroba končí a pak to jde zase na předleštění a potom už na montáž dalších dílů toho lesního rohu, aby se na to nakonec dalo hrát.
1: Dobrý den. Tak jsme přišli v okamžiku, kde se vyrábějí trubky tady.
2: Ano, vyrábí se z plechu, se smotá trubka a pak se to zaletuje a pak se dělají ty operace, o kterých jsme už před chvílí mluvili.
1: Takže tady zase ručně takovým malým kladívkem vzniká hodně dlouhý, úzký trichtýř. Zase.
2: Trichtýř, ano.
1: A tohle je z jakého materiálu? To je také mosaz?
2: Zatím jsme mluvili o mosazi. Tak tady to, protože je to červenější, tak je to tombak, tam je větší procento mědi, proto je to červenější odstín. Dále se používá ještě niklová mosaz, kde je příměs niklu, takže ta barva není zlatá, ale je stříbrná.
1: A na každý nástroj je jiný materiál?
2: Každý nástroj se může dělat provedení, co si zákazník přeje. Buď to se udělá z mosazy, z pakongu nebo z tombaku.
1: A zvuk těch jednotlivých materiálů je stejný?
2: Ta měď je měkčí než mosaz, takže ten jako asi měkčí zvuk, odhaduju, protože já nejsem hudebník. Tombak je tvrdší, takže má takový ostřejší zvuk, spíš takový heavy metal, jak se říká, no? Že to je takový víc ostrý, no, bych řekl.
3: Když bylo Václavu Františkovi Červenému 24, přišel čas na ženění. Vyhlédl si dceru bohatého mlynáře, Josefu Angelínu Šípkovou. Nevěsta kromě výbavy obdržela věno 1200 zlatých. Novomanželé se mohli přestěhovat do prostornějšího bytu a rozšířit nástrojařskou dílnu. Červený se dokonce pustil i do stavby vlastní slévárny. Se stejnou vervou, jako Václav František vynalézal, mu Josefa Angelína rodila děti. Rok co rok přibyl do rodiny nový přírůstek. Celkem 12 dětí, z nichž 2 zemřely v útlém věku. Chod domácnosti ležel na Josefě, zatímco otec, jak to tenkrát chodilo, se dětem v útlém věku věnoval sporadicky. Většinu času trávil ve své dílně nebo na cestách. A pak se naplnili dny otce Václava Františka, starého pána Jana Červeného. Na smrtelné posteli žádal syna, aby dohlédl na bratra, o 6 let mladšího bouřliváka Františka. Václav se snažil tátovi vyhovět, svého bratra zaměstnal v dílně, ale uhlídat se mu ho nepodařilo. V 48. roce se František aktivně zapojil do chodu revolučních událostí a spolu se svým kamarádem Vojtou Náprstkem byl donucen uprchnout do Ameriky. Starší bratr ho vybavil penězi na cestu. Věřil, že mu bratr bude v zámoří pomáhat s obchodem, hodně si sliboval od exportu svých hudebních nástrojů do Spojených států, ale ze spolupráce sešlo. Obchodní partnerství přes oceán se nezdařilo, údajně kvůli rozdílnosti povah obou bratrů.
1: Vystoupali jsme o patro výš a tady se to všechno dává dohromady.
2: Jsme na dílně vlastně, kde je velká lištírna, ruční lištírna a první montáž. Vyleští se co nejlíp, pak se to smontuje, sletuje, celý nástroj se doleští na ten vysoký lesk.
1: Ale tady už procházíme kolem spousty nástrojových polotovarů.
2: Sem se soustředí všechny ty díly, které patří na ten nástroj a tady to mistři nástrojaři dají dohromady už do podoby hotového nástroje. Ale ten nástroj se potom musí ještě dodělat tak, aby byl hratelný.
1: Z jednotlivých dílů se vyrobí nástroj, který už vypadá jako hotový, ale vlastně hotový není.
2: Ale ještě není hotový, protože ty strojiva se musí zaběhat a doštelovat, aby to prostě hrálo. Tak máme zrovna to štěstí, že se montujou lesní rohy, přijde strojivo a tady pan Balada.
1: Strojivo, co je to strojivo?
2: Tady ten díl, kde se potom otáčí, kde pak budou klapky. Hráč, když zmáčkne klapku, tak tady ve strojivu se změní průchod toho vzduchu, takže se vlastně prodlouží vzduchový sloupec a tím se sníží tón.
1: No a kdy se konečně už přesvědčíme, jestli to hraje?
2: No, to bude až ve třetím patře, kam to přijde už nalakovaný, nebo nastříbřený, nebo podle povrchní úpravy, která se dělá. A tam teprve se to všechno rozběhá a odladí.
3: Koncem první poloviny 19. století ochromila chod prosperující firmy epidemie cholery. Několik dělníků nemoci podlehlo, zaučení nových potřebovalo čas. Přesto se Václav František Červený rozhodl nabídnout kolekci nástrojů na světovou výstavu v Londýně. Možné vystavovatele z českých zemí vybírala přísná komise. Ta vyjádřila s kvalitou červeného nástroju naprostou spokojenost a přidala své doporučení. Tehdy sice kolekce nezískala žádnou z cen, účast však červenému přinesla nedocenitelné zkušenosti. Od té doby svou práci na různých výstavách předvádí pravidelně. Nové zakázky se jen hrnou. Červený vyzbrojil svými nástroji královský bavorský 14. pěší pluk v Norimberku, hraje na ně španělská královská vojenská hudba, znějí na Kubě, na Ukrajině i v zakavkazském Rusku. Firma chrlí 400 nástrojů ročně, tedy víc než jeden denně. A to vše zvládá pouze s 11 zaměstnanci a 3 učni. Je třeba dílnu opět rozšířit. Červený proto s finanční podporou své manželky kupuje dům na Hradeckém Malém náměstí. Tam, na rozlehlém dvoře, vznikají nové výrobní prostory. Neustále zdokonaluje a vynalézá. Každý rok přichází s něčím novým.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve francouzských novinách z roku 1867 se píše.
2: Mezinárodní soutěž odhalila relativní méněcenost našich domácích francouzských vojenských hudeb. Je důležité pátrati, jaké jsou toho příčiny. Před nějakým časem prohlásil skromný pan Sachs, že bez jeho proslavených nástrojů není pro vojenské hudby žádné záchrany. Ve výstavním paláci za bouřlivých výkřiků opakovat a bravo aplaudovalo 25 000 posluchačů obdivuhodným cizím vojenským sborům, které byly naprosto bez vynálezů pana Sachse. Obecenstvo, umělci i sám císař Ludvík Napoleon III. Byli při produkci v Tillerii frapováni mohutností rakouských a pruských hudebních sborů, zvláštní krásou jejich tónů, krátce jejich zřejmou nadřazeností.
1: Dozajista na tom měl zásluhu Václav František Červený. Na jiné nástroje než na ty od něj totiž rakouští ani pruští vojenští muzikanti nehráli. A pan Sachs jistě nebyl rád. Belgičan Adolf Sachs, po němž se jmenuje jeho vynález saxofon, a Václav František Červený vedli po celý život odborné spory. Kapely francouzské armády jsou nejlepší v Evropě od té doby, co používají mých výborných nástrojů, prohlásil opravdu velice skromný pan Sachs.

0: Tady už se vdechne nástroj život.
1: Tady jsme na středisku, kde se všechno rozchodí, aby to všechno běhalo tak, jak má. A potom dojde k tomu hlavnímu, ten nástroj přehrát, jestli ladí. Když tak by se musel potom doladit nějakým způsobem. To už ale umí ty mistři tady, co tady pracují, doladit nástroj.
0: Teď právě je tady nová trumpeta?
1: Je to křídlovka, má to vlastně cylindrové strojivo jako má lesní roh. Takže za chvilku, až se pracovník připraví, tak uslyšíme.
0: Má dokonce na rukou bílé vlastně rukavice.
1: Ten nástroj poprvé vyloudí zvuk.
0: A proč má ty bílé rukavice?
1: No, aby to neosahal kvůli
0: otiskům prstů.
1: Otiskům prstů, tak. Protože vlastně třeba někdo má agresivní po.

0: Spokojenost s křídlovkou.
1: Pěkný zvuk.
0: Dobře hraje.
1: Jako všechny naše nástroje.
0: Tak a teď budeme svědky zase jedné premiéry. Poprvé se ozve z brusu nový saxofon.

0: Na takovýhle saxofon od vás samozřejmě hrál Bill Clinton v Redutě?
1: Tady vlastně dostal jako dárkem od nás, takže proč by za to nezahrál, že jo, když umí?
0: Ono by se řeklo, že Amati vyrábí jenom žestové nástroje, ale to vůbec není pravda.
1: Tady v Amati se vyrábí i klarinety, fagoty, kontrafagoty. To jsou vlastně dřevní nástroje, takže od plechu to má dost daleko.
0: To znamená, že když to přeženu, tak sem do továrny vyjede kmen a vyjede klarinet?
1: Takhle kmen přímo ne, ale kupují se přímo přířezy od firem, které se tím zabývají zpracováním toho dřeva a už to je předsušený trošku, takže kmen by bylo moc mokrý, no. Tady se nedá vyrábět z mokrýho dřeva.
0: Jaký druh dřeva používá se třeba právě na ty klarinety?
1: To jsou ty černý nástroje, to je ten grenadil a potom fagoty se vyrábí z javorového dřeva vysokohorského, aby měl prostě dřevo stejnoměrné hustoty, aby měl ten zvuk dobrý.
0: Hovořili jsme o tom, že se v Amati vyrábějí i ty dřevěné nástroje, klarinety, no tak určitě nemůžeme vynechat i zvuk tohoto nástroje. Z brusu nového samozřejmě. A z čeho je vyrobený konkrétně třeba tenhle klarinet?
1: Tak klarinet vlastně, to se vyrábí, jak už jsem říkal, z grenadilu, to je vlastně jihovýchodní Afrika, to dřevo. Tvrdý dřevo, černý dřevo, takže se to akorát leští. Někdo říká, že klarinet je z ebenového dřeva, což je vlastně to samý jako grenadil.
2: Václav František Červený byl vlastencem v tom nejryzejším slova smyslu. Přátelil se s Janem Nerudou, Václavem Klimentem Klicperou či Františkem Škroupem. Právě Neruda v jednom ze svých fejetonů napsal: Červený vynalézá pořád něco. On vynalézá už přes 30 let, pokoje si nedá. Je to v tom jakási tvrdošínost, která se ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší. Ve Vídni překonal Vídeň, v Paříži překonal Paříž, kde byla v Evropě nějaká výstava, Červený vynikl na ní co první. Červený to je ten, co tvrdí muziku. Když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál úvod jeho série Prsten Nibelungův, připsal do partitury jednoduše Tuba Červený.

Od roku 1876 se název firmy mění na Václav František Červený a synové. Otec si v ní ponechává rozhodující postavení. Hradeckou továrnu poctí osobní návštěvou císař František Josef I. a propůjčí jí titul CK dvorní dodavatel. A tak firma vyrábí Kaiser Bariton, Kaiser Euphonium a Kaiser Tubu. Prakticky beze změn a stejným způsobem se vyrábějí dodnes. A státní zakázky se jen hrnou. Červeného továrna už dávno není žádná dílnička. Je to průmyslová továrna s 10-hodinovou pracovní dobou od pondělí do soboty. Funguje v ní nemocenská pokladna, dělníci mají úrazové pojištění, do továrny pravidelně docházel závodní lékař. Dělníci se dokonce rozhodli, že nevyužijí nabídky na prvomájové pracovní volno. Prohlásili, že se nezúčastní žádných demonstrací, protože se na všem s panem majitelem vždycky domluví. Václav Červený a synové se rozhodli založit na oplátku pro zaměstnance penzijní fond. V továrně se nikdy nestávkovalo, pracovní úrazy byly zcela ojedinělé a prakticky žádná fluktuace. Václav František Červený zemřel v roce 1896. Rodovou tradici nesli nejen jeho děti, ale i příslušníci dalších generací. Jeho vnuk, doktor Jiří Červený, byl zakladatelem slavného kabaretu Červená sedma. Pravnučkou Václava Františka Červeného je světoznámá pěvkyně Soňa Červená. Během druhé světové války mnohé výrobny hudebních nástrojů zanikly. V září roku 1945 bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců a dalo si název Amaty. Po komunistickém puči byl podnik znárodněn a byly k němu připojeny některé další firmy s tradicí v oboru, včetně firmy Václav František Červený a synové. Kraslice se staly hlavním místem výroby dechových a bicích nástrojů v Česku. Po privatizaci v roce 1993 přibyl k názvu Amaty dodatek DENAK, zkratka pro dechové nástroje Kraslice.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaku.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opatření vlády na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Hlavní silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra uzavřou opravy. Hokejisté Sparty v dohrávce nejvyšší soutěže podlehli doma Karlovým Varům. A zítřejší počasí podobné tomu dnešnímu, tedy převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný sváteční večer. Tento týden opět začne platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od začátku října budou zastropované marže obchodníků na 2,50 Kč na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru, ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra obsadí dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v Štruncových Sadech. První termíny letošní novinky byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další, a to na termíny, kdy fotbalisté domácí Viktorie hrají zápasy venku.
6: Na říjen připravujeme hned dva termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty prohráli také druhý zápas na domácím ledě v této sezóně. V dohrávce 5. kola extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře domácí Sparty.
7: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to takhle, no.
0: Karlovy Vary se po výhře posunuli na 4. pozici, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas, tentokrát na ledě v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem budou většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima většinou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs nad Labem se srazila dvě osobní vozidla. Nehoda je na 13. kilometru, jeďte opatrně, vytváří se tam kratší kolona. Stále také pozor na jihu Moravy, kde zůstává uzavřená silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Uzavírka je po nehodě dvou osobních vozidel, objížďka vede přes Hodonín. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí.
9: abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
10: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
11: Za to ti děkuji.
10: A ještě mám pro tebe růže.
11: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. No a teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilý, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to tak užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: Kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočátek toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním představení, v Národním divadle představení Macbetha. Mhm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch rukou,
2: o těch krvavých rukou a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. Tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: toho. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představení?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by si za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě voléta dřív to bylo u mě, že jo, ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To mám vyloučeno.
2: No vidíš, tvoje maminka nebo otec na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor. To byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila jsi třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si by najednou řekla, tak, jak to hraje paní Šajnflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách.
3: A dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Šajnflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tady pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já. No tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Hmm. Na jednu zkoušku jsme to dělali. Večer se to hrálo. Že? No, tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě sirku v puse, jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže, když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopoledne byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly v jaksim z odpuštění mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stál jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
3: no ano,
2: když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu, jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivan Vasiljeviči.
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách? Jedete někam?
3: Ale ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovi.
2: Ivan Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufa. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
4: Ivane Vasiljeviči,
3: ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
4: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
3: Aha.
4: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji vám.
4: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No...
4: Ale proboha, vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No, no tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky... Promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Radšíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
4: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
3: Moje volí loučky, prosím.
4: Volí loučky jsou přece naše.
3: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
4: A odkdy jsou vaše?
3: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
4: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
3: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
4: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
3: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
4: Ale to nemyslíte vážně.
3: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
4: ne,
3: se stav...
4: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... a nemá smysl se o tom hádat.
3: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
4: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
3: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
4: Dědeček, a... babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
3: Moje, prosím.
4: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
3: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
4: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
3: Tak podle vás jsem tedy lhář. A podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
4: To není pravda naše.
3: Moje.
4: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
3: Co prosím?
4: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
3: A já je vyhodím.
4: Jen se opovažte.
3: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
4: Nekřičte,
3: moje.
4: Nekřičte, prosím, nekřičte.
3: Moje.
4: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
3: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
4: Naše.
3: Moje.
4: Naše.
3: Moje.
2: Co je to? Papa. Co se to tu děje?
4: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
5: Drahoušku, loučky jsou naše.
3: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
5: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy sporu? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
3: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
5: Nedokážete.
3: Nikoliv, dokážu.
5: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak?
3: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
5: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučoval.
3: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste uzurpátor.
5: Cože?
4: Co
5: jste to řekl?
4: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
5: Co jste to řekl, pane?
4: Volí uzurpátor. Loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
3: tak
4: ne a ne.
3: Tak to uvidíme u soudu.
5: U soudu?
3: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
5: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
4: Klidně.
5: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
4: Pletichářská
5: celý váš
4: povaha.
5: Rod byl takový.
3: Prosím, abyste neurážel můj rod.
5: Ano, ano, sudiči.
4: Tak.
5: Jeden vedle druhého, sudič.
4: U nás
3: byli sami čestní lidé.
4: Papa,
3: u nás se
4: to?
3: Nikdo nedostal před soud.
5: Ano.
3: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
5: U vás byli všichni blázni.
4: Ano, všichni, všichni.
5: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
3: A vaše matka byla.
5: A váš otec byl karbaník.
4: A vaše teta drbna byla,
3: Vodu,
4: vaše teta
3: vás,
4: drbna.
3: Prosím vás, Vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
5: Já?
3: Moje srdce a podvodník.
4: To je ale ubohost.
3: Kde je můj klobouk?
4: Oh, nemůžu.
3: Já nemůžu. Uzurpátor.
4: To je přece ubohé, to je hnusné, papa.
5: A podvodník.
3: A vy se klobouk.
5: Ven.
3: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
5: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
4: Ven. Ven a nashledanou u soudu.
3: To tedy uvidíte.
5: To uvidíme.
4: Něčem.
3: Strachák do zelí.
4: Zabere si cizí pozemek. Takový. Ještě se upováží nadávat.
5: Taková nula. Má toho. A ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
4: Cože?
5: Udělá nabídku k sňatku. nabídku.
4: Jakou nabídku k sňatku?
5: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
4: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
5: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
4: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte. A vraťte.
5: Koho vrátit?
4: Rychle. Papa, mě je špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
5: Co je? Co je tím?
4: Umírám. Umírám, ať se hned vrátí.
5: Nezví.
4: Papa.
5: Nezví, už běžím.
4: Co jste mi to provedli? Nezví. Vraťte ho, vraťte.
5: Nezví, už jde.
4: A kde, kde je, kde?
5: Hned tu bude čert, aby ho vzal.
4: Papa.
5: Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
4: Ať se hned vrátí.
5: Povídám ti, že už jde.
4: Vrátí.
5: Ach, já chudák.
6: Zdálo se mi, že mě voláte.
5: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím nic společného. Nic.
6: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škube.
4: Ivane Vasiljeviče, odpuste. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
6: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
4: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
6: Ano, děkuji.
4: Neměli jsme pravdu.
6: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
4: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
6: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
4: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím.
6: Vašeho.
4: Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak... Proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro Sakiho

0: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
1: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
0: Moje matka.
1: Tvoje maminka je zvláštní žena.
0: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
1: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
0: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
1: Předpokládám, že ani od zralých žen.
0: Zralé ženy mě nezajímají.
1: No to je chyba.
2: Jeden sachr, dvakrát whisky.
0: Díky.
2: Prosím, pánové.
1: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
0: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
1: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
0: Povídej.
1: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval, především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
0: Víš,
1: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
0: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
1: Jsi suchar, Berty.
0: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
1: Měl bych i poetické řešení.
0: Jsem s ním.
1: Máš rád poezii, Berty?
0: No.
1: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se své škole některou učil.
0: Nemohu si vzpomenout.
1: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z báseň mohl naučit naspamět?
0: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
1: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat po domě a některou z těch básní recitoval.
0: Myslíš, Clovisy, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
1: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jedno whisky.
0: To je dobrý nápad.
1: Pane vrchní. A já budu přemýšlet.
3: Madam, je tu pošta.
4: Ano? A kdo pak mi píše?
3: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertieho. Mám to odnést do jeho pracovny?
4: Dejte to sem. Předám mu to sama.
3: Prosím, madam.
4: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
3: Už běžím, madam.
4: Co to asi je? Jak to voní. Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, to nemohu nechat na Bertiem. Chudáček by ještě. Berti, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Berti? Berti? Aha, Berti vlastně není doma.

0: Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
1: Prosím, madam?
0: Jakmile přijde Bertie, pošlete ho hned za mnou.
1: Pan Bertie právě přišel a odkládá si v hale, madam.
0: Bertie?
2: Potřebuješ něco, mama?
0: Já? Nic.
2: Mama? Aha.
0: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
2: Stalo se něco?
0: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
2: Mama, zase mi čteš dopisy.
0: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertie. Kdo je to tvoje Klotilda?
2: Nevím, mama.
0: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
2: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
0: Bertie?
2: Mama?
0: Kdo je tvoje Klotilda?
2: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
0: A co tento dopis?
2: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
0: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
2: Vezmu si něco ve spíži.
0: Bertie!
2: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
0: Bertie, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
2: Hezký večer, mama!
0: Bertie!

0: Madame, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Berty?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berty.
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíš Maria.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Berty.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Berty, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Berty! Berty!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Berty?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Berty? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla bys si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Berty?
2: Ano, mama?
0: Ne. Nechoď. Prosím. Pro psychiatra?
2: No. A dál, mama?
0: Já už... Už ti nikdy žádný dopis neotevřu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I ve svátek je tu noční linka Českého rozhlasu. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák do celého Česka i za jeho hranice. Je to 95 roků, co otevřeli pražskou zoo v Troji. Mimochodem za jejím vznikem stál zoolog Jiří Janda. A tak jsem si řekl, že se vás zeptám, jaká zoologická zahrada vás láká? Která zoo u nás nebo v zahraničí je pro vás vůbec ta nejoblíbenější? Jestli tam vůbec chodíte a pokud ano, tak s kým? Jestli si pamatujete na svou první návštěvu zoologické zahrady? Zda tam máte zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? No a vůbec proberme vzpomínky, zážitky, které se vám vybaví, když řeknu zoologická zahrada. Nejen ta v Troji. Co s vašimi příspěvky? Přivítám je samozřejmě rád v živém vysílání na čísle 731 800 900 nebo na našem webu, kde je formulář, tam můžete napsat. A taky je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Tak rozmýšlejte, za chvíli půjdeme na to a vidím, že příspěvků už je nepočítaně, tak třeba Jana Zírkova píše: dobrý večer, já to vezmu podle mého věku. Moje první zoo byl Lesopark v Chomutově, který se pyšní titulem největší zoo v republice. Potom safari Zoo Dvůr Králové nad Labem, ve škole Liberecká a Pražská zoo, pak také Ústecká zoo a poslední zoo v Brně. Doufám, že ne poslední.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A prvním hudebním hostem v dnešní noční lince je Leona Machálková.

0: 5 minut po 23. hodině. Přijměte ještě jednou pozdravení Zdeňka Nováka a nesmím to splést. Z pondělně úterní noční linky. Jak byl ten svátek, tak mnozí máme neděli, vidíte. 731 800 900, to je číslo do živého vysílání. Dnes na téma moje oblíbená zoologická zahrada. Pokud nějakou máte a chcete nám povyprávět, kde jste naposledy byli, kde se vám to líbilo, můžete samozřejmě, ať už nějaká česká, a nebo třeba i za hranicemi České republiky. Udělal jsem si takovou malou rešerši, co se týká zoologických. Hodně jich tady vidím v České republice, ale třeba jsem si našel, že v nedalekém Lipsku zoologická zahrada, mimořádně zajímavý komplex, kde jsou společně gorily, šimpanzi, bonobové a orangutani. Tak to jsem třeba vyhledal. Nebo v Görlitzu ve Zhořelci panda červená a manul. Panda červená je jeden z hlavních chovatelských druhů. No a píšete nám na našem webu, třeba jako paní Dana, srdečně zdravím noční linku, miluju zoo a kočkovité šelmy a opičky, pražská Troja, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvůr Králové, fascinuje mě život zvířat, obdivuji jejich mateřské pudy. Tak a teď dáme prostor někomu, kdo telefonuje. Srdečně vás zdravím, vítejte.
1: Já vás tady zdravím.
0: Tak poprosím, stlumte si přijímač, protože jsme ve velké ozvěně a nic bychom nerozuměli, tak.
1: Já jsem se narodila na vesnici, takže přes dvůr byl kravín, no, takže zvířátka to jsem měla od hřiva, hlavně kočičky, to mě zůstalo do dnes. A děti, že? No, děti a zvířátka, to nějak patří k sobě, že? Mm-hmm.
0: Tak jste měla takovou zoologickou zahradu doma a co nějaká ta oficiální? Udělala jste si někdy výlet?
1: Doma jsem nikdy zoologickou zahradu neměla.
0: Myslím ve vašem okolí, prostě taková domácí zvířata.
1: No, ano, tak to víte. V okolí, no tak jak na kravín v okolí, jak na vesnici, že kočičky, pejsky,
0: ano,
1: to
0: ano,
1: zoologicky
0: ano.
1: Moje.
0: Ano, a, no a co nějaká zoologická?
1: Zoologická zahrada, to bych vám lála, to už tak moje paní nezám daleko, ale byla jsem v zoologické zahradě v Lešné, tady teda v Lešné, no, v Lešné, ano, ano. Tady u Žlína, tam se dokonce pracovala v kuchyni.
0: Fakt?
1: Jeden čas, takže jsem chodila okolo piče na Tibru. No, potom jsem byla ve Dvoře Králové, jenom jednou a v Bratislavě. To byly tak ty tři, co jako
0: jo.
1: Určitě, že jsem je navštívila, ale to už je dávno. No, líbilo se mě vždycky. Jenom jsem jako nemůžu pochopit. Máme tady pana starostu, je to velice sympatický a hodný člověk. A zřejmě bude dobrý starosta, protože já tady bydlím už 5 let a on je celou tu dobu je starostou.
0: Dobře, a jaká je tady souvislost se zoologickou zahradou?
1: Ne, ano, no, nesouvisí, ale souvisí to se zvířátkama. Mm-hmm.
0: Dobře, tak my vám moc děkujeme za tenhle příspěvek do noční linky. Zaslechl jsem tady Bratislava, zaslechl jsem, že jste pracovala v té zoologické zahradě v Lešné, no jinak v Bratislavě, tam vím, že mají hrošíky libérijské, vzácný malý příbuzný hrocha. Stál jsem před branami, ale nešel jsem dovnitř, je to tam v Mlýnské dolině, tak třeba někdy. A co vy a vaše oblíbená zoologická? Ozvěte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený nás potěšil v noční lince. No a teď už otázka na pana Otu, jestli se nepletu v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy zvoláte z Uherského Brodu, tak Zlínská, Brněnská nebo Olomoucká je ta nejoblíbenější ve vašem okolí, anebo úplně jiná?
1: Určitě Zlínská. Mm-hmm. Já tam jezdím několikrát za rok na kole, já to mám 40 kilometrů. Tam se dá kolo odložit a za poplatek vám pohlídají.
0: Mm-hmm. Takže Zlín číslo jedna. Naposledy jste tam byl teď někdy?
1: Byl jsem tam v létě.
0: Mm-hmm. Rejnoky tam prý mají.
1: No, to nevím. To bych vám lhal.
0: Mořské rejnoky. Je to možná jediná expozice svého druhu v Evropě, jak jsem někde vyhledal, ale třeba máte jiného favorita ve zlínské zoo?
1: Slony.
0: Mm-hmm.
1: Sloni se mně strašně líbí. No a potom tam je to udělané tak, že lví mají velký výběh a vždycky jsou úplně vzadu.
0: Mm-hmm.
1: A není možné si je prohlédnout.
0: Jo, tak to byste vytkl možná, že to je nešikovné. A jinak plusy zlínské zoo, nalákejte nás, kteří jsme tam třeba nikdy nebyli. Přiznám se, že tam jsem nebyl. Safari ve dvoře mám projitou skrz na skrz, nebo i tu pražskou, ano. Ale zlínská nechám se rád nalákat od vás, pane Oto.
1: Zlínská, no co chcete, máte tam vodní zpěv, ptactvo, slony, žirafy, je to hodně jako.
0: Uh-huh.
1: A potom druhou neoblíbenější je v Bratislavě.
0: Uh-huh. To jsem o tom před chvílí mluvil, že jsem stál před branami.
1: Ano, slyšel jsem. Tam mají nejlepší zmrzlinu, jakou jsem jedl.
0: Fakt? Točenou nebo ano. Kopečkovou?
1: kopečkovou.
0: Vážně? V areálu,
1: ano.
0: Jo?
1: Byl tam, říká se mu Ital. Tak jestli tam ještě je.
0: No kdy pak jste tam byl v té bratislavské, přiznejte.
1: To je asi 2 roky.
0: Jo, tak to není tak dávno. Tak by tam mohla tahle zmrzlina ještě být. Ještě by na ní bylo i teplo, kdybychom tam vyrazili v příštích dnech.
1: Jezdím teď do Bratislavy, bratrancovi, tak tam vždycky zajedeme podívat se.
0: No,
1: pak jedeme do Vídně.
0: No a Vídeňská zoo?
1: Vídeňskou zoo jsem neviděl.
0: Neviděl. Ta je u Schönbrunnu, tuším. Mě to taky moc fajn, no, taková malebná zoo.
1: Mm-hmm.
0: Když se tak podívám na to, kolik zoologických je v Česku, jako Praha, Zlín, Ostrava, Dvůr, Plzeň, Olomouc, Brno, Jihlava. My máme hodně zoologických zahrad. Kdo ví, jestli nejsme nějak unikátní?
1: Hm? Jenom nejhorší je, že člověk bez auta špatně cestuje.
0: Mm-hmm.
1: To je do Ostravy 3x přestupovat a to je.
0: Dobře.
1: Já na to nemám už ani zdraví.
0: No, ale jak jsem slyšel, tak jste cestovali, co se zoologických týče, v mnoha jste byl, tak vám přeju, ať to zvládnete na tom kole do té Zlínské zase někdy brzy, jo?
1: Ještě vám řeknu, že jezdím na kole do malé zoologické zahrady, ta je ve Zlíně a tam jsou pejsci, je tam útulek, tak si vždycky vezmu nějakého pejska a provedu si ho v ohradě a dám mu takovou svobodu.
0: Mikrozoo, psí mikrozoo.
1: Jsou tam výborní lidi.
0: Tak je pozdravujte od nás.
1: Ano, vidím.
0: Mějte se krásně.
1: Vy také.
0: Zatím nashledanou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A my zdravíme vás, pane Oto. No tak to byl příspěvek z Uherského Brodu a za chvíli se taky začteme do vašich příspěvků, které jste nám poslali přes náš web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Vondráčková nás potěšila. A vy mě těšíte, milí posluchači Noční linky, že jste hodně už před vysíláním psali, přispěli svými příspěvky. Tak pojďme se začít do některých z nich. Už jsem tu zmiňoval paní Janu z Jirkova, paní Danu, paní Anna ze Severní Moravy, zdraví všechny linkaře. V pražské zoo byla asi před 50 lety v době, kdy jezdili za tačkou do Prahy. Byl tam pracovní, potom, když jsme měli děti, jezdili jsme do Ostravy a menší zoo je v Lešné u Zlína. Je to tam menší, ale pěkné. Ano, slyšel jsem samou chválu právě na zlínskou zoologickou. No a je to tam prý i rodinné. Mějte se hezky, píše paní Anna. Děkujeme. Pak tu máme příspěvek od pana Petra z Kladna. Dobrý večer, moje oblíbená zoo je Liberecká a zoo v Děčíně. No, je to, myslím, nejstarší česká zoologická, ta v Liberci, jestli se nepletu. Alespoň v nějaké encyklopedii jsem si to přečetl. A co se týká té Liberecké zoo, tak tam je prý jeden z nejvýraznějších velkých savců v zoo, slon africký a taky lvi berberští by tam měli údajně být. Tak neznám všechny zoologické dopodrobné, jak jsem říkal, jsem doma hlavně v té, která je ve dvoře Králové nad Labem, protože dnešní roční linka je z Pardubic a tahle zoo je asi nejblíž a má velkou tradici. No, pojďme si přečíst další příspěvek, který tu máme od paní Ivy, anebo možná ještě předtím od pana Aleše, to je další příspěvek, ale rád zmíním, tak poslechněme si. Zoologické zahrady navštěvují tuzirád a protože jsem půl století prožil v Ostravě Černé, nejdůvěrněji znám právě zoo tamní. Randíval jsem tam i s prvními láskami, jenže v minulosti byla podstatně druhově pestřejší, což ale platí všeobecně o všech tuzemských zoo. Na druhou stranu ty kopky a klece stavěné důchodci v akcích Z nebyly důstojné ani pro zvířata, ta chovaná v zajetí, takže v tomto ohledu za 35 let jednoznačně plus. Díky motorizovanému otci jsem s rodiči a potom s vlastní rodinou navštívil i zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce, v Lešné, v Brně nebo ve dvoře Králové a samozřejmě v Praze. Žebříček popularity sestavovat nehodlám, ta pražská by zvítězila tak jako tak. Já rád navštěvuji místní zoologické zahrady, Děčín, Liberec, Ústí nad Labem, mimo sezonu, protože i zvířata preferují klid a pohodu. Tak mi jednou v zimě ve dvoře Králové se stalo tohle, že jsem byl očitým svědkem páření nosorožčího páru. Kdyby mi v mrazu nevypověděl službu fotoaparát, byl bych s tímto videem na internetu neskutečně úspěšný. Jen té nosorožčí slečny mi bylo neskutečně líto, tolik metráků na zádech a navíc se samci ustavičně rozjížděli přední nohy. A kterou zahradu bych vybral v zahraničí? Ptá se řečnicky pan Aleš. Hned odpovídá. Navštívil jsem Drážďany a Lipsko. Drážďanská je malá, ale milá a navíc je jediná v širokém okolí, kde je ke spatření medvídek koala. Jenže kdykoliv navštívím medvídek koala ve větvový blahovičníku spinka. Tak díky vám, pane Aleši, za tenhle příspěvek. Další určitě přijdou ještě na řadu, ale ještě předtím si určitě s někým popovídáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pražská zoologická v Troji má dnes 95. narozeniny, proto téma naše oblíbená zoo.

0: klesá. To byla pohodička, kosmická pohodička v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře v noční lince Českého rozhlasu dnes na téma oblíbené zoologické zahrady. Vysíláme z Pardubic, no Pardubický kraj nemá takovou tu klasickou velkou zoologickou, my pardubičtí musíme do dvora k sousedům do Královéhradeckého kraje. Máme tady menší zvěřinec, třeba tady v Pardubicích pohádková zahrada nebo na ranči Býtovany. Pak vím, že je něco u Vysokého Mýta, zahrada Harta. No jak to má paní Eva z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Eva Pardubice. Já nemohu spát, tak jsem si pustila rádio, no a zjistila jsem, že zrovna máte pořad.
0: Ano, o zoologických.
1: Ano, ano, o zoologických, protože já jsem se sem přestěhovala, bydlela jsem ve dvoře a pracovala jsem 10 roků zoologicky, ale to už je dlouho, protože už jsem v důchodě.
0: Co jste tam dělala?
1: No já jsem tam tenkrát dělala na ústředně, ne u zvířat, ale jelikož tenkrát nebyly ještě mobily, tak se muselo volat a chodili ke mně telefonovat a byl tam teda šrumec.
0: No to asi se nejčastěji ptali, ještě za pana, ano, promiňte.
1: Za pana Wagnera.
0: Ano, ano.
1: Ředitel, no.
0: No vy jste určitě přepojovala nejvíc dotazů nebo odpovídala, je otevřeno, dokolika?
1: Ano, ano. A hodně jsem posílala poštu do ciziny, do těch zoologických všude i u nás po republice, že jo, no, tak bylo to takový jednodušší. Teď to je všechno sama elektronika.
0: A paní Evo, když jste tam pracovala a přepojovala ty hovory, Kovářova kobyla chodila bosa, anebo jste si i dělala procházky po zoologické, když jste třeba měla přestávku dívat se na zvířata?
1: To víte, že jo, že jsem chodila a pozorovala jsem hlavně opice, protože ty, když tam stáli lidi a dívali se na ně, tak totiž ty opičáci vždycky vytrhli kus hlíny s trávou a hodili to na to obecenstvo, na ty lidi, co tam stáli. Tak jsme zažívali takovýhle různý ty s nima, no.
0: No, Safari Park, teď se tomu říká Safari Park Dvůr Králové nad Labem, tak zažívá opravdu expanzi. Tam je novinek třeba ten pavilon pro tu nějaký v takovém koloniálním stylu. Prostě vždycky...
1: A nebo když tam je ten Halloween a takovýhle, že jo.
0: Každý rok tam něco přibude takového. Ano. A hlavně tam mají to safari, kde člověk může tím autobusem projíždět mezi zvířaty a být s nimi v kontaktu. No, nebo dokonce svým autem, že si tam může jako zajet v omezené míře samozřejmě. No dobře.
1: A řeknu vám, že teďka, když jsem v důchodě, tak prostě zase mám oblibu a koukám na tu zoologickou. Na Primě.
0: Jo, takhle, v televizi. No a co si zajed do nějaké zoologické?
1: A tak jo, tak byla jsem v různých zoologických, ale byli jsme v Praze, loni jsme byli v Praze teda, ale to byl největší vedro a byli tam kupy ledu, protože to se nedalo vydržet v těch kopcích.
0: No
1: jo?
0: Tam jsou ty kopce, no, ty no, ve dvoře nejsou, že jo?
1: Ne. Tam teda to byl zážitek.
0: No, ale vy máte asi stejně nejraději tu Královéhradeckou, co?
1: No, a taky jsme tam zažili Karla Gotta.
0: Kde? Byl
1: tam ubytovaný. Ve dvoře, no, na hotelu. I s děvčatama, to ještě byli malí tenkrát taky, no.
0: Jo, jo, jo, tam jsou takové stylové domečky, nebo takový stylový
1: tam
0: hotel.
1: Tam můžu vám říct, že tady jeden pan doktor se mě ptal, jak chodím a není možný se tam dostat, je tam strašný nával.
0: No, neustále, je to pravda. No a když byste teď měla říct zvíře číslo jedna, které prostě v každé zoologické vyhledáte a chcete ho pozorovat. Pan Ota, myslím, říkal, že sloni.
1: No tak ty jsou taky záživný teda. Žirafy jsou dobrý, ale ty opice byly teda...
0: Jo. Jsou vám nejblíž. Jsou nám všem nejblíž, ty opice, víte. No teď si vzpomínám ve dvoře Ptačí svět, tak je moc pěkný, no.
1: Ano, ano. No, je to tam všechno změněný, když tam jdu po kolika letech, tak vždycky už to je všechno zase jinak.
0: No hlavně je to tam rozlehlé teda, jako jo. My děláme úplně reklamu, jo, dvoru. Tak nechci, abych byl obviněn z toho, že ho preferuju tady, ale je nejblíž, no. Byl jsem tam nejvíc, ale tam, než se člověk dostane dozadu, vidíte.
1: No,
0: až k těm hrochům.
1: No,
0: to je docela kus, no. Chce to i kombičku.
1: To je tam, ježiš, to jo.
0: Ale zase tam nejsou ty kopce jako v Praze, tam zase nám strápí ty kopce.
1: Někde... A já jsem chodila taky za ty pavilony o přestávce, tam jsem si sedla na stráně a koukala jsem dolů na ty zvířata. No.
0: Mm-hmm. V nějaké zahraniční zoologické jste byla, nebo ne?
1: Ne.
0: To jste jenom vyřizovala tu poštu.
1: Poštu. Dcera tam taky pracovala, tak ta jezdila i do zahraničí. To jo.
0: Mm-hmm, s nějakým chovatelským programem, jo?
1: No, ona spíš dělala na ředitelství.
0: Jo, dokonce, v té vile.
1: No jo, protože jako jazyky, že jo, tohle
0: jasně,
1: všechno.
0: Jasně. No, paní Evo z Pardubic, mohli bychom si povídat skoro tady jako přes ulici možná. Mějte se pěkně.
1: No jo, to je pravda.
0: Díky, že jste zatelefonovala.
1: Já u vás. Byla jsem tam, když byl den otevřených dveří, tak jsem se tam byla a fotila jsem se tam s paní redaktorkou, jak se jmenuje Jirko? Slezáková,
0: ano,
1: paní?
0: Je to tak. No, máte to zmáknuté jako tu zoologickou. Mějte se moc fajn, pozdravujte manžela. Nashledanou.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už za chvíli bude v noční lince opět aktivní číslo 731 800 900, ale prosím o strpení, protože skutečně písemných příspěvků je hodně a nechci nikoho zanedbat, když už jste se s tím pěkně sepisovali a poslali jste to do noční linky, tak ať z toho všichni něco máme. Pan Mojmír nám napsal e-mail, poslouchá nás ve Svitavách. Když jsem bylo dítě a bylo jsem hodné, vzala mě maminka za odměnu do Brna, vyřídila svoje věci a pak jsme jeli Šalinou do Bystrce do zoo. Měli tam tygry i jaguáry, ale mazlit se s nimi nedalo. Jiná zvířátka byla vstřícnější. Pak jsme navštívili Olomouc a tam také byla zoo. Pak jsem vyrostla a začal vydělávat a už jsem si cesty organizoval sám. Jestli pak víte, že zoo je i ve Stropkově? Byl jsem i v Lipsku, ve Vroclavi, v Budapešti, kde se dalo, ale bohužel jsem nebyl v Radosticích u Brna, kde mají sbírku různých rysů z Evropy i Kanady. Ani v útulku pod Kunětickou horou, o kterém jsem slyšel z vašeho rozhlasu. Škoda, ale teď mám vlastní kočku, leží mě na posteli a čeká, až za ní půjdu spát. Zdravíme, pane Mojmíre, a děkujeme za tenhle příspěvek. Podívejme se ještě na ty další. Pan Michal napsal jednoznačně: moje oblíbená zoo Lešná, Zlín, stále něco nového a Centrum pro lvy je parádní. Pan František napsal: dobrý večer. První návštěva zoo byla v Brně, další zoo jsem navštívil v Praze, taky v Lešné. Poslední zoo, které jsem navštívil, bylo v Liberci jako voják, tak to už je 64 roků. Z té zoo mám taky fotky, jak podávám opičce ruku. Od té doby jsem nebyl v žádné zoo. Děkuju. No a pan Láďa nám napsal tohle. Projel jsem asi dnes už více jak 100 zoo, zooparků, zookoutků, akvárií a podobně. A to je nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Když to srovnám, tak naše zoo mají dobrou kvalitu, a to nejen výběhy, ale i co se týká chovaných druhů. Jasnou jedničkou u nás je Praha, která je dlouhodobě v top 10 zoo na světě. U nás se mi líbí hodně zoo Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Plzeň, Jihlava. Zvířecími favority u mne jsou bažanti, kteří se v zoo chovají málo. V zahraničí je spousta výborných zoo, za mě jen ve zkratce, tak třeba Bazilej nebo Wroclaw, pak tady čtu i o akváriu v Monaku a zoo a Tierpark v Berlíně, a tak bych mohl pokračovat. Ještě tady těch zoologických pan Zláďa vypsal mnohem víc, taky děkujeme i za tenhle obsáhlý příspěvek a za chvíli zase nějaký po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zoologické zahrady probíráme v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínám si, před pár týdny navštívil jsem Berlín, tam je moc pěkná zoologická, hned u stanice U-Bahn a S-Bahn Zoo, a tam je takový přilehlý dům, obchodní dům, myslím, že se jmenuje Bikini, a tam, když jdete do kavárny, tak to je prosklené a vidíte tam opičáky z té kavárny, ani nemusíte chodit do té zoologické. Co pan Zbyněk z Hradce Králové a zoologické zahrady? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Z Pardubic to nemáte tak daleko k nám do Hradce Králové.
0: Ne, ale zoologickou tam nemáte.
1: Jo, máme.
0: V Hradci?
1: Ano, ve Stěžera.
0: Jo, Stěžerská, taková malá, park takový.
1: Malá, tam si děti za 5 korun koupíte dětem nějaké jablíčka, nebo takového, můžou krmit zvířátka.
0: Mhm. Takže tam jste nejčastěji, tam jste byl naposledy?
1: No, já už teďko ne, ale dokud byli malí děti, tak jsme tam byli. Mě už je přes 70, tak teďko tam už nechodíme, jako. Ale dcera s vnoučkama, to ty tam chodí.
0: Už se tady na to koukám, protože přiznám se, no to je ostuda. Zoopark Stěžery, skutečně vidím tady na fotografii zebru, pak velblouda, nějaké želvy, pelikána, no, vypadá to dobře, papoušky tady, jsem spatřil chameleona, klokany, no, vypadá to zajímavě teda, to musím napravit. No a v které zoologické, když škrtneme zoopark Stěžery, jste ještě byl třeba, popište nám vaše zážitky.
1: Máme většinu těch zoologických, jako je to Liberec, Zlín, že jo, tohle to všechno, okolo takové to jsme projeli s dětma.
0: Jaká se vám zdála taková nejmalebnější, že jste si řekl, tak tahle je prostě nejlepší, tady se mě to fakt líbí?
1: To bylo Lišnov.
0: Kdeže?
1: No, Lišnov, jako Zlín. No.
0: Zlín, jo, Lešná myslíte.
1: No,
0: jo, Lešná. To hodně lidí říká teda, kdo zajel do Lešné ke Zlínu, že ho to naprosto šokovalo, jak to je báječná zoologická, že by to nečekal.
1: No.
0: Jo. V čem je to její kouzlo? Trošku mě taky nalákejte, protože se tam chystám. V čem vám přišla jako kouzelná?
1: No také, teďko se to tam už všechno jako rozšířuje, že jo. Nahoře na ty strání tam už udělali taky jako výběh nejhezčí takový. U toho se hodně děti zastavili. Byla právě zase ten úsek těch opiček a to. A ten jeden opičák s nima soutěžil. Oni běželi na jednu stranu, on za nima, oni zase tam a on taky za nima. No.
0: Já jsem se dočetl, co se týká té zlínské zoologické, tak mě to potvrďte, že tam je prý ta zátoka rejnoků, je to pravda? To jsem jako našel.
1: Jo, je.
0: Že se je můžete prý i krmit a dotýkat se jich.
1: No.
0: Tak to je báječné. A pak, může... pak, pak,

0: Právě, jestli můžu, není to nic morbidního, ale co se týká zoologické zahrady, já jsem jezdíval u ČSAR a jeden řidič, to byl takový vtipálek a kamarád měl na sekretariátě svoji kamarádku, tak jsme to domluvili. A dali jsme mu dopis, že se má stavit u pana doktora Hrocha. No. A ať ho předá. No. A tak on potom tam jel taky a šel za ní a páčo, já jsem nemohla mu to pomalu ani říct, když jsme si ho nechali zavolat, teď přijde, že jo. A že má odevzdat ten dopis panu doktorovi Hrochovi. A já jsem málem upadla smíchy a on na ní prý koukal a povídá, no a kde to má být? A volá mu, povídá, no tam dole vedle těch výběhů, co jsou sloni a žirafy.
1: Jo, to je pravda, to je tam užira v Hroši. Tam
0: no.
1: Pane Zbyňku, zdravím do Hradce Králové a děkuji, že jste se ozval do dnešní zoologické noční linky.
0: Jo, já jsem si právě to vzpomněl, jestli jste náhodou to nepominul, tohle to malý. Ale je to hezký, je to
1: Jo, to jsem rád, že jste mě takhle doplnil, no, je to pravda. Hmm. Tak nesmíme na stěžery zapomenout, ať se daří.
0: Hezký
1: týden
0: a přeju všem lidem pěkný počasí, aby mohli po těch zahradách jezdit.
1: Prý celý týden má být babí léto, tak uvidíme, třeba to klapne. Tak ať to se daří. Dobrou.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Vlastina Skrnova se dovolala před půlnocí do noční linky, tak vás zdravím. Jste
1: já
0: tam?
1: Vás taky zdravím.
0: Výborně.
1: Já bych měla, strašně mám oblíbenou, to je, nevím, jestli to patří k zámku, ale

0: Kroměříži.
1: Aha, mhm. Byla jste tam, jo?
0: To není těch zvířátek tolik, ale je tam to krásné. Mhm. Nádherné, můžete se věnovat. Tak to, tam se mi líbí hrozně. Tak ve Dvoře Králové, to je, to tak se musí nechat.
1: Mhm.
0: A jsem tam jednu dobu bydlela, tak jsem tam chodila každý rok s dětma a s mnoušatkama. Takže tam to mám.
1: Mhm.
0: Tak v Olomouci, ježiš, já už se ani nepamatuju, kde, toho bylo hodně.
1: Jo, Olomouc na Svatém Kopečku, tam je to malebné. Vy z Krnova to máte, no, kousek, ale blízko do Ostravy. Tak co ostravská, no, zoologická?
0: Ostrava je krásná taky, no.
1: Tam prý je...
0: Taky jsme tam byli dvakrát.
1: Tam prý je akvaterarijní expozice, jedna z nejvýraznějších.
0: No, tam jako...
1: Obojí živelníci.
0: Byl ten rybníček a ty opičky, jak tam byly, jak tam poskakovali. Tak mě už nic ani nezajímalo, hlavně když tam byly opičky.
1: Jo, děti,
0: to jsou moje nejmilejší kamarádi.
1: Jo, to je pravda. S opicemi je veselo, vidíte. A co, co pražská zoologická?
0: Jo, tak dobře. My jsme byli v Kroměříži a s bratránkem, mě pomáhal s dětma, jsem měla 4 děti, tak s dětma. No a teď on šel popředu se podívat, kde co je, a má jednou přiletěl a říká, vlastně tam nechod. Já říkám, proč, Vymara, to se děje? No já ti to potom řeknu. Nepustám děti. Já říkám, ty nek toho, tak řekni, o co jde. No, protože jsem tam znala a bylo to pro ty děti, nebylo to tak hlušný a bylo to pěkný, tak jsem o to stála, že?
1: Mm-hmm. No a co tam
0: a
1: bylo?
0: Říkám, no tam je, co se tam děje? A oni, opisy láska, no.
1: Opičí lávka.
0: Opice se tam milovali a tak on, aby jako to děti neviděli, tak nepouště tam děti.
1: Dobře, tak paní Vlastino, děkujeme za váš příspěvek do noční linky.
0: Praze.
1: Jo, Praha.
0: My jsme od rádia, jsme jezdili všude, se dřív kázali.
1: To byly zájezdy.
0: Rádio, jo? Já jsem u toho už 62 roku.
1: Dobře, tak vám moc děkujeme za předpůlnoční příspěvek. Zdravíme do Krnova z Pardubic z dnešní noční linky. Dáme si další muziku a pak vstoupíme do druhé hodiny zoologické noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Svatováclavský svátek je za námi, teď už je 29. září, do konce roku, spočítejme to, zbývá 93 dní. Svátek má Michal, tak přeju všechno dobré. Jméno hebrejského původu znamená, kdo je jako Bůh. A pranostika říká, nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem a narozeniny slaví třeba herec Michal Dlouhý, takže má dnes dvojitou oslavu. Pěkně vás vítám u poslechu druhé hodiny noční linky na téma zoologické zahrady, protože právě včera bylo 95 let od otevření pražské zoo v Troji. A tak si povídáme o zvířátkách, o zoologických, o safari parcích a tak dále. Třeba nám teď napsala paní Dana z Blatné. Díky za úžasné téma, zdravím všechny zvířátkomily. Jsem kočkomilka a nejblíže mám Hlubokou a krokodilí farmu v Protivíně. Praha zoo a Ústí nad Labem i dvůr znám z minulých let. Milují dokumentální firmy z přírody. Zdravím a jsem s vámi. Tak děkujeme. No a někdo z vás bude s námi i v éteru už za malou chvíli, tak zavolejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, to je číslo k nám, pro další hodinu opět aktivní. No a jestli chcete ještě třeba, nemáte zájem telefonovat, napsat příspěvek, tak buď na linka@rozhlas.cz, anebo na formuláři rozhlas.cz/linka. To jsou cesty k nám, sem do noční linky. Teď Petra Janu.

0: Noční linka na téma zoologické zahrady. Často jezdím po dálnici D11 a tam je vždycky cedule zoo chleby. A tak jsem si našel, co tam mají prý opice. Tam se specializují na několik zajímavých druhů primátů. A taky klokani by tam měly být. Australské druhy, tamní kolekce. No tak dobře, teď už to víme. Co paní Eva z Broumova, jak ona to má se zoologickými zahradami? Vítejte v noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý.
1: No, já chci říct takhle. Já jsem v zoologické zahradě. V Praze, v Liberci i v tom Dvoře Královým. Ale teďka poslední dobou, to je asi 3 roky, jsme byli tady hned za hranicema v Polsku. Nevím, jak se to tam jmenovalo. Je tam taková menší, malá zoologická taková, není to nějaký veliký, ale co mě tam zaujalo, mají tam lemury. A ty lemuři mají, no jak mají ten výběh a to, tak tam pouštějí tam po skupinkách lidí k těm lemurům. Prodávají k tomu, může si člověk koupit kelímek s krmením a mezi těma lemurama, když to tak, to jsou tak úžasné zvířata. Oni po vás skáčou, oni vám hupnou na záda, na rameno.
0: Nebála jste se, jo?
1: Ne, nebála.
0: Že vám rozcuchají účes.
1: Ne. No ale tak milý, příjemný. A ty patřičky mají tak měkonky, jo. Žádný drápky, no. Já na to nemůžu zapomenout.
0: To já jsem si to tady našel, paní Evo. To bude asi ta zoolačná, nebo tak nějak se to čte.
1: No je to tady blízko.
0: Ano, u Andršpachu.
1: Meziměstí je přechod a
0: ano,
1: tam někde.
0: Svět lemurov, tady píšou. Mají pěkné internetové stránky, tak je tady vidím opičáky. Dobře, takže za hranice všedních dní člověk vyrazí a setká se s lemury. Vím, že pak v Polsku je ve Vroclavi, pěkná zoologická zahrada. No a kdybyste měla říct, která prostě je vaše nejoblíbenější, kde se vám to nejvíc líbilo, kde vás to nejvíc chytlo za srdce?
1: No, už je to hodně dlouho, tak já si myslím, ta pražská, že je nejpěknější. Mm-hmm. No, teďka v tom Dvoře Královým, co tam pan ten vozil ty zvířata a to,
0: Wagner,
1: tak to už jsme tam nějak nebyli. Tam, no, to už jsme tam nebyli. Mm-hmm. Tak jako, mě už je hodně roku, tak teďka už se unikám to. Ale i v tom Liberci to bylo pěkný, ale myslím ta pražská, že to je taková opravdu nejnej, no.
0: Děkuju vám, paní Evo z Broumova.
1: A ještě jsem chtěla říct, ještě my i tady v Broumově
0: ano.
1: Máme takovou malou zoologickou, jmenuje se to Venet. A taky tam mají hodně zvířat.
0: Fakt, teda co my neobjevíme. Nemůžeme všechno vědět, ale vy jste odtamtud, tak to víte nejlíp. Farma Venec skutečně, koukám tady na to, oslíky tady vidím. No, jdu si to rozkliknout, abych se podíval, protože mám to blízko, nebo Dobroumova je odevšud daleko, jo, to je konec světa, ale je to tam krásné v romovském výběžku. No, tak si to tady jdu prohlížet, je to dvojité V pro posluchače, kdyby nevěděli, Farma Venet, a už si tady prohlížím, že teď už tam mají vystavené dýně, no, vypadá to fajn.
1: Tak no,
0: děkujeme za tip.
1: Taky, no.
0: Děkujeme za tip. Takové komorní, člověk nemusí jít do obrovské zoologické pokaždé. Hlavně ty menší děti to neocení, vidíte. Ty desítky expozic a stačí jim třeba právě ten oslík nebo něco takového. Zdravíme Broumov, ať se daří.
1: Jo, děkuju.
0: Dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě než si popovídáme, tak vám nabídneme nedvědy.

0: sebe. Pokračujeme vysílání Noční linky. Je dnes mezi zvířaty, protože naším tématem jsou zoologické zahrady, když tedy včera bylo těch 95 let od otevření pražské zoo v Troji. Teď jsme ve spojení s paní Ivetou z Teplic, tak mi je jasné, kde asi skončíme. V Děčíně, v Ústí, v Chomutově, co? Paní Iveto, vítejte.
1: Ano, ano, máte pravdu. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače Noční linky. Zoologické zahrady mám ráda a začala bych jako v dětství, když jsme ze školou jezdili do zoologické zahrady do Prahy a také jsme byli jednou i v Liberci, tam jsme to hned spojili s botanickou zahradou.
0: Jo, jo.
1: Takže jsme i takhle měli takovéhle výlety. Potom, když jsem bydala ve svém prvním bytě v Chomutově, tak tam je chomutovský zoopark a mají tam taky hodně zvířat, je to i rozsáhlé, takže tam zase třeba mají ty opičky makaky, pak tam mají i tuleně, nebo prostě oslíky a poníky, jo, takže všelaký zvířátka hezké, no, i tam jako můžete jako se zúčastnit krmení třeba toho tuleně. No a je tam třeba takový ten buhol v takovém rybníčku, jo, nebo i ty soby jsou tam.
0: Tam jsou zubři přijít teda.
1: No a tam třeba i to, jsem obdivovala vždycky velbloudy tam taky mají. A protože já jsem to měla kousek, já jsem bydala tam na sídlišti Kamena a jen jsem přešla silnici a za chvíli jsem tam byla.
0: Jo.
1: A vždycky jsem tam chodila i obdivovat rysy, tam měly krásný dva veliký, jo, takže ty se mi strašně líbily. No, a
0: to mluvíte o Chomutově?
1: Ano, pořád o Chomutově, ano, ano. A měli tam jako i vodní ptactvo v velkém počtu a ty měli takový svůj ostrůvek, takže tam prostě všelijaké druhy, že jo, kačen a myslím, že i plameňáci, že tam taky jsou. No, takže je to takový jako zpestření, když třeba si odpoledne, že jo, v sobotu nebo v neděli vyrazíte, takže doporučuji taky.
0: Dobře, takže Chomutovskou no teda tak, máte nejvíc vyšlápnutou, jo?
1: No, tam jsem byla vícekrát a potom jako, že z Teplic to máme blízko do Ústí a tam jsem byla dvakrát. Zatím jednou jsem tady byla, když jsem se přistěhovala v roce 2010 jsem do Teplic, tak jsem pozvala kamarádku na návštěvu z Karlových Varů, no a jeli jsme se podívat právě i do té ústecké zoologické zahrady. Ta je trošku, že jo, i do vršku, takže tak je taková rozsáhlejší. No a tam jako se nám taky líbily. I pak zase střenicí jsem tam a s dětmi, jako jsme tam taky byli. No, takže tam měli krásné žirafy, tak ty se nám hodně líbily i různé takové druhy těch opic. Ale pak se nám líbily takový ty roztomilý surikaty, to jsou takový roztomilý zvířátka. A i ty tučňáky tam mají takový ty menší, tak to jako se nám líbilo. Nebo právě i ten orangután je tam taky zajímavý z těch opic.
0: Takže to je
1: no
0: Ústí.
1: Tak jsme navštívili i děčínskou zoologickou zahradu, ta je trošku menší.
0: Tam totiž mají grizzlyho, myslím, že tam mají.
1: Ano, to jsem chtěla říct, že právě mají zajímavost, že tam je velký grizzly medvěd. A zase mají tam i menší klokany, jako druh, jo, klokana, takový menší je. No, takže to je taky taková zajímavost, no, takže když máme rádi zvířata, tak máme kam chodit, no. Teď bych se jako chtěla podívat zase znovu třeba i jednou do té pražské, že jo, po těch letech toho dětí, že to už je všecko obnovené zase, že jo, ty výběhy a to.
0: Novinky a
1: no,
0: tak.
1: A no právě, je to už rozsáhlejší taky ještě víc, anebo do nějaké zoologické zahrady právě, jak tady jmenovali posluchači, jako na té Moravě, že tam mám v Ostravě kamarádku. A pro je i hezká v Plzni, no, takže i tam vlastně bych taky se chtěla ještě, no. Že
0: no žádná není šeredná, vidíte.
1: No, protože ty říkám, ty zvířata jsou roztomilí, i když musí být v těch klecích nebo v těch výbězích, ale prostě lidi je mají rádi. Akorát, hejte, teď jsem zaslechla letos, že někdo v té ústecké zoologické zahradě, to musím zmínit, nějaký vandalové házeli tam jabka nějak ve špendlíkama, jo, někam do výběhu, no a prostě tak takovýhle vylomeniny tam dělají, jo, že chtějí vyloženě těm zvířatům ublížit, tak to jako se mi nelíbí, no, že takhle se chovají, jo, ta mládež, jo, nebo
0: no to je neomluvitelné, nějaké, no, zvíře se prostě nemůže bránit.
1: No, že právě, no, že takhle ohrožují na životě. Tak jo, i vlastně krokodýlovi hodili nějaký cihlu nebo něco, asi přinesli asi jo, nebo jestli tam někde bylo rozstavěno. A normálně mu hodili na hlavu a oko mu jedno zničili, no. Takže tohle to jsem slyšela v rádiu, že hlásili, no, takhle, že co se letos stalo v tom Ústí.
0: Tak snad to bylo na dlouhou dobu naposledy takový incident.
1: No, no, takže jako přeju jako všem prostě, kdo mají rádi zvířata, aby navštěvovali ty zoologické zahrady. Já jsem jednou dokonce v knihkupectví viděla takovou menší knížečku, kde byly prostě všechny vypsané ty zoologické zahrady u nás v republice, jo, a i prostě otvírací doby a jo, různý takový informace o těch zoologických zahradách. No, jenom jsem si ji prohlídla, potom jsem asi já nevím, až za 14 dní zase šla do toho knihkupectví, chtěla jsem si ji koupit a už nebyla, no, takže to mě brzelo, ale tak člověk si to dneska najde na tom internetu, no, všechno jako tak, že informace máme potom, že jo, kde čerpat.
0: Děkujeme za pozvánky na sever Čech, do Děčína, no, no. Chomutova i Ústí.
1: To krásné, no, i ta Ústecká, jo, i ten Chomutov, jsou to krásné zoologické, takže až někdo bude mít chuť se sem podívat do našeho kraje, takže...
0: Děkujeme, děkujeme. Paní Iveto, ať se vám daří a zeptám se, máte ráda Karla Gotta?
1: Mám ráda, no. A ještě můžu pozdravit paní Noru.
0: No, pozdravte, paní Noro, zdraví vás paní Iveta.
1: Ráda, když ona, ano, mám ráda, když povídá a nevím, jestli už dneska byla.
0: Ne,
1: ale vždycky krásně mluví, jo, jak prostě, jak pohádku, jak ten příběh různý vypráví. A jenom jí chci sdělit, že já jsem v dětství taky měla špice bílýho pejska, jo, že ona taky jako měla, takže i já jsem tohleto zvířátko měla, no, tak jenom to jsem
0: dobře.
1: Sdělit.
0: Paní Iveto, ptal jsem se, protože Karel Gott nás teď čeká a vy se mějte moc pěkně. Nashledanou.
1: Ano, mě taky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Úterý 29. září. Posloucháte Noční linku z Pardubic. Dnes na téma zoologické zahrady. Zase nahlížím do toho, co jste nám napsali. Vždycky chci, aby zaznělo každé vaše zastavení u daného tématu. Tak teď třeba paní Jana, moc zajímavá slova tady vidím. Zdravím linkaře a ráda bych kromě zoologických zahrad připomněla oceanografické muzeum v Monaku. Tam je to perfektní. Ve velkém akváriu v suterénu je asi 4000 druhů ryb a paryb, včetně žraloků, a přes 200 čeledí bezobratlých. Zajímavá je ta budova, stojí na skále nad mořem na útesu 85 metrů vysokém. Také jsem dvakrát navštívila Mořský svět na pražském výstavišti, to je o mnoho menší, ale za návštěvu stojí. A také připomenu papilonie, motýlí domy třeba v Praze, Brně nebo Ostravě. Tuším, že i ve Vídni něco takového je. Snad nevadí, že jsem toto téma rozšířila, píše paní Jana. Ba naopak, to chválíme, že jste to zase vzala z jiného konce a tiše všichni závidíme, že jste v Monaku tuhle nádheru viděla, protože většina z nás tam asi nebyla. Tak co tu máme dál? Ještě se nám ozval pan Pavel. Byl jsem v několika zoo, a to i v té pražské trojské, která byla pěkná. Byl jsem v Lešné, Brněnské, Jihlavské, byl jsem v zoo v Chomutově a ve Dvoře Králové. Všechny zahrady byly fajn, akorát nemám rád, když je to hodně do kopce nebo hodně roztažené, takže od jednoho výběhu jdete celkem dlouhou cestou, kde nic není, a než narazíte na další výběh. Taky děkujeme, pane Pavle, i za váš příspěvek do Noční linky. No a za okamžik už se zase s někým z vás telefonicky spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvíli bude 12:30. Buďte pozdravena, paní Jano v Plzni, která jste se dovolala do noční linky. Jsem rád, že to máme tak pestré. Západní Čech jsme to ještě neměli. Dobrý den.
1: Dobrý večer, brzké ráno spíš.
0: No jasně.
1: Zdravím všechny posluchače noční linky i vás. Já jsem ráda, že jsem se konečně dovolala po nějakých dnech, které ono těžko se jako dovolat, protože je nás asi strašně moc.
0: Celá republika.
1: Jsem ráda. A co se týče témat, my tady máme nádhernou zoologickou zahradu, máme tady lvy berberské, máme tady tučňáky, řeku, motýly, máme prostě tady teďka tak krásná zoologická, udělaná krásná zoologická zahrada. Pak tady máme kousek od Plzně u Toma v Lecích, a nebo v Plasích je taky malá zoologická.
0: Ano.
1: A potom tady ještě máme nedaleko Šlovic, tak tam jsou ty koně, ale právě, že lidi tam nosí to pečivo. Uhum. A to by prostě, ty koně prostě, jako co jsou tam ty volný, tak oni si vlastně sami, nebo jim tam prostě jako dovezou jako jídlo, ale prostě krmit je prostě tím pečivem, to je prostě nebezpečné.
0: Jasně,
1: prostě
0: jasně, jsem rád, zvířata. Že jste to připomněla. Jinak, co se týká plzeňské zoo, ještě jsem se dočetl, že tam jsou komočtí varani.
1: Ano, taky, ano, máme komočtí varany a pak tady máme hrošíky, ještě žirafy, no prostě, no a měli jsme tady spoustu těch medvědů a vlastně pan, no, natočil vlastně
0: pan Chaloupek.
1: Pan Chaloupek, ano, ten natočil s těma medvíděma, který tady taky byli. No takže prostě máme tady jako krásnou a jako všechny zoologické zahrady, když jsou udržované a jako lidi se o ně a vlastně díky tomu, že opravdu ty lidi se o ty zvířátka jako starají a jako klobouk dolů, protože ono jako to taky není jako jednoduchý prostě se o ty zvířátka postarat, že je to vlastně celoročně, takže prostě je to jako náročný. Ale co se týče jako těch dalších zoologických zahrad,
0: ano.
1: Tak už byla tady zmíněna Liberecká, Ústí, byli jsme i vlastně na, potom tady na jihu, Ohrada, jestli znáte, v jižních Čechách.
0: Ano.
1: A Hluboká je taky taková menší zoologická zahrada. Ale jako srdcovka, tak je Jihlavská zoologická zahrada.
0: Jak to, čím si to zasloužila, že té patří vaše srdce v Jihlavě?
1: No, my jako už jsme tam jako s vnučkama. Ještě teďka se teda chystáme s tou druhou, ale s tou první jako jsme tam byli dvakrát. Prostě jsou tak, prostě ty menší zoologické zahrady jsou mnohem hezčí. Nemám proti pražské ani Dvoru Králové, ale prostě je to moc rozlehlý. Prostě je to jako náročnější. Ale tuhle ty menší zoologické zahrady, tak prostě, no, a nám se prostě strašně líbí právě hlavně v té Jihlavě.
0: Dobře, děkujeme za tip. Ještě mě napadá, když jste z té Plzně, tak kousek to máte do Německa, jestli jste i překročila někdy hranice do nějaké německé zoologické zahrady.
1: No, to spíš jako dcera, nebo tak ty jako spíš jako jezdí takhle mimo. Ty byly říkána na nějakých těch delfínek, nebo někde.
0: V Norimberku
1: tady.
0: Možná, že jo?
1: No, ano.
0: No, to tam je nějaká delfíní laguna.
1: No, to vím, že jako ty spíš jezdí jako za hranice. Já už se takhle nevydávám, ale jako tohle to už jsme si jezdili. Akorát mě mrzí ještě Zlínská zoologická zahrada, tam bych se bývala chtěla podívat.
0: Tu každý chválí, ale že nečekal takovou krásu.
1: Tam jsme se ještě v Brně a v tom jsme taky, že na kopečku jsme byli v Olomouci, ale jak jsme tak ještě tuhle ten kousek prostě nemáme projetej.
0: No tak ať na to dojde. Nenechte si to ujít.
1: Ještě bych se tam ráda právě podívala, takže jako tuhle ty ještě dvě zahrady mi jako tak nějak schází.
0: Držíme pěstě, ať výlet vyjde.
1: A u vás v Pardubicích kromě koníčků tam zoologickou nemáte?
0: Tady je pohádková zahrada, to je spíš takový výběh pro zvířata, tam se starají. A pak Býtovany u Pardubic, no prostě Pardubický kraj nemá takovou tu v uvozovkách kamennou zoologickou zahradu.
1: Jo.
0: Ale my to máme kousek do Dvora Králové, k sousedům do Královéhradeckého kraje.
1: Kousíček přesně.
0: Ta to vynahradí tou velikostí.
1: Ano. Takže dáme slovo ještě dalším posluchačům, aby ještě mohli vyjádřit.
0: Ještě se někteří určitě ke slovu dostanou.
1: Opravdu, jako říkám, ty zoologické zahrady, když se opravdu o to ty lidi starají a udržujou, takže je to moc, jsou moc krásné.
0: Chválíme a zdravíme všechny provozovatele.
1: Zbytek noční služby.
0: Díky.
1: Mějte se hezky.
0: Vy taky.
1: Někdy zase naslyšenou.
0: Buďte pozdravena v Plzni, taky. Ať se daří. Dobrou.
1: Taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Díky vám, posluchačům Noční linky, už jsme procestovali celé Česko, dokonce jsme se vydali i třeba do Polska nebo na Slovensko. Naším dnešním tématem jsou zoologické zahrady a svůj příspěvek do diskuze má i paní Soňa od Krnova, tak vás pěkně zdravím.
1: Já taky zdravím všechny a chtěla bych říct, byly tady nějaké příspěvky, procestovali hodně těch zoologických zahrad. Já teda kromě Ostravské, Zlínské a v Olomouci jsem nenavštívila, ale chtěla bych říct, že můj manžel byl velký chovatel exotických ptáků.
0: Ano.
1: A měl několik voliér a kromě toho měl i ty velké ary, párek těch velkých ar. A ty měli voliéru strašně vysoko a když ráno opravdu vyletěli a začali, oni říkají lidi, že začali řvát, jo, tak to se rozléhalo po celý, my jsme teda bydleli blízko u lesa, tak se to tak nějak rozlíhalo, ale pak si na to zvykli. Chodili tam na ty ptáky se dívat a i děti ze školky.
0: No to jsem se chtěla zeptat, neměl to jenom pro sebe, ale teda pořádal exkurze.
1: Pro ty děti, ano, chodili se tam i sousedí nebo tak nějak na to, ale pěkné na tom bylo to, že třeba ty ary, ty velký, oni se naučili sem tam nějaké slovo mluvit normálně. A měli jsme psa, který se jmenoval Nero. A my vždycky na něho Nero, pojď sem, a oni to furt opakovali. Nero, Nero, jo.
0: A pes poznal?
1: Jo, a jednou přišli jako k naší bráně. Řeknu to tak, jak to je, byli to cigáni a sbírali to staré železo, že? A teď ti ptáci, oni byli fakt hlídači jak psi. A teď viděli někoho cizího u té brány, jak tam na nás volá a oni, Nero, Nero, a ten jeden z těch černých říká, to není možné, jak oni ví, že já se jmenuju Fero.
0: Jo, takhle. Tak jste se všichni společně zasmáli.
1: Tak jo, no a nejvíc se teda naučí ti žaci, ti se teda nejvíc naučí mluvit a nejenom, že třeba řeknou ahoj nebo tak, ale oni opravdu napodobijou ten tón tého hlasu. Jo, to, co slyšíjou, když se ráno vstalo, přešlo se, ty jsme měli teda vevnitř okolo nich, tak oni vždycky už, dobré ráno, jo.
0: No tak to byla zábava. No a povězte, paní Soňo, neprojevila třeba i někdy nějaká zoologická zahrada zájem o ty kousky od vašeho muže?
1: Jo, dneska už to vlastně už nemá nic, už to všechno prodal, zdravotní problémy a tak, takže už tady všechno, všechny ty...
0: A ostatním chovatelům prodal, nebo třeba zoologickým?
1: Chovatelům, protože se jezdilo na burzu třeba, dejme tomu do Přerova, jo, a vůbec ti známí, co tak chovali, takže se to všechno prodalo. A ještě jsem chtěla říct, jako největší takový zážitek, ne přímo ze zoologické, ale bylo to z Brazílie, kde vlastně on se chtěl jít podívat furt na ty ptáky, jak to tam žije, jak to tam je. Jo, takže prostě vidět ty zvířata, já nevím, třeba jsme tam půl hodiny čekali na lenochoda, který tam někde na stromě visel, až se pohne, jako jo, takže tady to a potom tady ti ptáci různí, tak já nevím, tukan a tady právě ty ary, který tam měli svoje zázemí, svoje budky a to už jsem jednou říkala, jak ten náš vedoucí toho zájezdu šel, ježišmarja, tam jsou ti velcí ptáci a prostě šel k těm jejím budkám a to jste měl vidět, jak ho prohnal, jo, tady ta ara, protože měli mláďata a jak jich porovnal. No,
0: dobře.
1: A my teda doma taky ty ary, pokud neměli, nezahnízdili, tak vám přiletěli na ruku, jo, nechali se krmit a tak. Hmm. Ale potom, jak měli vajíčka a vlastně sehnout ty mláďata, tam se nedalo pomalu vejít.
0: Jak tak bylo byli zlé, rozumíme.
1: Jak byli agresivní, jak se prostě, no, hlídali si, že jo, ty svoje, ty svoje mláďata. Takže tak jsem chtěla jenom takový...
0: Děkujeme, paní Soňo, zdravíme takový ke Krnovu a ať se vám daří, pozdravujte.
1: Vám taky a všem, ať se daří a ať cestujou na ty zoologické zahrady a to, protože je to opravdu krásné se dívat na zvířata.
0: Tak jo, jo, tak dobrou.
1: Dobrou noc nebo dobré ráno.
0: Ano.
1: A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. Pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl, už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: A v salůnu tou dobou Rýt ze svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen, jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: měli v Královém dvoře strýčka, máminýho brata, jezdili jsme tam. Častější byly návštěvy tam, jinak jsme byli v Pražský i v ty Liberecký. A jednou nás napadlo, protože děti měli doma morčata,
1: ano.
0: A my měli snad 20 malých morčátek. Tak jsem se tam dovolila optat, co s tím, protože my bychom to nezabili. Ježiši, toto přivezte. Představte si, že nám dali možnost odemykání brány bokem, a my tam kdykoliv mohli přijet a tou bránou si projít, když byly morčátka, jsme je přivezli. A když jsme tam byli poprvé, tak já myslela, že jim to dáme zadarmo. A představte si, oni nám dali asi 300 korun tenkrát, což byly velké peníze a úplně jsme z toho byli vedle. Takže jsme si tam jezdili sami, protože jsme zvířata milovali, teda naše děti milovali surikatky, to jako...
1: Jo, ty tam jsou, taky.
0: Ano, to
1: úplně
0: byla
1: přesně
0: nádhera.
1: Vím, kde.
0: No, to byla nádhera. A tak my jsme šli na kafe a děti si chodili po zoologické zahradě. Bylo to moc pěkný tenkrát.
1: A poslyšte, ta morčata skončila tam kde?
0: No, já nevím, oni mě to neřekli. Já jsem si myslela, jestli tím nekrmili něco.
1: No já taky právě, ale že byste dostali za to 300 korun za jedno.
0: No dostali jsme opravdu, my koukali, jak to my, prostě my to nezabili, nebo by jsme to nezabili. A nevím, prosím vás, proč mě to zaplatili tenkrát. A už si nepamatuju, jak to bylo dál.
1: Že byste tam... třeba chtěli vidět později, jo? Nebo tak?
0: Ne. Když jsme je tam dál pak vozili, tak už vám nevím, jak to. Ale to jsme byli... Nemůžu si vzpomenout na toho pana ředitele, i s tím jsme nakonec mluvili, co tam byl tehda. A tenkrát přides nějaký zvířata velký, ale nevím, odkud, jestli... Ne, koně ne, ale bylo to něco jiného. Ale pak to mělo nějak slintavku a vím, že strejček vždycky říkal, on to tam zakoupil, nebo to a ještě nám sem přivez slintavku. To je jediné, co si z toho pamatuju. Ale je to moc pěkný a jsem ráda, že jsem se dovolala. Jste moc hodnej a mějte se tam moc hezky.
1: No moc vás zdravíme do Hradce nebo k Hradci z Pardubic a děkujeme za příspěvek plný morčat. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkuji moc. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď máme v plánu popovídat si s paní Anou, která udělá tečku za dnešním tématem, tu telefonickou v noční lince. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak paní Ano, co máte na srdci, co se zoologických zahrad týče?
1: No tak mému srdci nejbližší jsou spíš ty zoologické zahrady, které jsou na Moravě. Konkrétně ta ostravská, jako je velmi pěkná. A potom několikrát jsem navštívila Lešnou, vlastně to je u Zlína.
0: Ano, ano.
1: Ta se v průběhu let jako velmi jako spravila, jako, protože jsem byla několikrát jako v průběhu jako asi tak z těch 50 let. Potom rádi jsme jezdívali na Svatý Kopeček u Olomouce. No a velmi mě překvapila, když jsme byli na jižním Slovensku a do Budapešti je celkem blízko, až tak hodina cesty.
0: Takže Maďarska.
1: Tak jsme jezdívali do Budapešti. A tam je vlastně pěkný podmořský svět udělaný v rámci jako zoologické zahrady.
0: Dobře, tak jste to tak pěkně jako pojmenovala, co kde mají. Ta ostravská je vám teda nejblíž, kdybyste měla teď udělat reklamu, když jste od Ostravy, jo? Tak co byste tam doporučila v té ostravské vidět?
1: No já teď jsem tam další dobu nebyla, ale tam jako nádherně, ale spíš jako než ta ostravská se mi líbí jako ta Lešná, ten, jako toho Zlína, jako, protože tam je ten zámeček, je tam jako, takže je to tam jako, fakt jako je to tam jako nádherné, jako.
0: Dobře, no tak paní Ano, děkujeme za moravskou tečku v dnešní noční lince, nebo Slezskou tak trochu. Mějte se pěkně.
1: Vy taky, nastanou.
0: Dobrou noc. A ještě tady přečtu vzkaz od posluchačky Ivety. Zdravím všechny. Byla tu řeč snad o všech našich zoo, ale pro nás je jednička zoo Plzeň, i když jsme navštívili několik zoo v zahraničí. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Španělsko. Nesmím ale zapomenout na žehušickou oboru bílých jelenů. Zoo koutek u zámku Žleby a Chleby. Ve Chlebích se pomalu zoo neustále rozrůstám. Má jednu výhodu i pro děti, že mohou s těmi zvířátky být v přímém kontaktu. Dobrou noc. No tak děkujeme, paní Iveto, i za tenhle příspěvek. Musím říct, že teda těch písemných příspěvků, ne že byste nevolali, to jste volali celou dobu, ale těch písemných příspěvků dnes bylo hodně. Ani na jednu stránku monitoru v počítači se mi nevyšly, tak díky za to, že jste se takhle zúčastnili. Dali jste nám dobré tipy v dnešní noční lince, která míří do finále. Je to tak, nedá se svítit, ale vlastně už dnes po 23. nás čeká další noční linka, takže se těšte, dívám se na koho, na Janu Chládkovou a téma vztah na dálku, tak to je před námi už dnes po 23. Ať se vám daří, hezky se do té vlastně už nesváteční atmosféry, do toho úterka vyspěte a zase někdy neslyšenou v noční lince se moc rád těší Zdeněk Novák.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně on není dán kvalitou mý práce jenom. On je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnostně dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Brodského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o nich rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Fleck a tam si potykáme. A ten Fleck našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste to říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopadl jako obvykle naprosto beznadějně, katastrofálně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potýkali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hrozný, že jo? A že oni říkali, ne, je dobrý. A že on řekl, no jo, to je můj syn. Jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří?
2: Asi zcela jinak než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růžově ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak, byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. A takže on ve mně pak nacházel takový splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský. A pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím mu ovšem zkazila celý den. A tatínek jaksi potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo. Všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde, a nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato činnost.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmrnc, řekla bych, sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou mini rodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den. Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Takhle jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba, než je dnešní, a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, člověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, které tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja, Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, teda taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v Divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
5: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí vocné.
6: Očividně vám to prospívá.
5: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
6: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
5: Bývalo.
6: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
5: Je to příjemná a poučná cesta.
6: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
5: K doktoru Dilimbertovi.
6: O, kolega?
5: Ne zcela, zubní lékař.
6: Ale potíže?
5: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
6: Včelas?
5: O, nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
6: Ale cože živé?
5: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
6: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
5: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
6: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
5: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
7: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
6: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
7: No jistě, jsou živí.
5: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
7: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
6: A proč právě tyhle motýly?
7: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
6: Jedovatí motýly?
7: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
5: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
7: U motýlu je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
5: Zajisté.
7: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
5: Zabíjí?
7: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
6: Životu nebezpečný?
7: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
6: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
7: No, zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
6: Tak toho motýla neznám.
5: Je to housenka, milí vocné. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
7: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského Černého lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
6: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
7: Myslíte?
5: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
6: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
7: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
5: Záhada toť výzva. No,
7: snad pro vás.
5: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
7: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane?
8: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
7: Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
8: Musíte vrtat?
7: Trochu, ale nebude to bolet.
8: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
7: Nerozumím. Co si tedy přejete, pane?
8: Dohodnout s vámi menší obchod.
7: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
8: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
7: Nechápu.
8: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to... No...
7: Transplantáty, myslíte?
8: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
7: No a proč, nepřišel sám?
8: Nemůže.
7: Jeho jméno, prosím.
8: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám, diskrétně.
7: Chápete, pane, mou situaci?
8: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
7: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
8: Bral bych tu nabídku vážně, doktore, můj přítel dokáže být nepříjemný.
7: Pozdravujte svého přítele a věříte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
5: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
7: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
5: Jak vypadal ten člověk?
7: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
5: Ale?
7: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
5: Odmítl jste?
7: Naléhavé případy neodmítám.
5: Kdy přijde?
7: Zítra v 17:30 odpoledne.
5: Vyjednal si ten termín?
7: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až pod večer.
5: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
6: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
7: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
5: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
7: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
5: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
7: Se zločinem?
5: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
7: Co byste mi tedy radil?
5: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
7: Nechápu, co má společného.
5: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
7: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
5: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
6: Slíbil jste tu radu, Holmesy?
5: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
7: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
8: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
7: Nebylo třeba.
8: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
7: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
8: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Ale pistole má zatraceně lehkou spoušť.
7: Jak si přejete, pane?
8: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
7: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
8: Jakou roušku?
7: Co jí máte kolem krku?
8: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
7: Máte ji zasunutou až pod líncem košile.
8: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
7: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
8: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
7: Přece naschledanou, pane.
5: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
9: Zase?
5: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
9: Opravdu?
5: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky Buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
9: Jsou to snad ty majky?
5: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
7: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
5: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
7: A komisař? Pojďte dále, pane komisaři.
10: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
5: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
10: A můžete mi říci, pane Holmes...
5: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
7: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
10: Znáte dobře toho pacienta?
7: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
10: To je zvláštní, parbleu.
5: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nachází oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
10: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
5: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
10: Pravděpodobně.
7: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
10: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
5: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
10: Cože?
7: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylézy a jejich tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. A pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
10: Parble, ale já stále nerozumím.
5: Roušku, na níž byly chloupky Hylézyů, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
10: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
5: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
10: Pánové, mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
9: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
10: Proč?
9: No trochu masti na bolesti od majek.
10: Oh.
9: Ten muž vám bude vděčný.
7: Proti Hylézyům se mi to velmi osvědčilo.
10: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
5: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
10: Oh, lala.
5: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
10: Skutečně? Nedávno začal bolet.
7: Budu se těšit, pane komisaři.
10: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, Skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
11: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lulku a začni

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák, vedoucí myšotechny, chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy kukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. Bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiána.
2: A v tom se lekl. Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
4: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo. Kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko. Ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města.
5: Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu.
6: Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď.
2: Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí, povídá Damián a počítal na drápkách do 7.
2: V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek

0: vyskakují ze 6 budek. No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky. Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
1: Necháme je jít ještě koč 4 hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
0: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 1:15 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
2: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší.
0: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se:
2: co budeš dělat teď, Damiane?
0: A kocourek Damián povídá:
2: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
3: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku,

kocour Damiánek a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny, přijdeš někdy k nám. Jau. Najdeš mě na půdě, v kufříčku na hračky, budem se kočkovat na zahradě, schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti.